0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Biska varuje před sabotážemi z Ruska. Prezident Petr Pavel podepsal časové omezení při navrhování úprav programu ve sněmovně. A mezi 5 a 6 hodinou ráno nás čeká zatmění měsíce. S dalšími informacemi je tu Láďa Jakub. Bezpečnostní informační služba varuje před dalšími sabotážemi mířenými z Ruska. Jde o takzvané agenty na jedno použití. České subjekty byly loni také terčem několika kybernetických útoků aktérů spojovaných s Čínou. Aktivity vyvíjeli ale i hackři spojovaní s Ruskem. Nebezpečí ohrožení Česka terorismem ale zůstalo nízké. Rizikem není ani česká pravicově extremistická scéna. Poslanecká vystoupení při navrhování úprav programu schůzí budou víc časově ohraničená. Sněmovna bude mít navíc širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Omezení se budou nově vztahovat i na poslance s právem přednostního vystoupení. Změny předpokládá poslanecká novela jednacího řádu dolní komory, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Na zimním stadionu v jihočeských Strakonicích unikal čpavek. Hasiči tam museli zasahovat v protichemických oblecích. Zřejmě se porouchal jeden z ventilů, přes který se čpavek dostal ven. Podrobnosti má mluvčí hasičů v jižních Čechách Vendula Matějů.
2: Na místo byla místní profesionální jednotka ze Strakonic. Velitel poté, co zkonzultoval situaci se zaměstnancem stadionu, si přivolal ještě posilovou jednotku a část jednotky vstoupila do toho zasaženého prostoru. Měli na sobě ochranné obleky a ten správný ventil uzavřeli. Další část jednotky mezi tím postavila dekontaminační stanoviště a také byla připravena a následně teda dělala to, že prostor odvětrala a únik čpavku skropila vodou.
1: K žádným větším škodám na zimním stadionu ve Strakonicích nedošlo, ani na životním prostředí a podle hasičů se ani nikdo nezranil a nebylo potřeba vydávat nějaké omezení pro obyvatele. Už ráno se můžeme v Česku těšit na další vesmírný úkaz zatmění měsíce. Jak a kde ho můžeme vidět, to Frekvenci 1 prozradil Ondřej Heigl z Planetária Praha.
3: Bude to poměrně nepříjemně ráno. Začátek totiž bude ve 4.30 a maximum 6.12. To už bude u nás dlouze po východu slunce, takže už to zatmění trošičku zmizí, protože svítá někde ve 5:45. Zatmění měsíce vzniká, když se dostane Země přesně mezi slunce a měsíc. Není to úplně stejné jako při zatmění slunce, že by ten objekt na obloze zmizel. Zatmění měsíce je zvláštní tím, že ten měsíc vlastně zčervená, protože sluneční paprsky prochází atmosférou Země, tam mění jejich barvu a jasně jenom červená složka slunečního světla doletí až na měsíc.
1: Stačí se tedy přivstát a vyjít na vyvýšené místo s výhledem na západ. A ještě krátce ze světa sportu. Unie evropských fotbalových asociací připravuje trestní oznámení na šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina. A to kvůli jeho plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa za 4,25 miliardy dolarů, tedy za téměř 87 miliard korun.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude oblačný, na západě Čech zatažený, s deštěm a bouřkami a silnějším větrem. To samé k večeru čekáme na západní Moravě. Od odpoledne až do sobotního rána. Teploty se vrací k letnímu módu, bude 28 až tropických 32 stupňů Celsia, na horách do 23.

I've been reading.

0: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Malášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A s ním Miláďa Jakub. Během dne bude na českém a moravském západě velmi bouřlivo i s kroupami. V Nepálu můžou být desítky českých turistů, měli by být ale mimo povodňovou oblast a mimo nebezpečí. A mezi 5 a 6 hodinou raní čekáme zatmění měsíce. Začínáme počasím. Novou výstrahu před silnými bouřkami vydal dopoledne Český hydrometeorologický ústav. Varování se týká skoro celého území Česka. Výjimkou jsou pouze 2 kraje, a to Jihomoravský a Zlínský. Kdy se počasí hodně zkazí?
2: V pátek, odpoledne a večer a v noci na sobotu bude přes naše území postupovat zvlněná studená fronta k východu. Na ní postupně od západu očekáváme přehánky a bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
1: Říká František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu. Ministerstvo zahraničí si kvůli výhrušce rádiu Farda sídlícímu v hlavním městě předvolalo iránského velvyslance. Řekl to ministr zahraničí Petr Macinka. Schůzka podle něj bude v nejbližším možném termínu, a to na úrovni ředitele odboru Blízkého východu. Iránské ozbrojené síly zařadily stanici rádio Farda společně s několika perskojazyčnými médii sídlícími v zahraničí na seznam svých vojenských cílů. Obvinují je ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Rádio Farda provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda, která sídlí u nás v Praze. V Nepálu zasaženém povodněmi můžou být v současnosti podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže desítky našich turistů. Podle něj by ale žádný z nich neměl být povodněmi přímo zasažený. Situace ale kanceláře nadále vyhodnocují.
3: Je hlavní sezona, nebo jedna z hlavních sezon návštěvy Nepálu. Většina z nich je ale na jiných místech, než byly ty povodně. To znamená, není zatím v tuhle chvíli patrný, že by některý český turista byl zasažený tou povodní.
1: Povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí, a to se může projevit i na turistickém ruchu v příštích měsících. Policie předpolednem evakuovala Staroměstské náměstí v Praze. Anonym hrozil bombou, a to přímo na Orloji a v poledne. Několik minut po 12. hodině ale policisté po kontrole opatření ukončili. Mezi 4. a 6. hodinou raní můžeme v Česku pozorovat zatmění měsíce. Kdo to nestihne nebo propásne, ale nemusí zoufat. Další bude už 1. února a další na přes rok. A ještě v těchto dnech můžeme pozorovat doznívající Perzeidy. A na co dál se můžeme na české obloze těšit, to nám prozradil astronom Ondřej Heigl z Planetária v Praze.
4: Pokud by někdo čekal venku a chtěl by vidět Perzeidu, tak může například si zpestřit to čekání hledáním planet, protože Venuše, která teď dlouho zdobila obzor po západu slunce, tak už mizí hodně brzo. Naproti tomu se ale nad východním obzorem začíná objevovat planeta Saturn a po půlnoci ještě doplní planeta Mars. Planetu na obloze od hvězdy poznáte tak, že hvězda vám bliká a planeta ne. Takže pokud uvidíte tečku, která na obloze nebliká a hlavně se nehýbe, protože v tom případě by to byl satelit, takže pokud máte tečku, která nebliká a nehýbe se, tak sledujete planetu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek 28. srpna čekáme slunce i déšť, pršet s bouřkami, silným větrem i malými krupami. Bude nejdřív v západních Čechách a k večeru i na západní Moravě. Teploty od 23 na horách, i když na Šumavě bude až 28. A v nížinách kolem řeky Labe, Ohře a Morava až 32 stupně Celsia. Takže léto se nám vrací.

0: No jasně.
1: To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Můj doktor se mě pýta, kovy špony broky v těle máte?
0: Kovy špony broky. Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: Keď je tam nějaká žena, jako jak broky? Vás někoho nepostřelil, ne?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Biska varuje před sabotážemi z Ruska. Prezident Petr Pavel podepsal časové omezení při navrhování úprav programu ve sněmovně. A mezi 5 a 6 hodinou ráno nás čeká zatmění měsíce. S dalšími informacemi je tu Láďa Jakub. Bezpečnostní informační služba varuje před dalšími sabotážemi mířenými z Ruska. Jde o takzvané agenty na jedno použití. České subjekty byly loni také terčem několika kybernetických útoků aktérů spojovaných s Čínou. Aktivity vyvíjeli ale i hekři spojovaní s Ruskem. Nebezpečí ohrožení Česka terorismem ale zůstalo nízké. Rizikem není ani česká pravicově extremistická scéna. Poslanecká vystoupení při navrhování úprav programu schůzí budou víc časově ohraničená. Sněmovna bude mít navíc širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Omezení se budou nově vztahovat i na poslance s právem přednostního vystoupení. Změny předpokládá poslanecká novela jednacího řádu dolní komory, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Na zimním stadionu v jihočeských Strakonicích unikal čpavek. Hasiče tam museli zasahovat v protichemických oblecích. Zřejmě se porouchal jeden z ventilů, přes který se čpavek dostal ven. Podrobnosti má mluvčí hasičů v jižních Čechách Vendula Matějů.
2: Na místo byla místní profesionální jednotka ze Strakonic. Velitel poté, co zkonzultoval situaci se zaměstnancem stadionu, si přivolal ještě posilovou jednotku a část jednotky vstoupila do toho zasaženého prostoru. Měli na sobě protichemické ochranné obleky a ten správný ventil uzavřeli. Další část jednotky mezi tím postavila dekontaminační stanoviště a také byla připravena a následně teda dělala to, že prostor odvětrala a únik čpavku skropila vodou.
1: K žádným větším škodám na zimním stadionu ve Strakonicích nedošlo, ani na životním prostředí a podle hasičů se ani nikdo nezranil a nebylo potřeba vydávat nějaké omezení pro obyvatele. Už ráno se můžeme v Česku těšit na další vesmírný úkaz zatmění měsíce. Jak a kde ho můžeme vidět, to Frekvence 1 prozradil Ondřej Heigl z Planetária Praha.
3: Bude to poměrně nepříjemně ráno. Začátek totiž bude ve 4.30 a maximum 6.12. To už bude u nás dlouze po východu slunce, takže už to zatmění trošičku zmizí, protože svítá někde ve 5:45. Zatmění měsíce vzniká, když se dostane Země přesně mezi slunce a měsíc. Není to úplně stejné jako při zatmění slunce, že by ten objekt na obloze zmizel. Zatmění měsíce je zvláštní tím, že ten měsíc vlastně zčervená, protože sluneční paprsky prochází atmosférou Země, tam mění jejich barvu a jasně jenom červená složka slunečního světla doletí až na měsíc.
1: Stačí se tedy přivstát a vyjít na vyvýšené místo s výhledem na západ. A ještě krátce ze světa sportu. Unie evropských fotbalových asociací připravuje trestní oznámení na šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina. A to kvůli jeho plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa za 4,25 miliardy dolarů, tedy za téměř 87 miliard korun.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude oblačný, na západě Čech zatažený s deštěm a bouřkami a silnějším větrem. To samé k večeru čekáme na západní Moravě. Od odpoledne až do sobotního rána. Teploty se vrací k letnímu módu, bude 28 až tropických 32 stupňů Celsia, na horách do 23.

0: se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
0: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
0: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
0: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s ním Miláďa Jakub. Během dne bude na českém a moravském západě velmi bouřlivo i s kroupami. V Nepálu můžou být desítky českých turistů. Měli by být ale mimo povodňovou oblast a mimo nebezpečí. A mezi 5 a 6 hodinou raní čekáme zatmění měsíce. Začínáme počasím. Novou výstrahu před silnými bouřkami vydal dopoledne Český hydrometeorologický ústav. Varování se týká skoro celého území Česka. Výjimkou jsou pouze 2 kraje, a to Jihomoravský a Zlínský. Kdy se počasí hodně zkazí?
2: V pátek, odpoledne a večer a v noci na sobotu bude přes naše území postupovat zvlněná studená fronta k východu. Na ní postupně od západu očekáváme přehánky a bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
1: Říká František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu. Ministerstvo zahraničí si kvůli výhrušce rádiu Farda sídlícímu v hlavním městě předvolalo iránského velvyslance. Řekl to ministr zahraničí Petr Macinka. Schůzka podle něj bude v nejbližším možném termínu, a to na úrovni ředitele odboru Blízkého východu. Iránské ozbrojené síly zařadily stanici rádio Farda společně s několika perskojazyčnými médii sídlícími v zahraničí na seznam svých vojenských cílů. Obvinují je ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Rádio Farda provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda, která sídlí u nás v Praze. V Nepálu zasaženém povodněmi můžou být v současnosti podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže desítky našich turistů. Podle něj by ale žádný z nich neměl být povodněmi přímo zasažený. Situace ale kanceláře nadále vyhodnocují.
3: Je hlavní sezona, nebo jedna z hlavních sezon návštěvy Nepálu. Většina z nich je ale na jiných místech, než byly ty povodně. To znamená, není zatím v tuhle chvíli patrný, že by některý český turista byl zasažený tou povodní.
1: Povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. A to se může projevit i na turistickém ruchu v příštích měsících. Policie předpolednem evakuovala Staroměstské náměstí v Praze. Anonym hrozil bombou, a to přímo na Orloji a v poledne. Několik minut po 12. hodině ale policisté po kontrole opatření ukončili. Mezi 4. a 6. hodinou raní můžeme v Česku pozorovat zatmění měsíce. Kdo to nestihne nebo propásne, ale nemusí zoufat. Další bude už 1. února a další na přes rok. A ještě v těchto dnech můžeme pozorovat doznívající Perzeidy. A na co dál se můžeme na české obloze těšit, to nám prozradil astronom Ondřej Heigl z Planetária v Praze.
4: Pokud by někdo čekal venku a chtěl by vidět Perzeidu, tak může například si zpestřit to čekání hledáním planet, protože Venuše, která teď dlouho zdobila obzor po západu slunce, tak už mizí hodně brzo. Naproti tomu se ale nad východním obzorem začíná objevovat planeta Saturn a po půlnoci ještě doplní planeta Mars. Planetu na obloze od hvězdy poznáte tak, že hvězda vám bliká a planeta ne. Takže pokud uvidíte tečku, která na obloze nebliká a hlavně se nehýbe, protože v tom případě by to byl satelit, takže pokud máte tečku, která nebliká a nehýbe se, tak sledujete planetu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek 28. srpna čekáme slunce i déšť, pršet s bouřkami, silným větrem i malými krupami. Bude nejdřív v západních Čechách a k večeru i na západní Moravě. Teploty od 23 na horách, i když na Šumavě bude až 28. A v nížinách kolem řeky Labe, Ohře a Morava až 32 stupně Celsia. Takže léto se nám vrací.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Přejeme hezké ráno.
3: Jsou tu zprávy a Lucie Šmídová.
4: Hezké ráno, je tu částečné zatmění měsíce. Poslední prázdninový víkend bude na silnicích rušno. Přes den bude horko, večer přijdou bouřky. Právě teď můžeme vidět částečné zatmění měsíce, a to nízko nad západo-jihozápadním obzorem. Místy může pozorování kazit oblačnost. Maximální fáze jevu nastane za několik málo minut, přesně v 6 hodin 13 minut. To se zakryje asi 90% úplňkového kotouče. Je před námi poslední prázdninový víkend a na silnicích bude rušno. Na to se připravuje i policie v Jihomoravském kraji. Větší množství hlídek má být například na dálnici D2 mezi Břeclaví a Brnem.
5: A nejen na jihomoravských silnicích, ale celkově z pohledu policie bude víkend zaměřen na dodržování předpisů v dopravě. Budou probíhat častější kontroly, a to v důsledku toho, že se nám vrací větší množství řidičů z dovolených, a tohle období je spojeno i s tím, že vlastně rodiče zahání nákupy do škol, takže je větší provoz obecně na silnicích. Jihomoravští policisté kontroly zahájí již v dopoledních hodinách, a to na trase D2 směr Brno.
4: Zaměří se na zádržné systémy a jízdu s alkoholem. Spotřebitelé budou moci z nás odstoupit od smluv uzavřených po internetu. Na webech bude od ledna pro odstoupení takzvané tlačítko. Novelu podepsal prezident Petr Pavel. Výlov největšího českého rybníka Rožumberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude. V rybnících chybí 40% vody. Tradice a budování třeboňské soustavy sahají do 14. a 15. století. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. To porazili 3-0 a skupinu zakončili se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. Lepší jsou jen obhájkyně stříbrných medailí Srbky. Osmifinále čeká naše hráčky v pondělí.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: Dneska bude polojasno až oblačno, odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty ale budou vysoko 28 až 32 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: Nehody hlásí z D7 a D1.
6: Na dálnici D1 se stala dopravní nehoda na 195. a půltém kilometru ve směru na Ostravu. Je zde neprůjezdný pravý jízdní pruh a v koloně se zde popojíždí asi 15 minut. Další nehoda se stala na 58. kilometru dálnice D7 ve směru na Chomutov. Tady je to ale bez držení. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
4: A po zprávách už jsou připraveni Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
2: Ano, vždy připraven.
3: Krásné ráno, tak právě teď.
2: No právě teď ještě ne.
3: Teď vrcholí, no. Blíží se svému vrcholu.
2: Za 10 minut,
3: přesně tak, no. Hele, 93,5%, to je skoro 100%.
2: Mluvíme, prosím vás, o měsíci, jo. Jste viděli, co má vrcholit za 10 minut.
3: Viděl jsi zatmění slunce?
2: Viděl jsem Perlice, no. A myslím si, že uvidím Perlice z toho měsíce.
3: Přesně tak, mám to stejně.
2: Já jsem se rozlížel, není nikde nic vidět moc. No. Asi to bude někde za mrakem,
3: tak
2: určitě
3: schovaný. Tak se nám schoval.
2: No. Ale vy třeba tu kliku mít budete, tak se můžete velést na balkon a podívat se. Kdeže to má být, na jaký straně? Jeho západ.
3: Ano.
2: To je tam někde asi.
3: Toto je tam, kam nevidíme. Přesně.
2: Tak se mrkněte, 6.13, to celé vrcholí, ještě si to připomeneme, hezké ráno.
3: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: vám všem, kteří máte dnes narozeniny, tak samozřejmě všechno nejlepší a pozor, nejste v tom sami.
1: Přesně tak, a ona by si sama nepopřála, ani by to neřekla, že ty narozky dneska má, ale narozeniny slaví paní Dagmar Klucká.
0: Tak je společně s ní oslavíme třeba horoskopama.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné páteční ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Svátek slaví Augustín, gratulujeme. Je-li úplně v rybách, intuitivně budete vnímat všechno, co se týká partnerských vztahů. Vášnivou lásku může snadno vystřídat scéna plná žárlivosti a dostávat se tak můžete do argumentačních střetů. Co čeká pany? Ruku na srdce. Kdy jste naposledy řekli své drahé polovičce mám tě rád, ráda? Otevřte své srdce, vám to neublíží a partnera to potěší. Váhy, chtějte od života jen to, co vám přinese a čeho jste schopni dosáhnout. Jinak ostatním budete připadat jako velcí snílci. Štíři, zřejmě zjistíte, že jste měli v některých záležitostech velké oči a leco jste si idealizovali. Držte se raději při zemi. Střelci, je ve vašich silách, abyste to, s čím nejste spokojení, změnili k lepšímu. Nehledejte chyby, zaměřujte se na to, co funguje. Kozorozi, chcete-li prožít klidný den, držte se zásady, kdo ustoupí, ten vyhraje. Vodnáři, jste neuvěřitelní recesisté, bavíte se, pokoušíte štěstěnu. Hvězdy vás ale varují před lehkomyslností. Nenechte se zatáhnout do nějakého dobrodružství, zvláště jste-li zadaní. Ryby, úplněk je ve vašem znamení. Citlivé osoby mohou od rána pociťovat rušivé vibrace. Častěji vás budou ovládat smysly a nejrůznější chutě, které můžou způsobit vaše rozladění. Berani, přes veškerou snahu dnes s některými lidmi nebude lehké pořízení. Jednejte s rozvahou, bude to k vašemu dobru. Víci, pokud o něco opravdu stojíte, nebojte se to říct. Cesta k úspěchu je klikatá, ale posune hranice vašich možností. Blíženci, dnešek rozhodně není vhodný k velkým investicím. Držte se logického úsudku a zdravého rozumu. Radci, zmobilizujte síly. Pátek přináší kolotoč úkolů, které nesnesou další odklad. Lvi, držte se, pojedete z kopce. V partnerských vztazích je třeba zachovávat klid a netřískat nádobím. Milí přátelé, pozor na možná nedorozumění. Planety vás varují před pochybením. Jestliže usedáte za volant, soustřeďte svoji pozornost na silniční provoz. Přeji vám klidný úplněk a úspěšný víkend. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Frekvenci jednou, že za chvíli hrajeme činasky, teď vám přejeme hezké ráno a pojďme si to trošku nakopnout.
1: Nakopneme forkem, máme na to lidi na pátek, protože člověk přece jenom, když jde do finále, tak je potřeba, aby mu někdo s něčím pomohl takhle v pátek.
0: Jo. Je tady Jana s Mikešem, mistři na měnění hlasu. Tak přesně. Pojďme, začíná Jana.
2: Pane doktore, vy jste mi minule předepsal úplně nějaký nový léky.
3: No, ano, předepsal. A podle čeho jste to poznal?
2: No, protože ty starý v záchodě plavali.
0: Jo, tak chvilku mi to trvalo.
2: No,
0: ale...
4: Mikeš taky.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.
8: Haló! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
11: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
12: Poznáte, který rok

0: vtipnou a zároveň smutnou historku ze včera.
1: No, otázka, jestli je to právě vtipný, no. Tak my jsme tady včera řešili ten Světový den jezer a já aha, pak koukám normálně jak z jara na zprávy z Ameriky, že Donald Trump s okamžitou platností nechal přejmenovat Ontarijský jezero na americký. Podepsal výnos a prostě to přejmenoval. A Kanaděni se teda samozřejmě nechali slyšet, že nový název nebudou. Nebudou brát vážně. Ale jako chápeš to? No. Prostě tak, přátelé, už to není Ontario, aha, už je to Amerika.
0: Je to moje. Taky mohl přejmenovat Mácháč, který jsme tady řešili včera. Jo, to by zkoukala,
1: co nějaký Mácha, ale já jsem někdo, že...

0: raději někam jinam než pod stromy. Jinak od západu zataženo, déšť, bouřky, odpolední maxima 28 až 32, na Karlovarsku a Ústecku do 26.
1: No tak pojď zapel!
2: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
1: Tak dobře.
2: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
3: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
2: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
5: Je přesně minuta po půl sedmé, čas na krátké zprávy, je tu Lucka Šmídová.
6: A přeju hezké ráno. Nad Českem jsme mohli v 6 hodin a 13 minut sledovat částečné zatmění měsíce. Viditelné mělo být i bez dalekohledu. Na mnoha místech je ale oblačno. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o vývoji české ekonomiky. Podle analytiků spotřeba domácností dále rostla. Kanoista Martin Fuchsa dnes bude na mistrovství světa obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl podruhé. Celkově má 4 mistrovské tituly.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
6: Nehody hlásí z D7 a D1.
8: Na dálnici D1 se stala dopravní nehoda na 195,5 kilometru ve směru na Ostravu. Je zde neprůjezdný pravý jízdní pruh a v koloně se zde popojíždí asi 15 minut. Další nehoda se stala na 58. kilometru dálnice D7 ve směru na Chomutov. Tady je to ale bez držení. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
5: No možná na to navážeme rovnou.
0: Přesně tak. Píše nám Mikuláš, máme zprávy přímo z místa té dopravní nehody na 195. v Brně směrem na Ostravu. Tak přátelé, je to nadrozměrný náklad. Je to ve zúžení.
5: No tak kde jinde s nadrozměrným nákladem?
0: Jasně, no. A píše právě Mikuláš, že už teďka se dá očekávat dopravní peklo a už teď jsou kamiony v koloně, která má 10 kilometrů.
5: Wow, no tak to se připravte teda, to nebude nic příjemného.
0: Takže dneska ráno, pokud můžete...
5: Ještě jednou, kde teda?
0: V Brně.
5: V Brně přímo.
0: 195. směrem na Ostravu.
5: Směrem na Ostravu. No tak s tím počítejte, radši to oběďte. Přes Hradec?
0: V podstatě, nebo přes Polsko. Někdo nám říkal, že je to rychlejší.
5: No v tomhle případě to možná bude rychlejší možná. I přes Rakousko, Maďarsko a Slovensko.
0: Přes Rakousko, Uhersko, koňma.
2: Míra Michálek
7: a Lubka Ponížilová.

0: 40 minut vám přejeme hezké ráno.
1: Pojďme prověřit.
0: Kdo bude dnes chytrej?
1: Jak rádio.
0: Dneska to bude rychlý.
1: Jo?
0: Co je lutenice?
1: Lutenice? Lutenice.
0: Co je lutenice? Víte, přátelé, co je lutenice?
1: Lutenice je podle mě nějaká rostlina. Si myslím.
0: Jo. Tak lubenice si myslí, že lutenice
1: je rostlina. Já si myslím, že to je nějaká rostlina, ale jako nevím úplně, ale myslím si, že jo. Lutenice. To ještě by to mohlo být nějaký třeba železniční úzel na Slovensku, ale ne, říkám
0: lutenica.
1: Jo, ale říkám rostlina.
0: Tanečnice z lutenice.
1: Z lutenice.
0: Tak, přátelé, pokud víte, dejte nám klidně vědět.
1: 736 300 444.
0: No, nebo na Instagram moderátor na cestách, nebo Lubka Ponížilová. Jsem na to zvědav.
1: Já taky teda. Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší.

0: Otce, zásadní otázka od tebe směrem ke mně. Já se v rychlosti podívám, jestli náhodou mi někdo nenapovídá takhle po ránu.
1: Nenapovídá. Wow, tak. To je zpráv.
0: Fakt? Povídej.
1: Někdo píše, ahoj vy dva, fuj, lutenice.
0: Takže to je nějaký jídlo.
1: Pomazánka na topinky. Například, byl to hnus Miruna z Teplic.
0: Je to pálivá pomazánka, píše Marie.
1: Ahoj,
0: no.
1: Pomazánka z pečených paprik, doporučuji vyzkoušet, Kuba z Liberce píše.
0: Podle Jany je to pokrm z brambor, to je Benešov nad Ploučnicí.
1: Podle Martina je to meloun.
0: A ještě koukám, ano, taky se shodujou na pomazánce z pečených paprik.
1: Mm-hmm.
0: No a počkej, ty jsi to někde ochutnal a chutnalo ti to tak moc, že jsi říkal, tak na to se musím Lubky zeptat.
1: Ne, právě já byl v hospodě a teď tam bylo napsané v tom jídelním lístku topinky z lutenicí.
0: Jo.
1: Tak si říkám, to vidím poprvý v životě, co to je. Tak lutenice má teda dva hlavní významy. V české studené kuchyni jde o populární, což si myslím, že je nesmysl, protože populární to rozhodně není.
0: No.
1: Možná bývalo. O populární bramborovou pomazánku na topinky.
0: Takže to je tady, jak někdo píše ty brambory, ale
1: je
0: pak
1: to,
0: jsou...
1: Podle mě to je falešný tatarák v podstatě.
0: Jo, takhle.
1: Ten se dělal z brambory, si si vybavuješ
0: a dobarvoval
1: se něčím.
0: Něčím se dobarvoval, no.
1: Zatímco v balkánské kuchyni jde spíš o takovou zeleninovou směs pečených paprik, rajčat, lilku, anebo i jenom koření.
0: Takže všechny odpovědi jsou správné.
1: Ano, ale jako víceméně jsem se ptal na ten český význam a to je tedy pomazánka z brambor.
0: No.
1: A už si teďka nevybavím si, kde to bylo.
0: A kolik to stálo? To si vybavíš?
1: Normální cena, nebylo to nic hrozného, ale nevybavím si teďka ten kraj, ve kterém jsem byl, že jsem to objevil.
0: A ještě přišla prosím tě teďka jedna zpráva tady Pípla. Ahoj, a Lupenice je i vesnice na Rychnovsku.
1: Tak zdravíme do Lupenice.
2: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod.

0: páteční ráno, tak viděli jste zapnění měsíce nebo neviděli?
1: Ne, já neviděl ani slunce, ani měsíc.
0: Ani já. Viděla jsem padat asi 3 hvězdy, tak z toho mám aspoň radost. Ale každopádně, tahle nádherná nebeská podívaná je za námi, ale podle astrologů můžeme mít dneska docela náročný den a zmatek v hlavě. Zvlášť, pokud máš ve svém okolí blížence, pany, ryby a střelce, tak máš být ve střehu, protože tahle sta znamení dneska můžou vystartovat bez racionálních důvodů.
1: A jej, tak jsem ti chtěl jenom říct, jsme tady tří, jo,
0: no,
1: že já jsem střelec,
0: no,
1: a Lučka je blíženec.
0: Tak a si běžte, opovažte se startovat bez racionálních důvodů.
1: Za chvilku zprávy.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Dobré páteční ráno.
0: Zprávy má Lucie Šmídová.
9: A taky přeju hezké ráno. Policisté pohlídají okolí škol. Restaurace v Česku hlásí vyšší tržby. S dlouhou kolonou počítejte na D1 z Prahy na Brno. Během posledních prázdninových dnů posilují policisté hlídky. A na začátku školního roku se zaměří také na okolí škol. Potvrdil nám to koordinátor prevence policie v Jihomoravském kraji Miroslav Měchura.
10: Co se týká posílení u škol, tak samozřejmě v součinnosti s městskými policiemi bude zvýšený dohled. A to vzhledem k tomu, že zase končí prázdniny, děti jsou ještě takové rozjařené, tak tady bychom chtěli apelovat na samotné řidiče, aby byli obezřetnější a pozornější na ty děti a zvláště v blízkosti právě těch škol.
9: Restauracím v Česku letos v první polovině prázdnin meziročně stouply tržby o 5%. Vyplývá to z údajů platebního systému Dotykačka. Červencové tržby i návštěvnost ovlivňovalo zejména počasí. V turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách byla návštěvnost vyšší. Zatímco do kempů kolem Vltavy jezdilo kvůli nedostatku vody méně turistů. Vlakem stržená trolej komplikovala asi 10 hodin provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem. Trať byla neprůjezdná od 8. večer. Kompletně byl provoz obnoven v 6 ráno. Fotbalisté Plzně v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy porazili hráče z Bělehradu doma 5-1 po prodloužení a po historickém obratu postoupili do hlavní fáze. Slaví také Jablonec, který porazil skotské soupeře 1-0 po prodloužení. Na penalty vyhráli 4-3 a postoupili do hlavní soutěže. Fotbalisté Hradce Králové naopak podlehli doma Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v soutěži končí.
8: Frekvence 1.
0: Počasí.
9: Dneska bude polojasno až oblačno, odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti a postupně s deštěm. Dnes navíc meteorologové varují před bouřkami, k tomu bude foukat také silný vítr. Nejvyšší teploty vystoupají na 28 až 32 stupňů.
0: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: Bouralo se na D7 a zdržíte se na D1.
11: Na dálnici D7 se stala dopravní nehoda na 58. kilometru ve směru na Chomutov. Projedete kolem ní však bez zdržení. Pokud ale máte v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy do Brna, počítejte s kolonou kamionu v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 176. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem Ostrovačice až dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
9: A po zprávách už mají slovo opět Míra Michálek a Lubka Ponížová.
1: Hezké ráno.
0: Krásné páteční ráno. Šumperák slaví. Víš, co je Šumperák?
1: Šumperák určitě. Je dům, takový ten legendární socialistický.
0: Říkalo se mu rádio, nebo taky televize.
1: Je fakt, že on vypadal trošku jak rádio. No. Vybavuješ si ho?
0: Mm-mm.
1: Nevíš? Tak si dej Šumperák, to bude
0: Šumperák.
1: Vidět.
0: Je mu 60.
1: Mm-hmm.
0: Jo,
1: poprvé... A proč je to Šumperák, že on navrh někdo v Šumperku, nevíš?
0: Stojí za návrhem šumperský projektant.
9: No. Už vím.
0: Jistý Josef Vaněk, mm-hmm. ale pozor, on to byl projektant, který osobně dohlížel na stavbu toho baráku a dokonce, aby všechno bylo tak, jak má být, pomáhal i jako zedník.
1: Jo, jo.
0: Jo. Dům vznikl ten úplně první pro manžele Kocůrkovi. Mm-hmm. A pozor, ta původní majitelka v tom domě ještě pořád bydlí.
1: Ne, ne. Máte někdo šumperák, jak se v tom bydlí? Mně to vždycky přišlo, že to musí být hrozně světlý, hezký. Tak teď tady koukám, za kolik se kde prodávají.
0: No.
1: Jo, dá se to koupit docela dobře. Jak jde teda?
0: Jo, v Československu jich stojí přibližně 20 tisíc.
1: Mm-hmm. Hmm. Tak v Mělníku třeba za 11.
0: Za 11 melounů?
1: Za 11 melounů. Ale koukám třeba červená voda v Jeseníku a ten je teda fakt krásný, má 3,5 tisíce za hradu metrů.
0: Ty vogo! No tak tam on je doma, že jo, v Jeseníku. To bylo prostě postavený pro tenhle ten
1: tam
0: kraj.
1: Tam stojí 5 milionů. Hmm. Tak to,
0: víš, kolik stál tenkrát?
1: No.
0: Jako ty náklady na něj kolik byly?
1: Mm-hmm.
0: 100 tisíc.
1: No, takže jak teďka 5 milionů.
6: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Dnes je 28. srpna, kvůli zatmění měsíce přišla Lubka s nějakou astrologickou teorií toho, kdo bude dneska na přezdržku, lidově řečeno.
1: V podstatě, počkej, tak já ti napřed řeknu ty znamení, které jsou, jak ty říkáš, na přezdržku, když si použil tenhle ten krásný, ten expresivní výraz.
0: To nejde říct jinak, jako když je někdo opravdu jako otravný.
1: Takže blíženci, pany, ryby a střelci.
0: Jo, s těma to bude dneska jako velmi těžký.
1: Jo. Ono je napsaný tak jako kulantně, jo. Tato znamení dnes můžou vystartovat bez racionálních důvodů.
0: Takže nám přezdržku.
1: Přesně.
0: A přišla krásná zpráva od Kuby z Hradce Králové. Dobré ráno, jak jste mluvili o těch znameních, která budou dnes startovat bez racionálních důvodů. Takže, já jsem pana, manželka je blíženec a syn ryba. To jsou tři ze tří, snad abych radši ani nechodil domů.
1: Kuba, Hradec Králové. No, hele, možná dobře, že já jsem v práci, protože u nás doma to taky vypadá na konflikt otce s dcerou.
0: Jo, je.
1: taky blíženci a ryby, taky se asi potkají. Teda pokud jako se potkají alespoň v čase stávání, protože přece jenom prázdniny jako...
0: No, víš co, ta nervozita tam narůstá.
1: To je pravda, to je pravda. Frekvence.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: A kolik tam máme?
3: Hodně.
4: 44.
2: Ha,
4: telefonní číslo.
2: 50.
4: V podstatě, jo.
2: 50.
4: No. 257-400-999. Kdo chce peníze, ten volá. A správně doplňuje větu Petry Hřebíčkové.
2: Hezké ráno, tady Míra s Lubkou. Kdo tam?
5: Tady Láďa Písecko.
2: Láďo, zdravíme taky. Máme před sebou víkend, co plánujete?
5: No, celkem nic.
4: Celkem?
5: Nějaký odpočinek.
4: Jo, a tak to je taky dobrý, ne? Takový jako leháro o víkendu.
2: Tak my vám, my vám tomu možná...
5: Ono v důchodu nemáte moc v těchto vedrech.
4: Jo, takhle, jasně.
2: Radši doma, je nám to jasný. Tak my vám zkusíme poslat nějaký prachy, můžete přepočítávat celý víkend, jo?
5: Na to by bylo vynikající.
2: A zkusme to. Tady tu větu nám tu nechala herečka Petra Hřebíčková.
6: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla.
4: No. Tak Láďo, co myslíte?
5: Já bych řekl magnetku.
4: Magnetku? Pojďme to prověřit.
2: Zkusme magnetku.
6: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Ne. Ani magnetka, ale tip super.
4: Tip super, vy jste magnetkový typ? Jako vozíte zdovolené magnetky?
5: No, vozíme, no. Hlavně vnučka, to nás zásobuje.
4: A máte je na lednici?
5: No, to víte, že jo.
4: Kde jinde, že jo?
2: S obrázkem. Tak
4: přesně.
2: Jo, mějte se moc krásně, zdravíme na Písecko.
5: Jo, vy taky.
2: Naslyšenou.
5: Díky, naschle.
4: Přihodíme 500. No vidíš, 44,5 tisíce, o které hrajeme ještě jednou dneska ráno.
2: A magnetky si ještě probereme.
4: To teda.
2: To je zásadní téma.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybírá.

0: vedro, bousky vedro.
1: Ano, je to tak. Měsíční obloha už se vycajchnovala, teď jak se vycajchnuje počasí, zásadní otázka.
2: To je hrozný slovo. Se vycajchnoval.
1: Uh-huh. No, tak jak se vycajchnuje počasí? Otázka na Dagmar Honcovou.
3: Žít podle počasí na frekvenci 1.
4: Krásné ráno, držte si klobouky, jednak bude větrno, nárazy větru budou dosahovat rychlosti až 55 km za hodinu a jednak také očekáváme během odpoledních hodin v Čechách místy velmi silné bouřky. Ty budou doprovázené nárazy větru o rychlosti 70 až 90 km za hodinu. Buďte ve střehu, buďte velmi opatrní, protože bouřky mohou opět přinášet škody. Z počátku dne ještě jasno až polojasno, postupně bude ale od západu velmi rychle docházet k přibývání oblačnosti. Postupně s deštěm, s přeháňkami a také s bouřkami. Počasí u nás bude ovlivňovat studená fronta. Před jejím přechodem ale odpolední maxima budou vystupovat vysoko. Zastaví se mezi 28 až 32. V Karlovarském a v Ústeckém kraji to budou odpolední maxima do 26 stupňů.
0: A za minutu 7:30 krátké zprávy Lucie Šmídová.
5: Dobré ráno, rodiče školáků překvapili vánoční prázdniny. Rozpis všech prázdnin na nový školní rok zveřejnilo ministerstvo. Mnoho rodičů si na sociálních sítích stěžuje, že ty vánoční začínají ve středu 23. prosince a že v pondělí a v úterý mají jít děti do školy. Vládní politici připravili normu, kterou by do ústavy zakotvili českou korunu. Jednali o tom už i koaliční lídři. Předložit normu by měli příští týden. Lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům skipasů z uplynulých 3 zimních sezon část peněz. Je to součástí dohody s antimonopolním úřadem.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: Bouralo se na D7 a zdržíte se na D1.
6: 15-minutové zdržení čeká řidiče jedoucí po D1 od Prahy na Brno mezi stým 78. a stým 90. kilometrem. Na vině je silný provoz a nehoda dvou osobních aut se řeší na 58. kilometru dálnice D7 na Chomutov. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Držte se, problémy hlavně v Brně.
1: Je to pravda, 195. kilometr směrem na Ostravu. Tam je to fakt peklo, klidně nám dejte vědět, jak to tam momentálně vypadá. Ale mám tady SMSku, která se týká magnetek. My doma už nemáme ledničku, ale jednu velkou magnetku. To je někdo, kdo hodně, hodně cestuje.
2: No, co mě teda překvapuje na to, a už se mi to párkrát stalo, že třeba někam jedu a někdo mi řekne, jedu, vezmi magnetku. Říkám, povezu, ty si tam pro ní zajít, to je přece ten důvod toho, proč si kupuju magnetku.
1: Že jsi tam byl?
2: Že jsi tam byl? To byla vzpomínka na to, že jsem tam byl, a ne, že ti to doveze, no.
1: U nás je vozej holky, musím říct, dcery.
2: Nebo tak, když ti to doveze samozřejmě, jakoby,
1: no, dcera, jako
2: to... souvenir, tak je to jasný.

0: jako z dcery. A tak si tak jako říkám, jestli to mají úplně všichni. Dejte nám klidně vědět, jak to máte vy s magnetkama a chcete, aby vám je někdo vozil, anebo jste za to, že si ji prostě člověk musí dovíst. Já teda ještě mám jeden zásadní dotaz. Je to ta magnetka nebo ten magnetek?
1: Ta magnetka. Vůbec to nad tím nediskutuj.
0: Ta magnetka,
1: ten magnetka to je.
0: 736-300-444, dejte nám vědět.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Páteční ráno vám přeji, tak dnes mám namířeno na jih Čech a konkrétně poblíž Lipenské přehrady. Tady se totiž nachází nejvýše položený hrad v Čechách a jmenuje se Vítkův hrádek. Ten také často bývá označovaný jako Vítkův kámen. Tak pozor, aby vás to nezmátlo. Jinak nachází se v blízkosti hranic s Rakouskem. No a vzhledem k tomu, že v roce 2024 tady byla postavena nová vyhlídková dřevěná plošina, tak dnes se nám tady otevírají panoramata do všech koutů. My můžeme vidět Lipenskou přehradu. Za dobrého počasí lze z vrcholu zhlédnout i panoramata rakouských Alp s masivy Velkého Prýlu, Dachsteinu, ale i Vacmanu. No a samozřejmě i velkolepý výhled do Vltavského údolí a českého vnitrozemí. Jinak Vítkův hrad byl založen v polovině 13. století Vítkem z Krumlova. No a pro ty, kteří přece jenom už těm nohám moc nedají, tak mohou a téměř až ke zřícenině vyjet autem. Jinak pěší výlety i cyklovýlety, ty jsou tady naprosto nádherné. No já se s vámi pro tuto chvíli loučím a my se ještě uslyšíme před obědem. Tak zatím hezké ráno.
1: Tome, díky. Ty cyklovýlety, já bych byl opatrný u nejvyššího hradu.
2: Já si myslím, že tam potkáš pár elektrikářů, ty ti zvednou mandle, oni tě předjedou.
1: Právě, ještě si rejpnou. Já jsem myslel, že nejvyšší hrad je Kašperk.
2: To je nejvyšší položený Královský.
1: Ale Královský, tam právě je ten rozdíl. No my se s Tomášem ještě uslyšíme, až se přihlásí přímo z místa. Dneska má hodně foukat, tak snad ho to z tohohle místa neodnese na Milešovku.
2: Třeba to bude rychlejší.

0: na 8. Vtipné, že v češtině tuhle písničku rádi předěláme. Předěláváme na Jsem sama doma, přitom mám pocit, že Senza una dona je naopak jako bez ženy. Že my jo, to takže, zpíváme jako bez muže?
1: Jo, tak ono ve výsledku to možná vyjde stejně.
0: Je to stejný, no my jsme tady řešili magnetky na lednici.
1: Jestli sbíráte, jestli máte a jestli chcete si je tam dávat sami, nebo když vám je někdo doveze. A prosím tě, mám tady zprávu, která dorazila na 736-300-444 od Ivety. Dobré ráno, magnetky kupujeme z každého výletu dovolené. Úplně neuznávám, když nám někdo doveze magnetku z místa, kde jsme ještě nebyli.
0: No, vidíš.
1: Nicméně, pozor, nicméně, jedné darované magnetky si moc cením, a to té z Černobylu. Mm-hmm. Tam se asi nikdy nepodívám a beru ji jako vzácnost.
0: To chápu.
1: No, to taky já
0: taky. Bych se tam nehrnul úplně, když prý je to zajímavá podívaná, ale víš jak, no. Já jsem zrovna koukal teďka na nějaký rekord světový a máme ho, je v Americe, nějaký pan Lewis.
1: Pan Lewis
0: má magnetek 35 tisíc.
1: Ty, kolik má ledniček?
0: Hodně.

0: jsme tady řešili magnetky.
1: Víš, se na tom nejvtipnější, víš, co to odstartovalo, ty magnetky?
2: Nevím už.
1: Ty do posledního slova. Představ si, jaká přišla zpráva, jo? No. Zdravím, Lubko a Míro, my máme magnetek plnou lednici, už skoro není místo na další. V práci kolega říká, dovez mi magnetku. Ježiš, teď mě to odskočilo.
0: Počkej,
1: v práci kolega říká, dovez mi magnetku. Moc to nechápu, jsem zastánce toho, že musím mít magnetku tam, kde jsem byla, Hanka. PS, prosím, jaké dnes bylo poslední slovo, nějak jsem to nestihla. Takže, Hani, byla to magnetka.
0: Co magnetka?
1: Byla to magnetka. Mm-hmm. Tak, ahoj, já se přikláním k variantě dřevěných turistických, jo, to je to, jak jsme se bavili, že ty sádrový jsou těžký. Mm-hmm. Magnetky nezbíráme, takže dřevěné turistické známky, takhle. Jo. Magnetky nezbíráme, jinak na ledničce...
0: Zas blbě drží na lednici, ne? Ale...
1: No, jinak na ledničce máme fotky, obrázky dětí, prostě klasika, hezký den od suchého vrchu, Žaneta.
0: Tak, my si střihneme ještě něco málo z muziky. A pak budou zprávy.
1: No pak si střihneme zprávy, no.
0: Hezké ráno. Frekvence 1.

0: Hezké ráno přejeme, za chvíli 8, nezapomeňte, že dnes bude taky kvíz s Milošem.
1: No vidíš,
0: je pátek,
1: vlastně,
0: no, po 9. hodině.
1: A taky pro vás samozřejmě hlídáme silnice, ono se toho chystá na víkend celkem dost, třeba končí prázdniny, takže
0: je, to si
1: možná bude
0: ještě
1: nadspáno, to si všechno proberem, řeč o tom bude ve zprávách.
0: To slůvko mohla vynechat teda.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: 8 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Přejeme hezké páteční ráno.
1: Jsou tu zprávy a Lucie Šmídová.
7: Dobré ráno, poslední prázdninový víkend bude na silnicích rušno. Přibývá non-stop obchodů. Čeká nás horký den, večer přijdou bouřky. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesovu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Čínská státní televize varuje, že hrozí další povodeň, která může zasáhnout pohraniční oblasti Nepálu a Tibetu. Je před námi poslední prázdninový víkend a na silnicích bude rušno. Na to se připravuje i policie v Jihomoravském kraji. Větší množství hlídek má být například na dálnici D2 mezi Břeclaví a Brnem.
8: A nejen na jihomoravských silnicích, ale celkově z pohledu policie bude víkend zaměřen na dodržování předpisů v dopravě. Budou probíhat častější kontroly, a to v důsledku toho, že se nám vrací větší množství řidičů z dovolených a toho období je spojeno i s tím, že vlastně rodiče zahání nákupy do škol, takže je větší provoz obecně na silnicích. Jihomoravští policisté kontroly zahájí již v dopoledních hodinách, a to na trase D2 směr Brno.
7: V Česku opět přibývá obchodů, které mají otevřeno non-stop. Jde o samoobsluhy s potravinami a drogerii na menších městech a vesnicích.
9: Jde nejčastěji o družstevní prodejny, do kterých se dostanete díky aplikaci v mobilním telefonu. Žádnou obsluhu ale vevnitř často nenajdete. Zboží si vyberete a namarkujete na samoobslužné pokladně. Všude jsou kamery, čidla a čipy, takže zloději tu nemají šanci. I na konci světa, třeba v horách, si můžete nakoupit třeba ze soboty na neděli ve 3 ráno. Otevřeno mají i na svátky, kdy by mohly mít zavřeno, protože jsou většinou menších rozměrů, na které se ani nevztahuje zákon o prodejní době. Láďa Jakub, Frekvence 1.
7: České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. To porazili 3-0 a skupinu zakončili se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. Lepší jsou jen obhájkyně stříbrných medailí Srbky. Osmifinále čeká naše hráčky v pondělí.
6: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Bude polojasno až oblačno. Odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti a postupně s deštěm. Dnes navíc meteorologové varují před bouřkami. K tomu bude foukat také silný vítr. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 28 až 32 stupňů.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: A zdržíte se na D1.
10: Nesouvislou kolonu převážně kamionu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Kamiony se poprvé zastaví na kilometru 174, provoz se rozjíždí až u sjezdu na Břeclav. A práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení u exitu Ruzině na silnici 1/7 do Prahy. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: A také po 8. hodině pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížalovou.
0: Jsme tu. Jak jsi měla ve zprávách ty samoobsluhy, které jsou opravdu samoobslužný, už jako do slova, a non-stop, tak já jsem teďka viděl virální video na Instagramu, bylo to nějakýho cestovatele, myslím, že to byl Čech, který nakupoval v Polsku, v takovém obchodě, a tam to měli dokonce dotažený tak, že když vcházel dovnitř, tak si pípnul kartou. Vevnitř si jenom vzal ty věci do košíku.
1: Jo.
0: Ten systém to nějak poznal, co si bere, a normálně s tím odešel. V tašce z obchodu nikde nic nepípal a venku už mu najednou přišlo: děkujeme za nákup, odečteno, a ne 18.
1: To je dobrý.
0: Zlotých, nebo kolik to bylo.
1: Já jsem někde viděla takovýhle samoobslužný obchod, že si to musíš otevřít občankou.
0: Mm-hmm.
1: Tím čipem. Jakože vlastně taky mají přehled o tom, kdo tam byl a co tam dělal.
0: No jo, no. Tak nakupujte, přátelé, nakupujte.
1: Nakupujte klidně snídaně, na to se podíváme už za malou chvíli na Frekvenci 1.
6: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi v 8 hodin 11 minut. Vyšla teď zajímavá zpráva, že snídaně výrazně ovlivňuje délku našeho života. A nezáleží na tom vlastně ani tolik, co jíme, ale kolik to jíme.
1: No vidíš, a já jsem si právě strašně dlouhou dobu myslela, že záleží na tom, jak dlouho po probuzení to jíme, a vůbec ne.
0: A je to čas prostě konkrétně.
1: Prostě je to čas. Nejlepší čas pro snídaně, přátelé, je mezi 7 a 8 hodinou, v případě, že se chcete dožít vysokého věku.
0: Ten průzkum probíhal asi u 30 tisíc lidí v několika dlouhých letech. Všem těm lidem bylo přes 40, prosím vás, jo?
1: A oni potom pozorovali, kdy umřou.
0: No, ale v podstatě jo, no.
1: Jo, je to tak. Takže prosím vás, největšího věku se dožili ti, co snídali mezi 7 a 8.
0: Zajímavý je, že mezi 8 a 9 už se to jako vlastně docela liší,
1: jo? Ano, o 10% vyšší riziko úmrtí. A u těch, co snídají mezi 10 a polednem, je to riziko vyšší skoro o 20%. A u lidí, kteří jedí poprvé až po poledni, vědci zaznamenali dokonce o 30% vyšší riziko.
0: To je strašný. No takže taková ta...
1: Přerušovaný půst.
0: Ten přerušovaný půst vlastně tady, když si ho otočíš obráceně, tak nedává moc smysl potom.
1: Strašně moc lidí, ale to tak má, že právě jako opravdu snídá třeba až...
0: Je to lepší, protože večer se chceš, jako večer je těžký se nenažerat prostě.

0: Frekvence 1. Příjemňuje den, je 28. srpna. A jaký je dneska vlastně den?
1: Den duhy.
0: Den duhy jsme zjistili. Tak je den motýlků, prosím vás, těch pánských.
1: Těch pánských.
0: Jo.
1: Den rozhlasové reklamy, taky.
0: Tak si ji pustíme rovnou.
1: Ne, ještě chvilku ne.
0: Den rudého vína.
1: Což mě napadá, jako rudé víno je dobré víno. Ovšem, má jeden problém a to jsou fleky. Zdravím tímto na Moravu k příbuzným, oni měli bílý koberec.
0: Ty jsi jim tam vylila červené víno. To je hamba.
1: No tak jako víš co, no, tak jako to se stane, že jo? Mm-hmm. Ale já umím odstraňovat fleky, jako od červeného vína.
0: To nejde.
1: Z koberce je to blbý, z koberce je to blbý, ale třeba, když si poleješ bílou košili, vínem červeným.
0: Tak to umíš, jo?
1: Tak to umím. Normálně to ponoříš do hrnku s horkým mlíkem, který se vaří, v tomto chvilku necháš a ten flek zmizí. To jsi nevěděl, viď?
0: To jsem teda nevěděl. Máte taky nějaký takovýhle zaručený typ? Ten zní hrozně?
1: Ten zní hrozně, přijde tě to hrozný.
0: No tak protože vidím, jak si dám mlíko. Co to jíš? No tady bylo jaký mlíko. Já jsem v tom vařila košili, tyjo.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.
2: Hey!

0: Dnes 28. srpna je den červeného vína, tak jsme tady řešili, když se zaprasíte červeným vínem, jak to z toho dostat dolů. Lubka říká, že to stačí hodit do hrnce, vyvařit v mlíku.
1: V teplém, no, teplém mlíku, že to pustí. Jinak tady prosím tě je zpráva další. Uh-huh. Dobré ráno, Lubko a Míro, prý flek od červeného vína pouští, když se polije bílým vínem.
0: To se mi nezdá.
1: Ty to abys měl doma jako sklep, víš?
0: Tak na Borově to má jednodušší. Skoč mi pro bílé.
1: Ty prosím tě, skoč pro bílé. Jsem to tu rozlíl.
0: To nefunguje určitě, to se mi nezdá.
1: Já nevím, no tak jako, máme tady nějakého zkušeného vinaře, který ví, že to tak opravdu je. Mě to fakt jako zajímá, já to slyším prvně, že se to takhle jako vyvinuluje. Jo? Rosečko na to asi nefunguje, ne?
0: To nevím.
1: Ne, rosečko máš na tom koberci potom.
0: Tak.

0: nevypadá úplně nejlépe to počasí za okny teda, alespoň tady u nás.
1: No, tak jako nejteplejší den z celého týdne by to sice měl být, ale také největrnější. Odpolední silný vítr v bouřkách může v nárazech dosahovat až 90 km v hodině. Jinak teploty dnes většinou mezi 28 a 32, na Karlovarsku a Ústecku do 26 a právě od severozápadu se dneska odpoledne bude zatahovat a hrozí právě silné bouřky, před kterými varují meteorologové, dokonce platí výstraha, a to od 14. hodiny.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
0: Teď je přesně minuta po půl deváté, krátké zprávy Lucka Šmídova.
4: Dobré ráno, na valné shromáždění OSN.

0: Provoz se rozjíždí až u sjezdu na Břeclav. A práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení u exitu Ruzině na silnici 1/7 do Prahy. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Dávejte na sebe pozor, čeká nás, co se dopravy týče, velmi náročný víkend.
2: Ano, vypadá to, že bude na silnicích opravdu plno, přeplno, protože nemyslím si, že by se někdo vracel z dovolené v pondělí. Myslím si, že to všichni budou chtít zvládnout v neděli, takže jeden asi z nejnáročnějších víkendů, který vás ještě letos do konce roku čeká.
1: My jsme to tady řešili včera s Milošem, kdy on právě taky říkal, že si myslí, že bude nejhorší ta neděle, protože v pondělí blbost, to si dáme právě ten oddych na to připravit se do škol a tak. No a myslím, že takhle bude přemýšlet většina národa.
2: Takže nejplnější bude na silnicích v neděli kolem poledne, protože většina národa si řekne, pojedu dřív, než budou plný silnice.
1: Jasně, a nebo pojedu v sobotu.
2: To už je papala, asi blbost na ten víkend jezdit, ne?
1: Myslíš?
2: Jakože by byly někde pryč celý prázdniny a vrací. Jo, takhle.
1: Takže myslím, že jako to, je to stejný, jak když jsi v obchodě, to známe všichni.
2: No.
1: A ty si řekneš, půjdu tady do té fronty u kasy. A vždycky se zastaví ta tvoje. Jo, na tom nejde, nad tím nejde prostě jako vyzrát.
2: Zákon fronty.
1: Jak to chceš přechytračit, tak můžeš být jistá, že se zastaví. Tak tohle bude podobný.
2: Takže prosím vás opatrně, jinak myslete na to, že v Česku je taková jedna rarita. A sice nejpomalejší pruh v Česku je ten levý.
1: Většinou. Tak se držte, hezké ráno.
2: Dobré jutro.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář.

0: 30 minut. Hezký pátek.
1: Krásný pátek s datem 28. srpna. Ještě vám dlužím nějaká výročí.
2: Hele, tak co pak tam máme pro dnešní den?
1: Rok 1830, první závod mezi americkou parní lokomotivou a koněm. Pozor.
2: No, jak to dopadlo?
1: Lokomotiva dlouho vedla, ale jen do doby, než měla poruchu. Takže vagon tažený koněm dojel do cíle jako první.
2: Tak... Jo, takhle to nebylo, jako, že to bylo jako, chápu, jako, že táhli vagón.
1: Jo. Parní lokomotiva a kůň.
2: Já už viděl závod v prérii, jak prostě běží kůň vedle lokomotivy, kdo bude první v cíli.
1: Každopádně už rok na to, potom jako už netahali koně, ale tahali jenom lokomotivy. A ještě jedna vzpomínka na minulost. 1898 přejmenoval jistý americký lékárník svůj nápoj Bread's Drink na Pepsi. A typneš si, proč Pepsi?
2: Čekaj, já si nevím, asi už byla koka.
1: Už byla koka, no.
2: Co?
1: Pepsi proto, že ten nápoj byl inzerován jako lék proti dyspepsii. Tedy na zažívací potíže.
2: Fakt, jo.
1: Dyspepsie jsou zažívací potíže, takže Pepsi Cola právě...
2: Dyspepsi Cola.
1: Frekvence 1.

0: Dvakrát za ráno hrajeme o peníze, teď je to po druhé.
1: Frekvence jedna. Málo, poslední slovo.
2: A ne, řekněte to za celebritu.
0: Naopak jejich moc.
3: Jejich moc? 44,5 tisíce. To by se hodilo takhle s koncem prázdnin. Telefonní číslo k nám 257-400-999.
0: Tady Míra s Lubkou, koho tam máme? Hezké ráno. Haló?
3: To je někdo dál než telefon.
0: Ježišmarja, to
3: někdo položil, řekl si, a to je moc, to nechci.
0: Přesně, fuj, třináctka, tu nechci.
3: Tak
0: zkusíme.
3: Kdo chce?
0: Haló, tady Míra s Lubkou, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petra. No, já jsem se do frekvence jedna.
0: Ano, jo. A chcete vyhrávat peníze, je to tak.
4: Jo.
3: Petro, tak nedokončená věta Petry Hřebíčkové, určitě to znáte, že jo, když voláte.
4: Jo.
0: Ale
4: jo?
0: Pojďme si radši připomenout, věta zní takto.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Tak Peťo.
4: Já jsem zvěděl, že by to mělo být těhotenství.
3: Těhotenství, tak si to prověříme.
0: Jsme to 44,5 ve hře.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Není to těhotenství.
3: Není, ale jako typujete to občas. No. Jo, dívám se, zrovna 19. srpna se to typovalo. No tak každopádně, Peťo, bohužel, tentokrát to nevyšlo. Mějte se krásně, my přejeme hezký víkend.
0: Naslyšenou.
4: Dobře, děkuji, taky
0: naslyšenou.
3: Tak my přihodíme
0: se posouváme na 45 tisíc korun.
3: No a hrajeme dopoledne.

0: za chvíli bude 9, po 9 hodině samozřejmě Miloš a kvíz. Jenom jestli se můžu ještě trošku opřít o tvůj Instagram, viděl, že jsi tam dávala průzkum toho, jestli se říká v Praze Pavlák nebo Jípák.
1: Ano, a dokonce mám výsledky toho výzkumu.
0: Protože tady se strhla ráno samozřejmě kvůli tomu hádka. Protože já mám za to, že Pavlák říkají Náplavy.
1: Ne.
0: A Jípák říkají Pražáci.
1: Ne. No. Máme tady Pražáka.
0: No, který říká...
1: Který říká Jípák.
2: Jípák.
1: No. Protože je...
0: Takže se to potvrzuje.
1: Protože je mladší než... Protože je mladší než ročník... Počkej, jak je to? Jak mi to psali? Protože je mladší než... Než mladší osmdesátých. Jako
0: jasně.
1: Prostě se narodila v osmdesátkách a dál. Fuj, toto já jsem...
0: Takže ty, kteří jsou před osmdesátkama, tak říkají Pavlák.
1: Říkají Pavlák. A ti, co se narodili 80 a dál, tak říkají Jípák. V podstatě ten průzkum byl docela... V životě se mi nestalo, že bych měla víc komentářů než lajků u příspěvku. Mm-hmm. Mám tam asi 250 komentářů. A v podstatě je to tak, že tak starší
0: počkej,
1: generace...
0: Tak počkej, teď mlč, přichází starší generace.
3: Tohle je jako úvod. Tohle má být ne, jako důstojný.
0: Ale Miloš je Pražák, že jo?
1: Jseš Pražák, rodilej?
3: No to už neokecáte tady, jako no, se bavíte o starých lidech.
0: No to nepočkej, to právě pochopíš netka.
1: Tak dal by si s někým sraz na Pavláku nebo na Jípáku?
3: No to je samozřejmě, obě je možné, ale já bych asi řekl na Pavláku.
1: A je to
0: no,
1: tak?
0: No a právě, že prý se
2: takže
0: to dělí...
2: Takže starý člověk přišel, víš?
3: No, 80. takhle jinak. Na Jípáku bych neřekl rozhodně.
0: No.
3: Řekl bych na Pavláku.
0: No.
3: Na
0: a
3: Pavláku.
0: Právě ti, kteří se prý narodili před rokem 80, říkají Pavlák a ti, kteří po roce 80...
3: Stejně jako řekneš, dáme si spěcha na Míráku. Nebo dřív se říkalo na Václaváku pod Vocasem, což už dneska by tě zavřeli za to.
1: No. Představ si, ale... že by si zdával sraz třeba na Jekáku.
0: Na čem?
1: Na Jekáku, jaká tyla, že jo? Nebo na Káháku, Karla Havlíčka Borovského.
3: Mírák, Pavlák.
1: Pavlák.
3: Co ještě? No.
1: Karlák.
0: A Milošák teda.
3: Milošák.
1: Palašák.
3: Mladý Milošák teda. Ano. Ať se ta stanice jmenuje Mladý Milošák.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek. Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Majo, Šmídová.
9: A přeju hezké ráno. Policisté pohlídají okolí škol. Zemřel norský král. Na D8 hoří auto směrem na Prahu je uzavřená. Během posledních prázdninových dnů posilují policisté hlídky na silnicích a na začátku školního roku se zaměří také na okolí škol. Potvrdil nám to koordinátor prevence policie v Jihomoravském kraji Miroslav Měchura.
10: Co se týká posílení u škol, tak samozřejmě v součinnosti s městskými policiemi bude zvýšený dohled. A to vzhledem k tomu, že zase končí prázdniny, děti jsou ještě takové rozjařené, tak tady bychom chtěli apelovat na samotné řidiče, aby byli obezřetnější a pozornější na ty děti a zvláště v blízkosti právě těch škol.
9: Od smluv uzavřených po internetu budeme moci odstoupit jednodušeji. Na webech bude od ledna pro odstoupení takzvané tlačítko. Novelu podepsal prezident Petr Pavel. Poskytovatelé finančních služeb budou muset zajistit, aby jejich internetové stránky a aplikace byly přehledné a pravdivé. Do střední Evropy se vrátily tropy. Rekordně rozpálený je už teď například italský ostrov Sicílie.
2: Už ve středu v Kaltanisetě a Eně zaznamenali maxima 42,7 stupně Celsia. V následujících dnech má být ještě tepleji a ve vnitrozemí ostrova můžou teploty dosahovat hodnot kolem 45 stupňů. Některé modely dokonce předpovídají i vysoko nad 45, a to i přesto, že mají tendenci lokální denní maxima podceňovat. V ohrožení by tak mohl být i evropský teplotní rekord 48,8 stupně, který byl naměřen v srpnu 2021 taky na Sicílii. Podobně vysoké teploty se čekají taky na sousední Sardinii. Láďa Jakub, Frekvence 1.
9: Po dlouhé nemoci zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V., který byl od minulého pondělí v nemocnici. Oznámil to Královský palác. Fotbalisté Plzně v odvetě závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy porazili hráče z Bělehradu doma 5-1 po prodloužení a po historickém obratu postoupili do hlavní fáze. Slaví také Jablonec, který porazil skotské soupeře 1-0 po prodloužení na penalty, vyhráli 4-3 a postoupili do hlavní soutěže. No a fotbalisté Hradce Králové naopak podlehli doma hráčům z Aten 1-2 po prodloužení a v soutěži končí.
8: Frekvence 1. Počasí.
9: Bude polojasno až oblačno, odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti. Postupně s deštěm, navíc meteorologové varují před bouřkami, které hrozí už od odpoledne. K tomu bude foukat také silný vítr. Bude ale teplo, teploty vyšplhají na 28 až 32 stupňů.
4: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: D8 je uzavřená a v kolonách budete na D1.
11: Nesouvislou kolonu převážně kamionu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Kamiony se poprvé zastaví na kilometru 171. Provoz se rozjíždí až u sjezdu na Břeclav. Osobní vozidla jedou pomaleji, ale plynule, ale mění se to. V koloně se navíc stala nehoda dodávky a nákladního auta na kilometru 193. A dálnice D8 je stále uzavřena na Prahu v místě, kde se řeší požár vozidla. Je to na kilometru 36 a policie provádí odklon dopravy exitem Lukavec na kilometru 45. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: No a po 9 hodině už je na Frekvenci 1 připravený, natěšený Miloš Pokorný.
3: Tak přátelé, hezké ráno, je pátek 28. srpna, poslední víkend úplně pro školáky, poslední víkend prázdnin, pátek. No, tady už se to hodně krátí, ale zase musíme vždycky tu skleničku buď vidět polovypitou nebo poloplnou, že? Tak já chci poloplnou, tak si řekněte, že máte ještě 3 dny, že to je vlastně skvělý, vlastně pondělí ještě, no, 4 to vlastně, to je vlastně skvělý, ne? Co? To je skvělý. No, kevěte tady na mě, jako, že to moc skvělý není, ale...
0: Není,
3: jako,
0: když víš, že to není, jako, to je alibismus tohle.
3: Já to vím. Takže, Augustinum svátek, to snad můžu, ne?
0: To můžeš,
3: to můžu. A jinak velká gratulace do Plzně, protože já jsem tady před pár dny říkal, že držím strašně palce trenéru Kováčovi, který převzal Plzeň jako 0-3, jako prostě s velkým soupeřem. Přátelé, zázraky se dějí, Plzeň jde dál. Úžasný, velká gratulace. A Slávě má mega atraktivní soupeře. Je tam Arsenal, je tam Bayern Mnichov, je tam Fenerbahce, je tam prostě jako skvělý, takže fandové budou nadšený, ale ta Plzeň, jako kdo si vsadil, tak dneska nemusí do práce, si myslím, že by to mohlo tak jako fungovat. Jinak přátelé, 9.45, samozřejmě registrační místnost a při pátečku náš kvízíček se střelte Miloše, moc se na to těším, teď jsem jako hodně v kondici, přátelé, vám musím říct, to, co jsem předvedl v Liberci, druhý
0: no, dělo tě to, viď?
3: No, úplně, ale zase zpátky na zem. Zpátky ze stromu, zpátky z větve. Když bude, řekněme, pojďme se dát nějaký cíle, do kolikátejho.
0: Stovka by byla dobrá, podle mě.
3: Stovka by byla dobrá, asi jo, člověče.
0: Zkusme to.
3: Tak zkusme to. Lucie se tak vždycky divně dívá. Tak vždycky se divně dívá, jako kdyby byla nějaká lepší, nebo co? Ne.
1: Ne vůbec.
3: Ne, no, se směje vždycky říkat, ukazuje ty nesmyslný čísla, kde se umístila.
0: Jo, to oni lžou,
3: no jasně. Takže přátelé, jdeme na to, hezké ráno, hudba a pak už program.
8: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Vy se mě chceš zeptat, jestli není nový díl našeho podcastu.
1: Ale pozor, víš, že jsme to dneska ráno řešili tady s Lubkou, že jsme si říkali pátek. A vlastně si nevybavu, jestli Miloš teď v poslední době nějak jako mluvil.
0: Nemluvil, já jsem skromný.
1: Jo, a tak dneska teda máš. Konečně je to tady.
0: Dneska si říkám, že bych mohl říct, že máme nový díl našeho podcastu se Zdenkem Polreichem a Ivanem Vodochodským, čili Lepší už to nebude, čili Luten, který si můžete nejen poslechnout, ale vzhledem k tomu, že všichni si fantasticky vypadáme, tak se můžete podívat i na YouTube, kde jsou všechny epizody, takže vidíte i naše krásné figury, obličeje, vytáhnuté obličeje, bez plastik a tak dále.
1: Tak, já jsem vás viděl na lodi někde.
0: Ano, to jsme byli, tam jsme chytali, ano, formu.
1: To byla fantastická teda jako fotka, ano, video, ano, teď si nevybavím, ano, co to přesně
0: bylo. Bylo to video.
1: Video vypadalo
0: tak,
1: skvěle.
0: Ano, skvěle. Takže přátelé, kdybyste chtěli udělat ochutnávku, že jste to ještě neskusili, tak vás zkusím nalákat na témata. Já jsem se s vámi díval, co jsme řešili, že řešíme samé zásadní věci. Uh-huh. Jakože egyptský trenér měl dvě manželky, že Egypťani můžou mít až tři manželky. A pozor, co mě překvapilo, že ty se jako manžel musíš právoplatně a zodpovědně starat o obě. Úplně stejně.
1: Aha.
0: Takže když děláš večírek, musí jít obě. Když něco kupuješ, musíš oběma, nebo můžeš jako na tajněčku, ale by si to dozvěděla ta druhá a znáš Turkyně.
1: No.
0: To je jako pozor. Jo, takže on pozval do kavárny obě, ty se tam tak servali,
1: jasně,
0: ale tak strašně, že on dostal infarkt. Odvezli ho do nemocnice a hned poté, co ho přivezli, tak požádal o rozvod.
1: Mm-hmm.
0: Takže si to takzvaně spočítal s tou starší. No nicméně, nemyslím, teda starší jako služebně starší.
1: Jo, tak,
0: služebně starší. Takže to bylo naše jedno téma, že jsem netušil, že opravdu je to tak striktní, že se vlastně, a oni si to hlídají. Jak oni si to hlídají, jako jestli, hele, on jí koupil kolo, já chci taky kolo, byť nejezdím, jo. No a tak dále. Takže, pak jsme samozřejmě probrali, my teď jedeme v Neználkovi a snažíme se zjistit všechny postavy z Neználka. Co si vzpomeneme, takže teď už jsme hrozně daleko, máme tam všechny ty blázince, který jsem ani nevěděl, že existují, takže teď jsme se už dostali na ty méně známé figury z Neználka a už to máme skoro kompletní. Nějaký knoflík a hoplík, nebo já nevím už co. No prostě další zásadní věc. No a pak jsme se bavili o tom, že ve Švýcarsku teď budou otevírat trezory pro nejbohatší lidi. Bude to ve skále a je to právě proto, kdyby se takzvaně něco šustlo, tak aby oni tam mohli si dát jako auto třeba starý nějakého veterána nebo starý nábytek. Je to strašně drahý samozřejmě.
1: Je to prostě sklad, ale
0: vlastně. Je to velmi malý skládeček, je to velmi sofistikovaný a je to nedobytný. A opravdu se to budou moct dovolit jenom nejbohatší lidi. Myslím, že ten nájem je na 99 let a tak dále. Takže pokud byste si chtěli podobný moudra poslechnout, tak se podívejte na podcast Lepší už to nebude, čili Luten, Zdeněk Polreich, Moje maličkost a Ivan Vodochodský. Řešíme tam neskutečné věci. Takže to je nový díl. To je nový díl. Chtěl se zeptat, ne?
1: Chtěl, stačí mi to takhle a teď musím nad tím hrozně přemýšlet.
0: Já vím. Jsou to závažný témata, hlavně ty turecký manželky.
1: Jo, to je pravda. Vlastně se to nevyplatí. Že se
0: já si myslím, že to jako je to dražší koníček.
1: Já myslím, že je lepší tu jednu mít na tajněčku pořád.
0: Tak,
1: český koníček.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen. Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který

0: skoro za čtvrt hodiny registrační místnost. Kvíz se střelte Miloše, čili mě. Pokud jste ještě nehráli, což pochybuju, ale přesto, tak tedy, Míro. Chytrý všechno.
1: Co chytrý, chytrý všechno, chytrá hlava.
0: Pozor,
1: ta rychlá hlava. Nemusí být. Ta nemusí být, ale no. Telefon, počítač
0: tak všechno, tak kde se můžete připojit. Dáte si www.frekvence1.cz, tam už se objeví takové jako plakátek s mojí fotografií. To je debilní vít, plakátek.
1: Kluk z plakátu.
0: Kluk z plakátu, ano. Tam. Je tam takový, taková inzerce. Inzerce. To je zase jak seznamka, tak jak bychom to řekli. Je tam takový prostě motiv, sestřelte Miloše. Uvidíte mě, tam se kliknete a jste rychle přihlášeni. Třeba jako Augustín, když má dneska svátek, nebo jakkoliv, aby to bylo za vás a abyste se poznali potom, když se budete dívat na to pořadí. Co je důležité, a to jsem vyzkoušel teď na kempu Kristýna, že ta rychlost je opravdu důležitá. Já jsem tentokrát pracoval s iPadem a taky to podle toho vypadalo, ne, tady ty naše
1: zamrzlý myši. A dáš to z telefonu dneska?
0: Já to zkusím. Já to zkusím. Buď to bude úplný průšvih, anebo bude sukces. Suksesíček bude. Tak, uvidíme. V každém případě vy to můžete vyzkoušet a kdybyste náhodou nemohli z jakéhokoliv důvodu prostě jakoby soutěžit, tak můžete soutěžit sami ze sebou, už jenom to, že si zesílíte rádio, frekvenci 1 a tam už je prostě budete sami sobě říkat, je to bych věděl nebo věděla a tohle vůbec, no to vůbec. To já znám tuhle větu. No to vůbec.
1: Dál. Jsem zvědav na to dnešní téma, my ho samozřejmě nevíme pořád.
0: Ne.
1: Lucie už ho ví.
2: Já už ho vím.
1: A co ten výraz? No, podívej, absolutně. Kouká do stolu.
0: Ne, Lucie má poker face po každý, absolutně nečitelný výraz. Nepoznáš z toho nic, ona už hraje na sebe, už se soustředí, chce být v první desítce, prostě to vůbec nepoznáš nic.
3: Dobře, no.
1: Tak jo, tak se tam mrkněte, co máme dnes za téma, těšte tak. Se na to, začínáme za čtvrt hodinky zhruba.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
6: Dobré dopoledne u krátkých zpráv. V Česku máme opět saharský prach. Na mnoha místech nás dnes čeká podle meteorologů tropický den. Právě saharský prach ale může teploty snížit. Hasiči v noci likvidovali požár opravny elektrokol v Pardubicích. Z místa museli evakuovat 4 pracovníky. Po dlouhé nemoci zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V., který byl od minulého pondělí v nemocnici.
4: Frekvence 1.
7: Doprava.
6: A velké problémy hlásí z D8.
8: Dálnice D8 je stále uzavřená na Prahu v místě, kde se řeší požár vozidla. Je to na kilometru 3.

0: Tak přátelé, už za 7 minut to tady máme. Už to, furt nic nevíš.
1: Nevím, asi se pomalu podívám.
0: Tak hele, sválně, mě to zajímá.
1: Jo.
0: Pomalu se podívej. Je to spíš chlapský téma, anebo jako... Já totiž proč se ptám, protože v tom kempu Kristýna bylo téma, který bylo vlastně jako, jakože táborový, kempový, takže třeba kdo, chyták jako velký, kdo třeba napsal, co to byla, bedna od whisky, a samozřejmě hodně lidí si myslí, že to napsal Babi Daněk, a no. On to napsal Babi Rivola.
1: Rivola, no.
0: To jo, jako, a někdo si myslí, že je to takový ten tradicionál, že už nikdo neví, kdo to napsal, ale všichni to zpívají a můžou to zpívat zadarmo, nebo jako používat. Takže já jsem věděl, že to byl Babi Rivola, ne Babi Daněk, to byl takový chytáček, a pár jich tam takhle bylo, a bylo to vlastně na téma jako kemping, táboření a tak dále, takže jako spíš chlapský bych řekl, ale hodně žen jako soutěžilo na místě. A dobře, jako dobře. Tak co, vidím ten výraz.
1: Já mám nápovědu, chceš malou?
0: No tak malou aspoň.
1: Malou, jo? No. Poslouchej. Nech brouka
0: žít. Počkej, chceš mi říct, že téma budou brouci?
1: Ze života hmyzu. Myška, muška, bleška, švám. To jsme vyřízený.
0: Teď přemýšlím, kterýho brouka poznám. No.
1: Já toho Volkswagena, stopro.
0: Ano, ano.
1: Ten by tam ale mohl být, pozor.
0: Bože, Volkswagen, pak poznáme Beatles.
1: Jasně, jako počkej, to je pravda, ale ono by to mohlo být postavený
0: ano,
1: takhle.
0: Jakože když to dáš takhle, takže můžeme se trošku připravit, že jako Beatles. Pak, počkej, co by, brouk je jasné, jako VV. A brouk pytlík. Pak ještě by tam mohl být...
1: Broučci, karafiátory.
0: Pozor, broučci. Aha. Broučci. A co bysme tam... Ty jsi divnej brouk.
1: A nebo třeba, kdo brouká tuhle píseň.
0: Kdo brouká tuhle... nebo Broken Heart.
1: Tak za chvilku.
2: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod.

0: Přestřel Miloše.
1: Je tady historický okamžik, možná až hysterický, protože já dneska vyzkouším hrát přes mobil. Poprvé, úplně poprvé.
2: Tak, Miloš si dlouhodobě stěžuje na to, že má pomalou myš a tak dále. Tak jsme si říkali,
1: stěžuje. To je potvrzený.
2: Ano, je to potvrzený. Že to vyzkoušíme přes telefon, protože přes něj to jde opravdu rychleji.
1: Ano.
2: Jaký jsem si to zkoušel a jde to lépe.
1: Navíc tady můžu koukat taky na svoji krásnou fotku.
2: A jo, jo, jo.
1: Já nejsem takže, ne.
2: Přátelé, dnes téma ze života hmyzu.
1: Ano.
2: www.frekvence1.cz, místo, kam se můžete, no dokonce musíte teďka podívat, pokud se chcete přihlásit a hrát s námi. Je
1: tam a už máme tisíc hráčů. Přes tisíc už.
2: Začínáme za 10 vteřin. Připojit se můžete klidně v průběhu, to je
1: tak,
2: na vás.
1: Je to na vás.
2: Zkuste se střelit Miloše, když má dneska v ruce trumf a ano. To je vlastní mobilní telefon. Ano. Jak říkala kolegyně Šárka před chvilkou, jak ti někdo bude volat, kámo, seš out. Jdeme na to, kdo napsal pro Anetu Langerovou hit Hříšná těla křídla motýlí? Ondřej Soukup, Karel Svoboda, Oskar Petr. Aha.
1: Já si myslím, že vím.
2: Já si myslím, že vím taky, ale nejsem si jistý.
1: Já si myslím, že vím. A dal jsem to hned.
2: Dal jsi to hned, tak uvidíme.
1: Tak. Já si totiž myslím, že je to Oskar Petr.
2: A je to Oskar Petr.
1: Bohužel ano. Oskara uzdravíme nahoru. Už to má bohužel za sebou. A...
2: Tak. Takže 1070 hráčů, Miloš 28. Pozor, hele, potvrzeno zatím.
1: Ježiši Maria, vy jste mě tady uzurpovali.
2: Který z těchto druhů hmyzu dokáže létat pospátku?
1: Tak to už jsem.
2: Tak to teda fakt nevím. Buď to váška, blecha, slunečko, sedmitečné.
1: Tady budu typovat, fakt nevím.
2: Bych si skoro typnul, že to je takový vrtulník, jako já, vlastně víš, helikoptéra, takže by to mohla být váška.
1: A mám to dobře.
2: No jítečně, tak pozor.
1: Tak.
2: Uvidíme, Miloši.
1: Já zavolám svého právníka a 3/4 roku zpátky budeme...
2: Miloš 69.
1: Jak to?
2: Nevím. Asi to vědělo víc lidí prostě. Ale dobrý, říkali jsme dneska do kila,
1: dobře,
2: že to bude dobrý.
1: Dobře.
2: Puntík, jaké barvy má na svém šátku Ferda Mravenec?
1: Ano.
2: Černé, červené, bílé.
1: Je, teď jsem to udělal blbě. Já jsem dal červený.
2: Ne.
1: A jsou bílí. Ne, to já už jsem se naučil i mást.
2: Počkej, takže ty ještě...
1: Aha. Ano. A oni budou černé. No, jsou černé. Moje chyba, tady se nevymlouvám.
2: Jo,
1: tady se, tak chtěl jsem zmást všechny a zmát jsem sebe.
2: A stálo ti to, kámo, 400 míst.
1: Cože?
2: 457 míst.
1: Já to jedna nikdy chyba. Neměl rád tu pohádku. Vždycky jsem měl radši brouka.
2: Která zpěvačka chytila v roce 69 na pasece motýlka, no tak to je snad úplně jasný, ne? Za A Helena Vondráčková, za B Dáda Patrasová, za C Eva Pilarová.
1: Tam je to jasný. Hele, teď jdu mást, jo. Samozřejmě, že Dáda Patrasová.
2: Toto duet s Evou Pilarovou.
1: Ano, přesně. Obě chytili motýlka.
2: Je to Helena Vondráčková.
1: Je to Helena Vondráčková. Ale to budou vědět všichni, takže to mě ne.
2: No člověče, ne, pozor. Pozor, ne. Víc lidí typovalo Dádu.
1: Fakt, jo.
2: Tak, Kenny na bedně na prvním místě, Marcel na druhém, Kuba na třetím, Miloš 291.
1: To mě, ty puntíky.
2: Kdo napsal divadelní hru ze života hmyzu?
1: Ano.
2: Karel Čapek, Josef Čapek, Karel Josef Čapkovi, no, tak a pozor.
1: Tady je to chytáček a já jsem dal rychle a všechno je vlastně jakoby
2: je to jedno.
1: Relevantní.
2: A když bych dal Karel a Josef, tak jeden z nich je správně, že jo? Takže by se
1: nevím,
2: to mělo vlastně uznat.
1: Nevím, jestli to uznají.
2: A já tohle nevím, mně se Čapko, no, ty.
1: Já to mám, ty vole, to jsou oba.
2: Tak pozor.
1: Já dal Káju.
2: Aha.
1: A co Kája? Ještě pije?
2: Tak pozor.
1: To je nemocnice na kraji města.
2: 1178 hráčů.
1: A já, tohle mě stojí, tak kluci to psali spolu.
2: Jak se nazývá strach z hmyzu?
1: Aha.
2: Tak to taky nevím. Arachnofobie, entomofobie, to ani nepřečtu. Prostě insektofobie.
1: Míro, ovládej se.
2: Tohle nevím, to se, jako arachno je jasný, to jsou pavouci, ale...
1: Já to mám dobře.
2: Ale říkal jsem si entomolog.
1: Já jsem entomolog, no, je to jasný. Tam se to dalo odvodit. Hmm. Na rozdíl od toho šály, tedy, jo, nebo motýlka toho Emanuela.
2: Ridyho.
1: Přesně.
2: Tak, co způsobuje nemoc motýlích křídel?
1: Jo.
2: Extrémní křehkost kůže, ztrátu svalové kontroly, brnění...
1: Vím.
2: V různých částech těla.
1: Tohle vím. Protože jsem měl na rozhovoru Jitku Čvančarovou. A Jitka Čvančarová je tváří této bohulibé aktivity. A je to extrémní křehkost kůže. Takže díky Jitce jsme to probírali. Vím.
2: No, člověče, tak... jdeme jako dál. 1200 hráčů, Miloš, 232. pozice.
1: Ale to zatím jako plním plán.
2: Není to provarno.
1: V životě už se nepodívám na Bruka
2: Jak
1: Pintera,
2: se jmenoval hlavní hrdina Kafkovy proměny? Josef K., Josef Samsa, Řehoř Samsa.
1: Já tady tipuju, nejsem úplně kafkolog.
2: Já si myslím, že to vím, ale zjistíme to hned záhy.
1: A víš, že existoval zpěvák Arnoš Kafka?
2: Ne, byl to Řehoř Samsa a vím to díky tomu, že to má ksindl v písničce. Jinak byl úplně vyřízený. No, proměna.
1: No, to hlavně, že znám Arnošta Kafku a hit Táty táta. To je fakt skvělý.
2: No, jsi moje táta. Tak pojďme na poslední speciální, ze kterého hudebního žánru rozhodně nemá Miloš Pokorný, Motýlky v břiše.
1: A to je úplně jasný.
2: Z jazzu, z belgického Eurodance. A nebo z Marpova pojetí country. Mm. Já si myslím, že Miloš nenávidí Eurodance.
1: Belgický pralink. No. Erkel Poirot.
2: Že to tak bude. Je to z belgického Eurodance, Eurodance.
1: Přesně tak.
2: Je Eurodivý.
1: Nesnáším.
2: Takže
1: 268.
2: Na prvním místě Klára.
1: Gratulace, Klára. Kláro stačí jen málo na první místo.
2: Nor na druhým.
1: Skera. Tady je ta věta, že mě minulo umístění, no, co mi to připomínají. No, a třetí Šikula 420. Tak já ti řeknu, co mě stálo umístění. Nesmyslný kombinace na tom, co to měl, motýlka nebo co měl?
2: No jasně, kravatu neměl. No, motýlka. No, dneska je den motýlku ještě mimochodem.
1: No vidíš, no. Tak to jsem typoval špatně, že, a pak jsem si uvědomil, že černý měl. Jako jo. A pak jsem teda, a to byla chytka, a to byl Řehoř, protože říkám, nejsem kafkolog a ještě jsem snažil tady se být za chytrýho z písní Táty táta, úplně nesmysl, a Arnoš Kafka.
2: Tak já ti teďka, jsi teda 268. a já ti řeknu, co se stalo. Já jsem poprvý v první desítce. A tím se nechlubím, jo? Že jsem osmej. A co se stalo ve chvíli, kdy jsem se umístil pod desítku? Vyskočila mi tam ohromná hláška. Celý tým Frekvence 1 v čele s Milošem Pokorným vám gratuluje k top umístění.
1: V životě jsem to neudělal.
2: Že jo?
1: Ne.
2: Víš ty to vůbec?
1: Kdo za, mě, jako ty kdo tady za mě gratuluje?
2: Ty jsi tady naštvanej, sklíčenej, depresivní, z blbýho umístění.
1: Z blbýho, z normálního.
2: Z normálního. A někdo, kdo se umístil dobře, tak ty mu ještě jako gratuluješ?
1: Tak se dívej, jaký jsem, jaký jsem frér.
2: No.
1: Já ti gratuluju. Jak ses umístil dneska v kvízíčku se střelte? Miloše!
2: Děkuju.
1: Gratuluju.
2: Tak. Je to upřímný hodně.
1: Vůbec si to nezavodím. Ale telefon je rychlejší a nebýt dvou chyb, ale jednu jsem opravdu jako zkoušel.
2: Ne, to bez sporu. To
1: tak,
2: je prostě...
1: tak je to rychlejší a od příště hraje už výhradně na mobilu. Toto můžete dát na charitu.
2: Tak. Ten monitor.
1: Ten monitor. Ten
2: a myš
1: ten
2: taky.
1: Monitor. A myš, a myš dáme jako to, gepek. Mm-hmm. Tak.
2: Nebo tam vedle betonu, hodíme i do betonu.
1: Tak, ať si to tam dají na zeď. Dobře. Nicméně všem děkujeme, kdo se zúčastnili. Vážíme si toho, že i o prázdninách přes 1000 hráčů a hráček. A já se budu těšit nejen v příštím roce, že vypadá to, že na kempech Frekvence 1, na vybraných kempech budeme hrát live, protože se to tak nějak jako docela jako čaplo. No a zítra je sobota, neděle. Užijte si to, školáci, poslední volno, už jsme to říkali.
2: Strašný.
1: Je to strašný, je to strašný, ale ještě to pondělí tam je. No a co? Všem ostatním hezký víkend, užijte si to. A kdybyste neměli co dělat, jsem v Poděbradech, ne na srdce teda, po našem kvízu, ale je tam soundtrack Poděbrady, já to moderuji taky krom jiného s mými drahými kolegy. A už včera to tam vypadalo moc hezky, takže skvělý. A dneska je tmavomodrý svět se symfonickým orchestrem. Na to já se sakra těším.
2: No tak jo, pěkný. Tak si dáme hezkou písničku skvělý. Od skupiny Lucie.
1: Skvělý.
2: A vidíme se v Poděbradech.
1: A Michal Dvořák je prezident festivalu.
2: Jak se to propojilo.
1: To se to propojilo.

0: Miloš už se odporoučel.
1: On je nějaký strašně veliký, počkej.
0: Ne, on tam nehrál dneska na tomhle mikrofonu.
1: Jo, on tady nehrál na tomhle mikrofonu.
0: Už se odporoučil, protože byl 268, což je o 260 míst horší, než jsem byl já dneska.
1: A ty jsi byl? Kolik?
0: Já jsem byl 8. dneska, jako no, to je nejlepší umístění moje historické. To jsem měl jednu blbě.
1: To teda klobouček.
0: No, ty jsi měla? Ty jsi
1: byla? Já jsem neměla, já jsem dneska nehrála.
0: A Lucka?
2: Já jsem byla lepší než Miloš.
0: No, ale?
2: Asi o 20 míst.
0: Co se ti nepovedlo? Co jsi pokazila?
2: První otázka se mi nepovedla a pak ještě jedna.
0: No dobře, tak to, takhle jsem to nechtěl. Tu odpověď jsem téma, ale to je jedno. Pojďme na zprávy za chvilku, jo? A Lubka tady zůstává teda
1: já
0: dneska.
1: Já tu zůstávám. Tak, protože jsem nehrála, tak za trest zůstávám.
0: Lubka Sobek.
3: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
10: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro vás Lucie Šmídová. Krásné dopoledne.
11: Dobré dopoledne. Jezero po sesuvu ledovce u hranic s Nepálem začalo přetékat. Úřad odhalil falešné podpisy pod volební peticí a D8 je směrem na Prahu uzavřená. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Čínská státní televize varuje, že hrozí další povodeň, která může zasáhnout pohraniční oblasti Nepálu a Tibetu. Počet falešných podpisů pod volební peticí ve dvoře Králové roste. Případný viník může skončit ve vězení.
12: Zdejší úřad už potvrdil 14 případů, kdy lidé zpochybnili pravost podpisu na tomto dokumentu, který měl lidem v novém uskupení otevřít cestu k volbám, případně do zastupitelstva. Počet černých duší mezi tisícovkou podpisů ještě ovšem nemusí být konečný. Věc je právně kvalifikována jako přečin maření přípravy a průběhu voleb a referenda. Pachateli takového trestného činu hrozí až 3 léta za mřížemi. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
11: V Česku opět přibývá obchodů, které mají otevřeno non-stop. Jde o samoobsluhy s potravinami a drogérií na menších městech a vesnicích.
13: Jde nejčastěji o družstevní prodejny, do kterých se dostanete díky aplikaci v mobilním telefonu. Žádnou obsluhu ale vevnitř často nenajdete. Zboží si vyberete a namarkujete na samoobslužné pokladně. Všude jsou kamery, čidla a čipy, takže zloději tu nemají šanci. I na konci světa, třeba v horách, si můžete nakoupit třeba ze soboty na neděli ve 3 ráno. Otevřeno mají i na svátky, kdy by mohly mít zavřeno, protože jsou většinou menších rozměrů, na které se ani nevztahuje zákon o prodejní době. Láďa Jakub, Frekvence 1.
11: Moderní pětibojař Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile dnes ovládl semifinálovou skupinu a 15. Matouš Tuma nepostoupil.
10: Frekvence 1.
4: Počasí.
11: Bude polojasno až oblačno, odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti a postupně nás čeká déšť. Navíc meteorologové varují před bouřkami, které hrozí už od odpoledne. K tomu bude foukat také silný vítr. Teploty mají být vysoko 28 až 32 stupňů.
4: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: D8 je stále uzavřená a zdržíte se na D1.
14: Nesouvislou kolonu převážně kamionů na více než půl hodiny evidujeme stále. finále na příjezdu do Brna. Po D1 od Prahy kamiony se poprvé zastaví na kilometru 175. Provoz se rozjíždí až u sjezdu na Břeclav. Osobní vozidla zpomalují na kilometru 181, ale mění se to. A dálnice D8 je stále uzavřená na Prahu kvůli požáru vozidla. Je to na kilometru 36 a policie provádí odklon dopravy exitem Lukavec na kilometru 45. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
15: A po zprávách už to nejlepší z muziky, dnes opět Lubka Ponížilová.
16: Krásné dopoledne, tak přihazujeme peníze v posledním slově a máme to krásné půlkulaté, 45 000. Tady na vás čeká, možná jenom v rychlosti připomeneme telefonní číslo 257 400 999 a držíme vám takhle při pátku palce. Krásné dopoledne.

0: Frekvence 1, před námi nejteplejší den z celého týdne. Možná jste si říkali, že byste umyli auto, tak si to, přátelé, prosím vás, ještě rozmyslete, protože krom toho, že se na nás ženou tropy, tak se na nás také žene saharský prach. Pravda, neohřeje se tu úplně drouho, spláchnou ho bouřky, a to už dneska v noci, maximálně zítra, ale byla by asi škoda zbytečně vyhazovat nějakou tu pětistovku na benzínce za to, že si umyjete auto, do kterého potom můžete malovat klidně srdíčka v lepším případě. Namaloval vám někdy někdo něco na auto, co jste si nedali za rámeček? Klidně mi dejte vědět, telefonní číslo to na SMSky je 736 304 44.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Tak tohle jsou Europe na frekvenci 1, přesně o 10:30. Česko dneska zasype saharský prach, tak vzpomínáme na pomalovaná auta. Dorazila mi tady zpráva od Lubora. Ahoj Lubko, dřív to byla sranda, se spolužáky jsme malovali na auta srdíčka, prasata i diamanty, jak s oblibou říkáš ty. Teď už je to blbé, každé druhé auto má alarm, tak už jen s nostalgií vzpomínám na pubertální léta. Tak toliko k tomu dnešnímu počasí. Je pravda, že ten saharský prach nejenom, že nám může trošku pošpinit auta a celkově tak to, co necháváme venku nebo na stole, ale každopádně také může snížit teploty, takže jestli někde mělo být třeba zmiňovaných 30 nebo 32, tak pokud se tam snese nějaké to zrníčko prachu saharského, tak možná bude teplota i o něco nižší. Už za chvilku se podíváme na hlavní silniční tahy, které pro vás hlavně takhle v pátek na konci prázdnin sledujeme.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
0: Jak to na silnicích jezdí nebo nejezdí, tak přehled o tom má Martina.
4: Dálnice D8 je stále uzavřená na Prahu kvůli požáru vozidla. Je to na kilometru 36. Policie provádí odklon dopravy exitem Lukavec na kilometru 45. Nesouvislou kolonu převážně kamionu na více než půl hodiny evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Kamiony se poprvé zastaví na kilometru 175. Provoz se rozjíždí až u sjezdu na Břeclav. Osobní vozidla zpomalují na kilometru 181, ale mění se to. A požár vozidla se řeší také na 35. kilometru D4 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
0: Tak tohle už jsou činasky na Frekvenci 1. Pokud byste chtěli někomu poslat narozeninovou písničku, tak můžete vymýšlet narozeninová přání 736 300 444, anebo také naše aplikace Frekvence 1.cz. Klidně namluvte nějaké to přání.

0: soutěže Česko hledá superstar. Konkrétně ve druhé řadě v roce 2005 proslavila Vlastu Horváta, který se nakonec stal i celkovým vítězem. Takže to takové malé ohlédnutí více než 20 let zpátky. No a ohlížet se budeme dál, a to za dny, kdy jste se narodili, protože na Frekvenci 1 nejvyšší čas popřát dnešním oslavencům. A začínáme rovnou jedním telefonátem, protože tady máme prosbu, abychom zavolali švagrovi Jirkovi, tak pojďme na to. Tentokrát mu přeje švagr Vlastík a vlastně celá rodina. Otázkou je, jestli se samozřejmě dovoláme, to je vždycky velmi, velmi napínavé. Každopádně dnešní oslavenec slaví 60. narozeniny. Sice ne dneska, ale až v neděli, ale to na Frekvenci 1 nevoláme, a tak by prý byli moc, moc rádi, kdyby to vyšlo dneska. Takže samozřejmě snaha z naší strany je, to už všichni slyšíte. Otázkou je, jestli dostal oslavenec alespoň malé echo, aby byl na telefonu, aby nám to zvedl. Každopádně byli by moc rádi, kdyby to šlo. Dnes mu popřát pevné zdraví, pohodu a štěstí. Tomu přejí švagr Vlastík, Markéta a celá rodina. Tak teď už chybí k našemu štěstí jenom to, aby to švagr Jirka zvedl. My do té doby možná můžeme popřát Augustínům, kteří dneska slaví svátek, a také přejeme všem dětem, které jsou ještě na prázdninách, aby ty poslední tři dny prázdnin utíkali jak nejpomaleji to jde. No tak co dělat, Vlastíku, snažili jsme se, Markéto, celá rodinu, slyšíte to, slyšíte, ale bohužel, jestli to někdo neslyší, tak je to váš švagr Jirka. Každopádně za Frekvenci 1 i takhle přejeme všechno nejlepší ke krásným kulatým narozeninám.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Po svět je Hollywood. A v chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

Páteční ráno na frekvenci 1, tohle je George Michael. Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí, ale letos na Vánoce to bude už 10 let, co tady s námi není. Tak, pojďme k veselějším věcem. To nejlepší z muziky pro vás vybíráme i po 11. Třeba Šalom. Taky Robbie Williams. Třetice i slovenští No Name.

0: rybáře, a to s Láďou, který pro vás chystá zprávy.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Má je pro vás Láďa Jakub. Krásné dopoledne.
9: Krásné dopoledne. Zemřel norský král Harald V. Rybáři zrušili výlov největšího českého rybníka na Jindřichohradecku a potápěči budou hledat tělo ztraceného muže u mostu. Zemřel norský král Harald V. Oznámil to oselský královský palác. Král ve věku 89 let podlehl bakteriální infekci krevního oběhu. Ceremoniální hlavou norského státu byl od ledna 1991. Na trůn po něm nastoupí jeho syn, korunní princ Hákon. Než se stal králem, byl Harald taky úspěšným sportovcem. V letech 1964, 68 a 72 byl jako jachtař a Norsko reprezentoval na letních olympijských hrách. Klasický a velmi oblíbený výlov největšího českého rybníka Rožmberk u jihočeské Třeboně letos nebude, a to kvůli suchu. Je tam jen 40% vody. Už v minulosti se oblíbená akce na Jindřichohradecku nekonala kvůli povodním a nebo třeba covidu. Víc k letošku říká ředitel rybářství Vladimír Kukačka.
10: V současné době potřebujeme Rožmberk využívat k nějakému převádění vody na níže ležící soustavy, na Jiskou například a tak dále. Nejsme schopni garantovat termín výlovu, pakliže vůbec nějaký výlov letošního podzimu bude.
9: Rybník Rožmberk, který vznikl už na konci 16. století, má při běžné hladině 6 milionů metrů krychlových vody a zabírá 647 hektarů. Jeho slavnostní výlov patří mezi velmi oblíbené akce. Amatérští potápěči se v neděli pokusí u jezera Most u stejnojmenného města najít tělo utopeného mladého muže. Ten se tu ztratil na začátku srpna při bouřce, když jel po hladině na paddleboardu. Policii se to ale vůbec nelíbí, je to podle ní vysoce riziková akce. Na místo se sjedou desítky amatérských potápěčů i další dobrovolníci. Na místě ale bude i prezenční listina. Všichni účastníci svým podpisem stvrdí, že jdou do akce na vlastní riziko, tvrdí organizátor. Plzeň dokončila první etapu rekonstrukce hlavního náměstí Republiky v centru západočeské metropole. Opravená je téměř třetina plochy na západní části v pásu mezi katedrálou a biskupstvím až k ulici Bedřicha Smetany. Bude mít po celé délce stromořadí 8-metrových jilmů, které sázejí arboristé do betonových van, jak říká primátor Roman Zarzický.
11: Teď sem sázíme 14 zrostlých jilmů, právě jsme osadili první, zítra bude osazeno všech 14. Zhruba po 5 letech dosáhnou těch rozměrů, které ukazovala architektonická studie. Je tady také nový mobiliář, který ještě postupně bude do 1.9. přibývat. Lavičky, bude tady nějaká houpačka s možítky, myslím si, že to bude hezký.
9: Stavba trvala 5 měsíců a přišla na 61 milionů korun. Proměna plochy na náměstí Republiky v Plzni zachovává historickou tvář náměstí. Je tu původní dlažba v kombinaci s novými povrchy se stejnou niveletou chodníku i vozovky. Je tedy bezbariérová, jak doplňuje primátor.
8: Frekvence 1.
2: Počasí.
9: A možná se to nezdá, ale dneska bude až 32 stupňů Celsia, a to hlavně v okolí řek Labe, Ohře a Moravy. Tak se běžte vykoupat, než se nám počasí začne kazit a že už to bude za chvíli. Odpoledne čekáme nejdřív od západu Čech a pak i na západě Moravy silné bouřky, vítr a kroupy.
2: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: D8 Teplická dálnice hlásí na 45. kilometru. Problém je úplně uzavřená ve směru na Prahu. Objížďku odklání policie nebo vede policie na exitu 45 Lukavec. No a pozor na D1 na Brno a na Vyškov. Na kilometru 160 se začínají tvořit kolony už od Velké Výteše. Je to pro nákladní vozy na 45 minut a osobáky stojí od kývalky na 20 minut. Zhruba přejeme pevné nervy. No a ve studiu Luka Ponížilová.
0: Krásné dopoledne, Láďo, tak potěšil si mě zprávou z Plzně. Musím říct, Plzeň, město mého mládí, město, kde jsem chodila na základní školu, na gymnázium, město, kde mám rodiče. Pravda, jsem už nějaký ten pátek jako odstěhovaná. Ale vzpomínala jsem zrovna včera na to, jak mě maminka, bylo to takové spíš úsměvné. Potřebovali nějaký místo doma, tak mi zbalili věci a dovezli mi je do Brna. Ale já si třeba ze svého dětství, anebo ze svého mládí vůbec nepamatuju kašny v Plzni na náměstí, které jsou teďka jako jedna z nejvýraznějších věcí hned vedle katedrály.
9: A že budou tam konkurovat Českým Budějovicím, viď?
0: No, ale že tam budou stromy.
9: No jo.
0: Tak to jsi mě teda překvapil. Já se jdu podívat na to studii, protože
9: bude chládek příjemný.
0: Bude chládek, přesně tak. Pošleme vás do chládku. Tak krásné páteční dopoledne na Frekvenci 1.

0: Šalom na frekvenci 1, z cover verzí písničky kapely Olympic. 45,5 tisíce pro vás máme v posledním slově. Telefonní číslo, které se vám bude za chvíli hodit, 257-409-999. Mějte po ruce mobilní telefony, až vám řekneme, tak klidně vytáčejte. Jinak dobrá zpráva, kdyby to náhodou, přátelé, dneska nepadlo, tak od pondělka na našem webu frekvence1.cz můžete vyhlížet nápovědy. No a třeba to příští týden nějak společnými silami dáme dohromady. I když samozřejmě držím palce, padnout to může i dneska, buď to za chvíli, anebo potom odpoledne u Jany Soukouky.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen

0: Ryan Adams v 11:30 na frekvenci 1:45 tisíc. Pro vás máme na telefonním čísle 257-400-999. Tak pojďme hrát.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Nedokončená věta herečky Petry Hřebíčkové. Kdo by chtěl doplňovat? Krásné dopoledne tady Lubka, kdo tam?
3: Krásné dopoledne tady Romana.
0: Romano,
3: momentálně z Prahy.
0: Momentálně vás zdravím teda do Prahy. Máme pro vás tuhle tu větu, jo?
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Tak co myslíte?
3: Lodičky.
0: Lodičky? Pojďme to prověřit.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Tak bohužel, ani lodičky to nejsou. Přihodíme. Přesně tak, přihodíme. Takhle nám to krásně zvoní. Pětistovka navíc díky tady tomu tipu, jinak už jsem o tom mluvila, od pondělka se dají vyhlížet nápovědy na našem webu, tak to třeba potom bude přeci jenom o něco snadnější. Každopádně přeji krásný víkend, ať se opravdu vydaří.
3: Děkuju, taky přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně a my se teď pojďme podívat na silnici.
1: Doprava.
0: Jak to momentálně vypadá, tak přehled o tom má Petra.
5: Dálnice D8 je stále ve směru na Prahu na 45. kilometru uzavřena z důvodu požáru nákladního vozidla. Odklon dopravy provádí policie na exitu 45 Lukavec. A silný provoz a zdržení očekávejte při příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru na Vyškov, kde řidiči nákladních vozidel popojíždí od 162. kilometru Velká Výtež a řidiči osobních vozidel od exitu 180. Kývalka. Pro řidiče nákladních vozidel je zdržení okolo 3/4 hodiny, pro řidiče osobních vozidel okolo 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: pravé poledne, tak ještě vyrazíme na výlet, a to společně s Tomášem, který má pro nás ty nejzásadnější ověřené tipy.
1: Krásné poledne při a všem dobrou chuť k obědu. Tak dnes jsem vyrazil na jih Čech, konkrétně kousek od Lipenské přehrady. Tady se totiž nachází nejvýše položený hrad v Čechách, a to Vítkův hrádek. Dnes už je z něj tedy jen zřícenina a pozor, aby vás to nemátlo, ale často bývá označován jako Vítkův kámen. Jinak téměř až ke zřícenině se dá vjet autem, takže pro ty, kteří už přece jenom tolik nevládnou nohám, je i tahle varianta možná, ale doporučuji si sem vyšlápnout a ať už na kole, a nebo pěšky. V každém případě v roce 2024 tady byla postavena nová vyhlídková dřevěná plošina a z ní jsou překrásné výhledy ne na Lipenskou přehradu, ale za dobrého počasí lze z vrcholu zhlédnout panoramata rakouských Alp s masivy Velkého Prýlu, Dachsteinu, Watzmannu, ale i velkolepé výhledy do Vltavského údolí a českého vnitrozemí. Hrad Vítkův kámen byl založen v polovině 13. století Vítkem z Krumlova a musím říct, že rozhodně patří k jednomu z nejromantičtějších míst. Krásniční na vrcholu kopce a už z dálavy je nádherně vidět. V každém případě ten dnešní tip na výlet se mi opravdu moc líbí. Tak až budete mít cestu na Lipno, tak sem určitě vyražte. Zatím se mějte krásně a přejmu hezký víkend. Tak ahoj!

0: Flandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: No tak pojď zabel!
2: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
1: Tak dobře.
2: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
3: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
2: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
10: Pravé poledne, zprávy a Láďa Jakub.
11: Dobré odpoledne, nebo poledne chcete-li. Bouřky nad Českem budou silnější, než se čekalo. V Hradci Králové začínají testovat úředníky kvůli podvodům a přibývají města, která pořizují taxíky pro nejstarší obyvatele. Nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině, kroupy o velikosti přes 2 cm a přívalový déšť zasáhnou dneska odpoledne a večer část Čech. V dalších regionech na většině území Česka se dnes a v noci na sobotu taky objeví silné bouřky s přívalovým deštěm, ale s menšími kroupami a větrem o rychlosti maximálně 70 km v hodině. Vyplývá to z nové výstrahy, kterou zveřejnil před chvílí Český hydrometeorologický ústav. Stovky policistů se pozítří zapojí do bezpečnostních opatření kvůli fotbalovému derby mezi pražskou Spartou a pražskou Slavií. Utkání policie vnímá jako velmi rizikové. Policie v souvislosti se čtvrtečními fotbalovými zápasy evropských pohárů řešila v Česku taky desítky incidentů. Většina z nich skončila ale jen pokutou nebo oznámením. Radnice v Hradci Králové testuje své zaměstnance. Reaguje tak na podvod, který město připravilo téměř 50 milionů korun.
12: Město odstartovalo podrobné prověrky, testy a posílá i falešné hrozby. To vše má za cíl minimalizovat riziko tohoto typu útoku, kterému se říká phishing. Paradoxem celé situace je fakt, že úřednice na správě městského majetku, kterou falešní bankéři a policisté přesvědčili k odeslání 47 milionů korun, sama školila podřízené a vytvářela bezpečnostní příručky pro podobné případy. Kauza se stala rekordním varováním pro všechna města u nás. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
11: Přibývají města i obce, která zřizují dopravu pro důchodce, třeba i na východní Moravě. V Napajedlech na Zlínsku začne v září fungovat takzvané senior taxi. Službu bude možné využít třeba při cestách k lékaři nebo na úřady. Jedna jízda bude stát 40 korun. No a Napajedla se tak připojují k projektu, který třeba od loňského roku funguje i v sousedních Otrokovicích. Kanoista Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa do finále i na trati 500 metrů. V semifinále v polské Poznani uspěla taky kanoistka Denisa Řáhová. V České republice by se v budoucnu mohl jet i slavný závod Formule 1. Snaží se o to prezident autoklubu ČR Jan Šťovíček. Řekl nám to Tomáš Kunc, jediný český komisař, a to po několika letech.
13: Tady potřeba si uvědomit, že ten podnik Formule 1, a to bylo vidět i v Zandvoortu, není jenom sportovním podnikem, ale je to ohromnou vlastně společenskou akcí, která rezonuje vlastně po celém světě. Ta návštěvnost těch podniků, kdy všechny podniky velkých cen jsou vyprodané, opravdu tam přijde v průměru přes 300 tisíc fanoušků, tak samozřejmě nejenom dělají dobré jméno, ale myslím si, že tvoří ekonomický profit dané zemi a společenskou povědomí o té dané zemi.
11: Tomáš Kunc, kterého jsme teď slyšeli, je sportovním komisařem FIA a člen sboru sportovních komisařů, kteří jsou jmenovaní na jednotlivé podniky. Ať už je tu Formule 1, 24 hodin Le Mans, nebo podniky Formule E. Je jedním z těch, kteří rozhodují o výkladu pravidel a průběhu závodu. Úřadující ligový mistr Slavia vstoupí do domácího poháru zápasem ve Varnsdorfu na Děčínsku. Sparta se ve třetím kole pak představí v pražském derby na Žižkově.
9: Frekvence 1.
2: Počasí.
11: Rychle k vodě, než se nám počasí zkazí, po teplém dni se přiženou každou chvíli bouřky se silným větrem a kroupami a ty teploty, ty budou na to koupání ještě ukázkové 28 až 32 stupně Celsia.
2: Frekvence 1.
9: Doprava.
11: Hromadná nehoda 3 aut nám brzdí provoz na D8 na teplické dálnici na 48. a půltém kilometru ve směru na sever Čech. Zdržíte se půl hodiny. Kolony jsou taky teď na pražském okruhu ve směru k D1 od 23. kilometru. Ovlivňuje to i příjezd do Prahy po plzeňské D5. Kolony jsou tam už od Rudné. Tak pevné nervy. A bezpečné návraty domů přejeme s Lubkou.
10: Krásné páteční, vlastně už odpoledne máme popolední, tak co, jak to vidíš s tou dopravou teď o víkendu, Láďo?
11: Bude to masakr.
10: Bude to masakr, nejenom děti z prázdnin, ale co jsi to říkal, že snad i nějak jako fotbalisti nebo co,
11: no,
10: někam pojedou?
11: No ježiš, v neděli. A policisti mezi to samozřejmě, tak, takže pozor na těch silnicích.
10: No. Vajíčka snad nikdo převážet nebude vzadu.
11: No, doufejme, že ne, byla bych škoda.
10: Krásné páteční odpoledne na Frekvenci 1.

0: 9999. V případě, že se cítíte na to stát se filmovým odborníkem, i dneska to zkusíme tak trošku jinak, než jak to máte s Robinem. I dneska se vrhneme na filmové písničky, nebo spíš na písničky, které zazněly v některých českých filmech a seriálech.
1: To je to, 16, tak jedno,
2: Frekvence 1.
3: Nyní se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Krásné páteční odpoledne na Frekvenci 1, tak koho pak tam mám, kdo se chce stát filmovým odborníkem? Hezké odpoledne, tady je Lubka.
4: Aby byl, tady Martin, ahoj.
0: Ahoj Martine, kam tě zdravím?
4: Ale do auta.
0: Do auta, do auta a po Česku, jo?
4: Po Česku, po Moravsku, na Brněnsku.
0: Tak jo, tak krása. Zdravím na Brněnsko, tak pojďme na to vlítnout, jo? Tohle si myslím, že by jasný. Nemuselo být úplně těžké. Tak co, tipneš si, co by to
4: tak... Návštěvníci?
0: Samozřejmě, návštěvníci. Tak první správnou odpověď, tu bychom tady na Frekvenci 1 měli. Ještě tam máme poslední dvě vteřinky, necháme je dohrát. Tak a teď si pojďme připomenout jeden film, už to nějaký ten pátek je, ale zase není až tak starý, abychom si ho nemohli pamatovat. Co říkáš tady tomu? No, co to tak je? Je to těžší. Takový letní film.
4: Nebyla by nějaká no, nápověda.
0: Možná napovím, docela v tom filmu.
4: Jako já tu písničku znám, ale...
0: Jo. Tak poslouchej. Dva schudá a můžeš přijít až v 8. Já ti možná prozradím, že tenhle ten film vystřelil do závratných výšin herečku Kláru Isovou. Tak co?
4: Něco s porcelánem?
0: Ne.
4: Nebyl to nějaký film?
0: Holky z porcelánu, ne, to nejsou. Ne, to nejsou. To je novější film, tohle z toho. Možná, okay. Hele, já to úplně neumím, jo, když jsem byla malá, ale dělali jsme to nějak takhle. Tak co? Poznal jsi, že to měli být indiáni?
4: Něco indiáni?
0: Indiánské léto. Indiánské léto.
4: Indiánské léto.
0: Hele, tak skoro, já
4: skoro, jasný.
0: Jsem na tebe hodná, já to uznám a pustím ti tuhle krásnou znělku.
2: Tohle je filmový odborník.
0: Tak, filmový odborník seš pro dnešní den ty, tak pro koho pošleme písničku? Pro koho ji pošleme?
4: Určitě pro vás, pro všechny vlastně z rádia, protože jste úžasní, hele, fakt vám fadím. A každopádně pro lidi, kteří třeba spotřebují pomoc, jo, teď nám vyhořel tady jeden dům v Brně, tak trošku snažíme se jim taky pomáhat, takže samozřejmě, ale si můžu říct ještě jedno jméno, Barbora Zdráhlová, tak tu zdravím, protože to je výborná ženská tady, vlastně co pomáhala na povodích, u tornáda a samozřejmě lidi kolem ní, všechny dobré lidi.
0: Tak pro všechny dobré jo? lidi už za chvíli Xindl X na Frekvenci 1. Měj se krásně.
4: Díky.
0: A zdravíme
4: hezký den a hezký
0: k Brnu.
4: Víkend.
0: Ahoj, krásný pátek.
4: Ahoj.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
6: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: prostřednictvím nejlepšího imitátora v Česku současnosti našeho kolegy Petra Jablonského.
1: Tady Frekvence 1, Petr Jablonský, kdo je na druhé straně?
2: Honza, dobrý den, pane Jablonský, já vás zdravím.
1: Dobrý den, tak Honzo, povídejte.
2: Já bych si rád popovídal s panem Zemanem, bývalým prezidentem.
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
2: Já vás taky zdravím, pane prezidente.
3: No.
2: Já mám takovou otázku, jak se máte?
3: Dobrý, a vy?
2: No dobrý je za tři.
3: No, tak dobrý. Tak jsme si popovídali výborně, máte ještě nějakou duchaplnou otázku?
2: No, mám takovou otázku. Já nemůžu pochopit do dneška, jak jste se vůbec vypořádal vy a Václav Klaus, když jste v 90. tady vládli, s tím, že jste sanovali české banky, takzvaně jste očistili od dluhů.
3: Jo.
2: Prakticky jste ukradli 730 miliard z důchodového fondu a tím jste vlastně ty banky, když to řeknu, zalepili a prodali to do zahraničí.
3: Já se napiju.
2: Spořitelnu do Erste Bank, komerční banku jste prodali, myslím, že do Belgie, ČSOB, taky do Belgie.
3: No děkuji vám za výčat, takže vy se ptáte, jaký jsme se s tím vypořádali.
2: No.
3: No tak s tím se vypořádáte snadno. Takzvaně 50-50. Jo, já 50, vašich 50. A pak jsme si vyměnili i prezidentské úřady a užívali si to, jo?
2: No,
3: tak
2: s Bohem. Víte, co je problém?
3: No.
2: Že lidi v České republice snadno zapomínají. Zapomínají na to, co se stalo.
3: Jo.
2: Ale tohle byla krádež za bílýho dne.
3: Aha, a o čem jsme si to povídali?
2: Jasně, Alzheimer, jo. Tak pozdravujte pana Alzheimera.
3: Naschle.
2: A, no, tak naschle, no.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
5: Frekvence 1.
7: Doprava.
0: Poslední prázdninový víkend před námi, jak to vypadá na silnicích, tak to ví Láďa Jakub. Láďo, krásné odpoledne.
8: Krásné odpoledne i všem vám na cestách, buďte opatrní a taky pevné nervy přejeme, dneska to budou zřejmě kolony. No, teď už se nám tvoří kolony na D8 na Teplické dálnici kvůli hromadné nehodě 3 aut na 48,5 kilometru. Tam se zdržíte zhruba půl hodiny ve směru na Prahu. Kolony jsou i na Pražském okruhu, kde jedničce od kilometru 23 a ovlivňuje to i příjezd do Prahy po plzeňské D5, štosuje se nám to od Rudné. Opatrní buďte také na československé D2.

0: půlce jedné, je tu pátek, 1:45, a to znamená jedno jediné další minuty ve vysílání frekvence 1 patří fotbalu. Plzeň, Jablonec, Hradec, ti všichni včera hráli dramatické odvety play-off evropských pohárů a už zítra začíná 6. kolo první fotbalové ligy, kde bude největším tahákem derby mezi Spartou a Slaví. No a my si o něm více řekneme právě teď s naším milým kolegou Alešem Svobodou. Aleši, já tě zdravím a přeji krásné odpoledne.
1: Ahoj, Lubko, zdravím i tebe, hezké odpoledne všem.
0: Tak, já jsem to tady na tebe vychrlila, pojďme to vzít hezky po pořádku. Začněme teprve tedy těmi předkoly evropských pohárů. Jaký večer včera české týmy prožily?
1: No, jednou větou, Lubko, bláznivý a dramatický. Ani jeden ze tří českých zápasů neskončil v základní hrací době. Jablonec uspěl na penalty proti silným Rangers. Plzeň po neuvěřitelném příběhu a příběhu vlastně také postoupila přes Červenou zvezdu Bělehrad v prodloužení. A jediný český tým, který včera neuspěl, byl Hradec Králové. Ten vypadl až na základě penalty soupeře v nastavení prodloužení s dalším silným týmem s Panathinaikosem. A nutno říct si, že pro Hradec smolně, protože v zápase byl lepší.
0: Já jsem teda už usínala, ale vždycky jsem slyšela křik dole z obýváku svého manžela, který to teda všechno poctivě sledoval. Já tady jako Plzeňák, jestli můžu, Aleši, bych se zastavila u toho plzeňského postupu, protože ten podle mě spadá do kategorie fotbalových zázraků. První zápas v Bělehradě prohráli Západočeši 0-3. Přesto v odvetě tohle manko smazali. Jak se jim to vůbec povedlo?
1: No, byl to opravdu velký příběh. Já bych asi začal uvírit, protože ačkoliv Plzeň prohrávala po prvním duelu těch zmíněných 0-3, tak šla do odvety v nastavení, že se to dá, že se dá postoupit. A pomohla i energie, kterou do týmu pumpoval nový trenér Radek Kováč. Zásadní potom v zápase pro tu otočku byla červená karta soupeře v 53. minutě a proměněná penalta Višinského z 55. minuty. Pak už to bylo 3-1, takže už jenom o gol, Plzeň, jak se říká, cítila krev a po tlaku v závěru v nastavení vybojovala další penaltu, kterou proměnil Kabongo. V prodloužení potom obrat dokonal Krčík, mohlo se mohutně slavit.
0: To tady to, co bylo a teď to, co bude. Pozornost obracíme k víkendu. To ozdobí 318. derby pražských S. Kdo půjde do zápasu v lepším rozpoložení podle tebe, Sparta nebo Slavia?
1: No, možná paradoxně, vzhledem k tomu, jak se sezona vyvíjela, tak asi Sparta ta sice vstoupila do sezony v Práboravě, prohrála dva z prvních tříligových zápasů a vypadla z kvalifikace o Ligu mistrů. Vyhrála, dala po 4 gólech a dál posiluje kádr. Naopak Slavia začala impozantně, ale v posledních dvou ligových duelech jenom remizovala. Navíc některé z nových posil zůstávají trošku za očekáváním. Klub se malinko i pere se zdravotními problémy některých hráčů, ale je to jenom možná, kdyby, nemusí to nic znamenat. Derby bude asi zase bitva a bude i záležet, kdo jak lépe do utkání vyladí hlavu.
0: Tak ať jsou ty informace kompletní, derby se bude hrát v neděli, jak jsi říkal, na domácím stadionu Spartu, tedy na Letné, a to v neděli od 8 večer. Tak jest?
1: Tak jest, děkuji za spolupráci.
0: Taky, Aleši, měj se krásně, hezký pátek, krásný víkend a užij si ho i po té sportovní stránce. Ahoj.
1: Děkuju, hezký víkend tobě i posluchačům.

troufli byste si tipnout rok, kdy to byl obrovský hit, přátelé, je to neuvěřitelné. Byl to rok 1989 a Lambádu už střídá Krištof v příští hodině. Díky tobě do nebe se propadám a tak dávám ti. Taky Freddie Mercury a nebo Jeleni.

0: už za chvilku zprávy. Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Má je pro vás Láďa Jakub. Krásné odpoledne.
5: Dobré odpoledne. V 89 letech po vleklých zdravotních komplikacích ráno zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes se začalo přetékat. Češi by neměli být v nebezpečí. A nový přivaděč z D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na přehradu Lipno. V 89 letech po vleklých zdravotních potížích ráno zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Ten byl od minulého pondělí v nemocnici v hlavním městě Oslo. O jeho skonu informoval norský královský palác. Hlavou monarchie byl od roku 1991. Lítost nad jeho smrtí vyjádřili panovníci Velké Británie, ale i Španělska, králové Švédska, Dánska, Nizozemska nebo Belgie. Po Haraldově smrti se novým norským králem stal jeho syn 53-letý Haakon VIII. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, kterou už před dvěma dny poničil příval vody. Češi v Nepálu by měli být mimo postižené oblasti. Podle informací z cestovních kanceláří by žádný z nich neměl být povodněmi přímo zasažený. Situace ale dál cestovky monitorují. Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří proto doporučuje všem turistům, mířící ale kamkoliv do zahraničí, ať už je to na Slovensku nebo na Nový Zéland, aby se registrovali na internetu do systému Drost. Ten je zdarma. SMS-kou nebo v aplikaci je pak upozorní na případná nebezpečí v různých koutech světa.
6: Drost funguje po celém světě, tam, kde je signál, takže i v Nepálu. Pokládám Drost za velmi povedenou aplikaci. Přihlásit se do něj můžete jednoduše na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Registrace je velmi jednoduchá a je zdarma.
5: Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na přehradu Lipno. Stavba dlouhá 3,5 kilometru mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála necelých 400 milionů korun. Odvádí taky dopravu z obce Dolní Třebonín a Prostřední Svince. Zvýší se bezpečnost provozu a sníží se i hlučnost. Víc než 3-kilometrový úsek dálnice D11 na Trutnovsku u hranice s Polskem hodlají silničáři otevřít 27. listopadu. Otevřením úseku budou moct šoféři na polské straně využít už vybudovanou rychlostní silnici S3. Tranzitní doprava tak zcela mine polské pohraniční město Lubavka a českou pohraniční obec Královec na Trutnovsku. Víc ke stavbě na kontrolním dně řekl generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
7: Dneska už koukáme na české území, kde je asfalt, protože zažil jsem tady spoustu tiskových konferencí, kdy na polské straně už asfalt byl a my jsme koukali na pole a kukuřice na českém území. Stavba dálnice D11-09 mezi Trutnovem a státní hranicí je velmi náročná, obsahuje 28 mostů, 2 tunely, z hlediska výstavby je to velmi komplikovaná náročná stavba, ale probíhá tuto chvíli těch harmonie, které jsme slibovali.
5: Stavba celého úseku D11 z Trutnova na státní hranici s Polskem v Královci o délce 21 kilometru za 11 a 3 čtvrtě miliardy bez DPH začala v říjnu 24. Celý úsek by měl být hotový ve druhé polovině roku 2028. České fotbalové kluby po skončení kvalifikace v evropských pohárech figurují v žebříčku národních koeficientů UEFA na 11. příčce. Jejich šance na umístění v elitní desítce ale po čtvrtečních odvetách závěrečného čtvrtého předkola vzrostly. Tuzemské týmy ztrácejí necelý půl bod na Polsko, které ale bude pokračovat už jen se dvěma zástupci. Na 12. Řecko mají české celky náskok téměř půl bodu. 10. pozice jako poslední znamená, že se šampion kvalifikuje přímo do hlavní fáze Ligy mistrů.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Pokud plánujete nějaký výlet na dnešní odpoledne, tak utíkejte nebo jeďte rychle někam k vodě nebo někam, kam chcete na výlet, protože počasí se nám rychle kazí od západu k nám do bouřky. Ty se k večeru dostanou i na západní Moravu a budou mít i kroupy. No a počítejte s tím, že teploty ale zůstanou docela vysoké, 28 až 32 stupně Celsia.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Opatrní buďte v tuhletu chvíli na D2, která je uzavřená mezi 5. a 6. kilometrem, tedy mezi 6. a 5. kilometrem, abych byl přesný, od Bratislavy na Brno. Jsou tam dvě havarovaná vozidla, na místě policie, hasiče a záchranka. Opatrní buďte na Českokrumlovsku, v Horní Plané, v Jiránskově ulici. Máme tu hlášenou srážku cyklisty s vlakem, na místě se nedá projet. No a pozorní buďte také na Zlínsku u zádveřic Rakové, tady je nehoda motorkáře a ta se stala taky u Uštěka na Litoměřicku na 269. Tak šťastnou cestu. Soukou Ponížilovou pochopitelně. Hezké odpoledne.
8: Krásné odpoledne, tak prosím tě, praštil mě tady do očí titulek, jak přežít setkání s divočákem.
5: Ano, s medvědem víme, jak s divočákem.
8: Přesně, jak s divočákem. Je tady několik otázek, který si jako ten autor toho článku klade. Je ve slovenštině ten článek. A je tam, utěkat alebo zostať.
5: Řekni mi, jak se slovensky řekne divočák.
8: Divjak.
5: Divjak, ano, divjak. No, divjak, ano.
8: No. A je tady napsáno, já to budu, nebudu číst slovensky, jo. Neutíkejte panicky, ale pomalu. Couvejte a zvětšujte vzdálenost. Neutíkejte panicky, ale pomalu. Couvejte.
5: V klidku se nic neděje.
8: To mě teda dostalo. Tak krásné páteční odpoledne na Frekvenci 1.

0: Po čtvrt na dvě už za 3/4 hodiny začíná platit výstraha před extrémně silnými bouřkami, a to hlavně v západních a jižních Čechách. Jinak dnešek nejteplejší den z celého týdne a pranostika pro dnešní den říká, jaké je teplo o Augustínu, taková zima na Kateřinu. Tak uvidíme, jestli nás čekají podobné, tedy samozřejmě opačné rekordy právě někdy v prosinci. Krásné páteční odpoledne na frekvenci 1.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybírá.

0: Freddie Mercury na frekvenci 1. Mám pocit, že od dob, kdy vlastně se v kinech, a už nějaký pátek to je, objevil film Bohemian Rhapsody, že se nějak začaly Queenie a Mercury hrát zase víc. Já využiju toho, že tady je Láďa. Láďo, ty jsi byl teďka někdy v kině?
1: Teď jsem dlouho v kině nebyl vůbec, ne.
0: Počkej, ani Odysseu, ani Bojovník, všechno.
1: Ne, chystám se na den odhalení, už to v kinech už asi není, takže já se vždycky vzpomenu pozdě.
0: Vzpomeneš si pozdě, no. Teďka byla jsem s dcerou, to bylo docela zajímavý. To máme čas? No, možná máme čas. Šli jsme do kina a normálně 2 minuty před začátkem jsme tam byli sami.
1: Fakt?
0: Sami.
1: Všichni chodí až po reklamách?
0: Všichni chodí asi po reklamách, no nakonec nás tam bylo 8, ale ono to je asi tím, že to bylo přesně v době, kdy se hrála jak Odysseu, tak Bojovník a všichni, co šli do kina, tak šli na tyhle ty filmy, že jo?
1: Jasně.
0: My jsme šli na český film Čika Čeka, který je teda moc hezký, musím říct, takže klidně běžte do kina i na tohle z toho a přátelé, je to bez fronty, můžete si vybrat místo, jaké chcete.
1: Já se bojím, že Dokonalý den bez fronty nebude, to je další nový český film, který míří do kin. No ale víš, teď jsem si vzpomněl, na čem já jsem byl. Já jsem byl na dvojce Ďábel nosí Pradu.
0: A to jsem zase nebyla já.
1: No, takže doporučuji. Je to sranda.
0: Takže máme každý nějaký ten rest. Možná to ještě stihneme v září. Za chvilku na silnice.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
0: Tak jak to na těch silnicích vypadá, Láďo? Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem na Jižní Moravu. Dálnice D2 je teď na 6. kilometru ve směru od Bratislavy na Brno zavřená po dopravní nehodě. Vážně se tam zranila žena s dítětem a další 2 děti zdravotníci odvezli na vyšetření. Řidiči, počítejte tady se zdržením. V Praze se bouralo na Kbelské. Máme hlášenou nehodu náklaďáku a osobáku. A jinak by se mělo jezdit bez větších komplikací. Pozor ale na odstavená auta, která jsou téměř na všech našich hlavních tazích. Všude nějaké najdete, tak raději nohu z plynu a šťastně dojeďte.
4: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: 5500 na vás čeká v posledním slově. Hrajete dneska odpoledne u Jany s Vojtou a jinak už jsme o tom mluvili. Pokud by to náhodou dneska nepadlo, tak od pondělka na našem webu můžete vyhlížet nápovědy. Nedokončená věta herečky Petry Hřebíčkové. Asi ji všichni znáte, ale pojďme si ji připomenout, zní takhle.
1: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Tak přemýšlejte, klidně odpoledne volejte a od pondělka web frekvence1.cz už brzyčko ráno, tam bude první nápověda.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
3: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
2: největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. And through it all, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a

14. hodina se blíží. Vy posloucháte Radio Frekvence 1. I po 14. hodině pošleme muziku do ven. Taky třeba činesky.

0: potěší celou rodinu. Například Rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Je! Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
4: No tak pojď zapel.
5: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
5: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
5: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov. Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
10: Slovo má Láďa Jakub, hezké odpoledne.
11: Dobré odpoledne. Policisté vyrazili na silnice ve Velkém Sou na D2 od Břeclavi na Brno. Rybáři ruší tradiční výlov jihočeského rybníka Rožmberg a v Africe zase zemřel nejmladší královský panovník na světě. Je před námi poslední prázdninový víkend a na silnicích bude rušno. Na to se připravuje i policie v Jihomoravském kraji. Větší množství hlídek má být například na dálnici D2 mezi Břeclaví a Brnem.
12: A nejen na jihomoravských silnicích, ale celkově z pohledu policie bude víkend zaměřen na dodržování předpisů v dopravě. Budou probíhat častější kontroly a to v důsledku toho, že se nám vrací větší množství řidičů z dovolených a toho období je spojeno i s tím, že vlastně rodiče zahání nákupy do škol, takže je větší provoz obecně na silnicích. Jihomoravští policisté kontroly zahájí již v dopoledních hodinách a to na trase D2 směr Brno.
11: No a zaměří se taky na zádržné systémy a jízdu bez alkoholu. A rodiče teď finišují s nákupy školních pomůcek, ty jsou podobně jako oblečení ovlivněné mnoha trendy od těch oblíbených dětských seriálů až po pokrok v technologiích. Vedle klasických psacích potřeb a sešitů kupují do výbavy rodiče stále častěji i elektroniku, třeba chytré hodinky nebo chytré penály, jak zmiňuje Deník. Klasický a velmi oblíbený výlov největšího českého rybníka Rožmberg u Třeboně na Jindřichohradecku letos zřejmě nebude. A to kvůli suchu. Je tam jen 40% vody. Už v minulosti se oblíbená akce na Jindřichohradecku nekonala kvůli povodním a nebo pro změnu covidu. Víc k letošku říká ředitel rybářství Vladimír Kukačka.
13: V současné době potřebujeme Rožmberg využívat k nějakému převádění vody na níže ležící soustavy, na Jiskou například a tak dále. Nejsme schopni garantovat termín výlovu, pakliže vůbec nějaký výlov letošního podzimu bude.
11: Rybník vznikl na konci 16. století, má při běžné hladině 6 milionů metrů krychlových vody a zabírá 647 hektarů. Jeho slavnostní výlov patří mezi velmi oblíbené akce. Demolice obchodního domu Slezanka v Opavě bude pokračovat. Čelní část budovy na Horním náměstí už demoliční firma oplotila a teď zasypává výkopy. Bagry a hydraulické stroje se tu mají znovu objevit příští týden a objekt má být definitivně minulostí v listopadu. Rozdělení bourání Slezanky do několika eteb si vyžádali majetkoprávní problémy a ochrana sousedních domů. Na místě obchodního domu Slezanka v Opavě má stát nová zástavba, o její podobě se ale ještě nerozhodlo. Ve věku 34 let zemřel ugonský král Ojo Nimba Kabamba Iguru Rukiri IV. Ten se v roce 1995 stal nejmladším vládnoucím panovníkem na světě. O jeho úmrtí informoval premiér království Toro Calvin Armstrong Rwomiire Aiki Aki. Příčinu smrti ale neuvedl.
9: Frekvence 1.
5: Počasí.
11: Dneska bude sice 28 až 32 stupňů Celsia, ale žene se na nás docela peklo. Bouřky, kroupy a vítr. Zatím řádí v západních Čechách a taky na českém severozápadě. Pozor na Chomutovsku a Lounsku.
5: Frekvence 1.
9: Doprava.
11: Dálnice D2 je na 6. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno stále zavřená po dopravní nehodě. Vážně se tam zranila žena s dítětem a další dvě děti zdravotníci odvezli na kontrolní vyšetření. Řidiči musí počítat se zdržením. No a po zprávách je tu Jana Vojta.
14: Krátce po 14. hezké páteční odpoledne z Frekvence 1.
10: Je tady pátek, je tady její poslední prázdninový pátek. Víš, co to znamená? Že příští týden v pátek už budou školáci ve školních škamnech a už budou mít rozvrh v ruce.
14: Ano, a už budou mít první týden za sebou a budou si říkat už jenom 10 měsíců.
10: A už budou mít možná první jedničku v Jákovské knížce.
14: No, nebo první poznámku.
10: A nebo první pětku.
14: První vymlácený okno.
10: Přesně.
14: První ježek na židli za katedrou.
10: První učitelka s tíkem v oku.
14: Ne. První výjezd hasič.
10: Ne, prosím vás. Vůbec ne, tak jako za ty 4 dny to nemůžete zvládnout.
14: Já je, prosím, kdo se já zvládnout během 2 hodin.
10: Ale já si myslím, že přesně tenhle ten týden, že jo, který bude vlastně jenom úterý, pátek, čtyřdenní školní, no, to bude takový rozejzdíček.
14: To je jako, kdybyste měli prázdniny v podstatě, že jo?
10: Já věřím, že třeba v úterý pojedete na výlet.
14: Ne, já si myslím, že hlavně spousta, hlavně prváků na středních školách a možná i na vysokých školách pojedou na takzvané adaptační kurzy.
10: A, to jsme tady už řešili, no, seznamovačka. No. Kdo, kdy, s kým, jak, proč?
14: Náš se moc těší.
10: A my se těšíme na odpolední vysílání s vámi. Tak hezký den.
14: Dobrý den. Knížková a Vojta Effler.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Dneska je, přátelé, pátek.
1: Ano, kdy jste měli naposledy...
0: A to by byla docela dobrá otázka od tebe.
1: Kdy jste měli naposledy sex?
0: Ne.
1: To je vaše věc, jako to dělejte si, co chcete.
0: Jako nás
1: chcete.
0: To třeba zajímá, ale no. Přesně.
1: Ne, já se chci bavit o něčem jiném. Když jste se naposledy hodili do gala, pánové zejména, kdy jste si naposledy místo kravaty vzali motýlka?
0: Motýlka? Proč mluvíme o motýlku?
1: Protože dneska je Mezinárodní den motýlka, toho módního doplňku.
0: Aha, vidíš to, no to je taky Mezinárodní den. No, já mám vždycky pocit, když vidím člověka, který je teda hozený do gala, jo, no, a má motýlka, že mu mám jít zaplatit.
1: Jo, anebo že je to sňatkovej podvodník.
0: Anebo
1: švihák lázeňský, že jo.
0: No to nosil přece ten...
1: Bývalý ministr kultury to nosil, Baxa.
0: Baxa nosil?
1: Ten nosil motýlka a potom jsou ještě nějací...
0: Abraham, to nosil ve filmu, že jo, Vrchní prchni.
1: No sam tak číšníci nosili motýlky, že jo. A vím, že se teďko jakoby hojně rozmohli ty dřevěný motýlci.
0: A to má můj kluk.
1: Jo.
0: No to je super.
1: Jo, a vypadá jak snědkový podvodník, když si to vezme.
0: Ne, moc mu to sluší. Ale mně se to vlastně docela líbí, tady ty dřevěný.
1: Ona je to takový jako hrozně elegant.
0: Víš, co to, víš, v čem to má výhodu? Že to nezmačkáš, že?
1: A hlavně, když tě svědí na bradě, tak se jenom podrbeš takhle.
0: A když to pozvracíš, tak to lehce umeš.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, Národní den, Mezinárodní den motýlku, jsme probrali, ještě jeden zajímavý den dneska slavíme.
1: No a my jsme vlastně tím koncem toho předchozího vstupu udělali takový oslý můstek pro začátek tohoto vstupu.
0: Aha.
1: My jsme se bavili
0: Národní den zvracení.
1: Ne. Národní den červeného vína.
0: A tak to pozor.
1: Bavili o tom, že
0: dneska to bude na skleničku.
1: No jako...
0: A nebo nejsi milovnice červeného vína?
1: Hrozně mi chutná červený
0: vína. Já právě mám červený radši než bílý. Tak.
1: Já mám ráda takový to hutný, opravdu většinou je italský, že? Nebo nějaká Jižní Amerika.
0: No.
1: Prostě, takový to hutný víno. Ale ono se toho nedá vypít hodně, protože když toho vypiješ pak hodně, tak...
0: Jako, no je ti těžko, no.
1: No je to fakt těžký.
0: Je to v tom hodně tříslovin, ono to hodně kyselý, že jo, bývá to hodně sladký. Jako nebejvají potom hezký kocovinky.
1: Ale vlastně
0: leda to pít jako houbu.
1: No. To bylo ve filmu Kráska v nesnázích. Ty jsi to nikdy neviděl, říkal
0: jsi, ne? Ne, neviděl.
1: To si musíte pustit, to je výborný film. Tam hraje totiž taky Abraham, ale hraje tam Anja Geislerová, vlastně takovou jako holku prostě...
0: Pro všechny?
1: Ne, to ne, jako normální prostě, která si dopřává právě levný krabicový víno a řeší si to s tou kolou. A on ji pozve prostě do speciální restaurace, že jo, tam někde k Vltavě, s výhledem nádherným. No a objedná jí hrozně drahý víno. No a ona si to zředí s kolou, že? Tak na ní tak jako kouká. A nehledě na to, že on jí objednal bílý.
0: Vlastně, jo, a ona bílý. Si to ředila kolou.
1: A ona si to ředila kolou.
0: Tak to není houba, to je muchomurka.
1: To je muchomurka, ale to si pusťte, to je jako výborný film a tam to víno teda taky hraje velkou roli. No, takže červený víno. Tak to znamená, že si dneska, co?
0: Že si dneska bouchnem špunty.
1: Jo, počkej, ty máš červený víno se špuntem, jo?
0: Tak jako jsou ještě s korkovýma špuntama.
1: To snažím vysvětlit. Jo, dobrý, to berem, tenhle for dobrý.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
7: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: Zprávy jsou před námi. Po půlových zprávách zabředneme do světa příběhů.
1: Ano, je tady jeden připravený a bude buď pravdivý nebo úplně smyšlený, ale to se všechno dozvíte až na jeho konci.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Dobré odpoledne, je půl třetí, tady jsou krátké zprávy. Bouřky můžou být silnější, než se čekalo. Už od 13 hodin řádí na Českém západě, v Plzeňském i Karlovarském kraji. Přešli už přes Chomutovsko, Lounsko až k Teplicím a v 17 už zřejmě na většině území Čech. K večeru i na západě Moravy a kránu i ve zbytku Moravy a Slezska. Slovenská policie dnes zadržela dalšího občana Ukrajiny v souvislosti s překaženým útokem na továrního výrobce, na továrnu výrobce bezpilotních systémů Sky Eaton na východním Slovensku. Řekli to zástupci policie, která už v případu dřív obvinila 3 cizince z trestného činu obecného ohrožení. V Jihlavě se svezeme v nových trolejbusech. Dopravní podnik získal 19 vozů. První převezme už za pár dní. Dostal na to evropské i státní dotace. Stály přes 270 milionů korun. A koupí i autobusy, které už z větší části jezdí na plyn, dodávaný z bioplynové stanice v nedalekém Hrálci na Pelhřimovsku.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
4: A ještě rychle na naše hlavní tahy. Opatrní buďte samozřejmě na dálnici D2, kde máme hlášené potíže. Je totiž uzavřena na 6. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno. Po dopravní nehodě vážně se tam zranila žena s dítětem a další 2 děti jsou ještě v nemocnici. Tak počítejte s kolonami a bezpečně dojeďte s Janou a Vojtou.
1: Zprávy jsou za námi a před námi, přátelé, jedno takové nabádáníčko, abyste poslouchali.
0: Příběh, totiž buď pravdivý, anebo zcela smyšlený, dneska bude ve tvé režii, tušíme, o čem bude.
1: Bude o slonovi.
0: O slonovi. Mm-hmm.
1: Hlavní roli bude hrát slon.
0: Bimbo.
1: Bimbo, tak si to nechte ujít, za chvilku je to takový dojemný příběh.
6: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Posloucháte Frekvenci 1, slibovali jsme příběh, Jani slibovala příběh dojemný o slonovi, pojďme si ho poslechnout.
1: Odpolední prohlídka zoo, spousta lidí, běžná situace, nic výjimečného. U slonů, respektive u výběhu slonů, se náhle sesunul k zemi jistý člověk. Hmm. Lidi si toho vlastně moc nevšímali, protože si tak trošku mysleli, že to prostě přehnal s prosekem třeba, nebo nevím, co tam bylo.
0: Prostě měli slevu na rum ve stánku.
1: Ale představte si, že slonice z toho výběhu se začala chovat hrozně neobvykle. Otočila se směrem k tomu ležícímu muži a začala hlasitě troubit a dokonce několikrát udeřila chobotem do země. Až si toho všiml ošetřovatel, přiběhl a všiml si toho člověka, který tam leží. Mm-hmm. Oni mají totiž sloni mimořádně citlivý sluch, čik a dokážou vnímat i drobné změny ve svém okolí. To, co ona provedla, udělala proto, protože věděla, že ten člověk měl infarkt, nebo respektive to asi nevěděla, ale věděla, že je v ohrožení života. A ten ošetřovatel, když tam přiběhl, tak tomu muži zachránil život. Zavolali sanitku, člověk žije dál. Každopádně nejdůležitější na tom je, že vlastně nikdo nezareagoval, kromě té slonice.
0: Já bych tomu věřil.
1: Já bych
0: tomu věřil, protože zvířata, a je úplně jedno, jestli je to slon, hrnostaj, pes nebo kocour, jo, ale oni podle mě mají vyvinutý smysl, který pozná, že se něco jako nepravýho někomu v okolí děje. A já to vidím třeba na našem psovi. My třeba sedíme na terase, je klid, nic se neděje a on najednou vstane, začne vrčet a štěkat.
1: Proč?
0: Bum, za minutu se otevřou naproti dveře a vyjde sousedka, že jo?
1: Až pes funguje
0: pozná
1: jako
0: nebezpečí.

0: Na výlet s Frekvencí 1.
1: Posloucháte Frekvenci 1, je pátek, před námi víkend, počasí takové všelijaké, ale neexistuje špatné počasí, nebo tak špatné počasí, aby člověk na výlet nemohl vyrazit.
2: Přesně,
1: že?
2: Tak, je to jenom o oblečení.
1: Ano, ne? O oblečení a o dopravním prostředku.
2: Přesně.
1: Jako a trošku v dešti.
2: A nesmíte
1: nechceš
2: mít vedle sebe někoho, kdo brblá, že jo? Prostě, jsou lidi, kteří prostě jdou na výlet a brblají.
1: Jeďte sami jako Tomáš.
2: Je to daleko. Přesně, Tomáš Fíla je teď tady s námi a prozradí, jaký tip si pro nás dneska připravil. Ahoj, Tome.
1: Ahoj.
3: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Tak dnes jsem vyrazil na jih Čech, kousek od Lipenské přehrady. Vezmu vás na nejvýše položený hrad v Čechách, na Vítkův hrádek. Ten velmi často bývá také označován jako Vítkův kámen a byl postaven ve výšce 1035 metrů nad mořem. Jinak, pokud byste sem nechtěli jet na kole nebo jít pěšky, tak se dá dojet téměř až pod zříceninu autem a nechat tady u kostela na parkovišti auto. A pak je to zhruba nějakých 5 minut chůze. V každém případě se tahle zřícenina opravdu vyjímá do krajiny a působí neuvěřitelně romantickým dojmem. V roce 2024 tady byla postavená nová dřevěná vyhlídková plošina a my z ní překrásně vidíme Lipenskou přehradu a za dobrého počasí lze z vrcholu zhlédnout panoramata rakouských Alp z masivy Velkého Prýlu, Dachsteinu nebo Watzmannu. Ale samozřejmě si užijeme i velkolepé pohledy do vltavského údolí a českého vnitrozemí. V každém případě ten dnešní výlet opravdu stál za to a je moc hezký, takže pokud si uděláte nějaký výlet směrem k Lipenské přehradě, tak rozhodně Vítkův hrádek nesmíte vynechat. Já se s vámi pro dnešek loučím a přeju krásný víkend. Tak ahoj!
0: Léto.

páteční večer ve 20 hodin a 10 minut přinese televize seznam francouzskou krimi komedii s Pierrem Richardem Rána dešníkem. Tentokrát se slavný komik ocitne v pořádně nebezpečné situaci, když se obyčejné herecké setkání nečekaně promění v nabídku na skutečnou vraždu. Když se do hry přidá skutečný zabiják, inspektorka protišpionážní služby v utajení, tak Pierre Richard neví, jestli hraje, nebo jestli jde opravdu o život. Po 22. hodině vás televize Seznam přepne do akčního režimu filmem Icarus. Dolph Lundgren tu hraje bývalého elitního zabijáka, který se snaží začít nový život a ukrýt svoji minulost. Jenže jeho pravá identita je odhalena a zlovce se rázem stává lovná zvěř. Nastává boj o holý život. Icarus je nucen čelit démonům ze své minulosti, aby ochránil svoje blízké. Musí zjistit, komu může věřit a komu ne, pokud už není příliš pozdě. V neděli ve 20 hodin a 10 minut začíná na televizi Seznam první díl českého seriálu ve znamení Merkura. Jaromír Hanzlík jako mladý celník Karel Hradělák nastupuje na svou první službu na hranici a brzy zjišťuje, že pašeráci historického umění, valut, drog nebo kradených aut rozhodně nespí. Kromě Jaromíra Hanzlíka se můžete těšit také na Jeřinu Štěpničkovou, Alenu Vránovou, Jiřího Kodeta anebo Václava Postrána. A přibližně v 21 hodin a 50 minut nabídne televize Seznam další díl seriálu Stíny smrti, vraždy v Kolmaru. Inspektor Osnár se vrací po ztrátě syna do Kolmaru, zdánlivě poklidného alsaského městečka. Vyšetřování smrti může ve středověkém kostýmu a podezření, že smrt Rosnárdova syna při autonehodě má na svědomí démon alkohol. Napínavá kriminálka s typickou francouzskou atmosférou. Poslední prázdninová neděle končí na televizi Seznam stylově. Pierre Richard jako vždy zmatený, zabiják Dolph Lundgren a návrat na československou státní hranici s Jaromírem Hanzlíkem. Vše završí klasická francouzská kriminálka plná nečekaných zjištění a zvratů.

0: 15. hodina před námi, i po 15. na frekvenci jedna skvělá muzika, cože vám zahrajeme?
1: Skutečně skvělá bude Lady Gaga a Bruno Mars. Taky třeba Sean Baker. A nebo Joan Osborne. A za chvilku budou zprávy.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
4: Raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: No tak pojď zapel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Brno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém online účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
11: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo má Láďa Jakub. Hezké odpoledne.
12: Dobré páteční odpoledne. Čeští vědci vyvíjejí na Lounsku odolný chmel. V Jihočeském kraji funguje nový přivadič k dálnici D3 a Plzeňské náměstí Republiky bude k nepoznání. Severočeští vědci pracují na Lounsku na odrůdě chmele, která vydrží současná sucha. Jen ale čekají na peníze, které zatím ještě od ministerstva zemědělství nedostali. Chmelařský institut v Žadci i další organizace mají dostat 60 milionů. Ministerstvo plánuje na Lounsku i sousedním Rakovnicku postavit i nové přehrady. Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a k přehradě Lipno. Stavba dlouhá 3,5 kilometru mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála necelých 400 milionů korun. Odvádí taky dopravu z obce Dolní Třebonín na prostřední Svince. Zvýší se i bezpečnost provozu a sníží se hlučnost, řekli zástupci ředitelství silnic a dálnic a taky mluvčí Jan Riedl.
13: Nový přivaděč zajistí přímé napojení Českého Krumlova na dálnici D3 a cestu z Prahy zkrátí o několik kilometrů. Hlavně však odvede část transitní dopravy z přetížených silnic od Kamenného újezdu a z úseku mezi Českým Krumlovem a Římovem.
12: Západně od D3 vznikl i česko-krumlovský přivaděč z dálnice. Východně od D3 pak přeložka silnice 2. třídy 155. Nově vybudovaná silnice bude sloužit i jako dálniční přivaděč z Velešína. Plzeň dokončila první etapu rekonstrukce hlavního náměstí Republiky. Opravená je téměř třetina plochy na západní části v pásu mezi katedrálou a biskupstvím až k ulici Bedřicha Smetany. Bude mít po celé délce stromořadí 8-metrových jilmů, které sázejí arboristé do betonových van, jak řekl na místě primátor Roman Zarzický.
14: Sem sázíme 14 rostlých jilmů, bude osazeno všech 14. Zhruba po 5 letech dosáhnou těch rozměrů, které ukazovala architektonická studie. Je tady také nový mobil, který ještě postupně bude do 1.9. přibývat. Lavičky, bude tady nějaká houpačka s možítky, myslím si, že to bude hezký.
12: Stavba trvala 5 měsíců a přišla na 61 milion korun. Proměna plochy zachovává historickou tvář náměstí, je tu původní dlažba v kombinaci s novými povrchy se stejnou neveletou, chodníku i vozovky. Je tedy bezbariérová, jak doplňuje plzeňský primátor. Fotbalisti Jablonce nad Nisou se v hlavní fázi konferenční ligy utkají s finalistou posledního ročníku Evropské ligy Freiburgem anebo s Trabzonsporem, za který hraje hvězdný egyptský útočník Muhammad Salah. Oba duely odehrají na hřištích soupeřů. Venku je ještě čeká FC Riga. Doma severu Češi přivítají Brighton, Lugano a Iberiu Tbilisi. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku.
11: Frekvence 1.
6: Počasí.
12: Bouřky nám postupují, od 17 hodin by měly udeřit i na západě Moravy a do zítřejšího rána je čekáme vlastně na téměř celém území České republiky. Dnešní odpolední teploty, ale zatím ještě mezi 28 a 32 stupni Celsia.
6: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: D1 před Brnem hlásí kolony od kilometru 176 na půl hodiny až hodinu. Počítejte s tím, že se tu zdržíte. A taky příjezdy do hlavního města se nám štosují, také Brno, Ostrava i Plzeň jsou ve větší míře zasekané. Tak přejeme pevné nervy v páteční odpolední špičce s Janou a Vojtou.
1: 15. hodina za námi, my jsme tady stále s vámi a budeme tady s vámi až do 17. hodiny.
0: To se máte.
1: To se máte, to máte dobrý. Tak, budeme proplácet účtenky, to vlastně činíme bez rozdílu ročního období, bez rozdílu, jenom teda je to, musí to být všední den, není to
0: no,
1: víkendu.
0: Samozřejmě. Také si složíme skautský slib, prosím pěkně, v této hodině.
1: Ty jsi skaut.
0: Mám k tomu osobní důvod. A ještě jednu věc, když jsme zmiňovali ty mezinárodní dny, tak ještě jeden den je tady dneska a ten si myslím, že třeba nás se jako týká hodně. Dneska je totiž den vzpomínky na Duhový most. To znamená, že je to den památky zesnulých domácích mazlíčků. Takže já zdravím Bohouška a Velibalda tam nahoru. Doufám, že se tam mají dobře.
1: To, že se tam mají dobře. Se mají skvěle. A mě jsou tam všichni spolu, že jo?
0: No jasně.
1: Takže vás pomlouvají.
6: Tak nám dávali to z kyslímlíka.
11: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Frekvence 1 jde proplácet účtenky. Komu voláme?
1: Dneska zavoláme Zdeňce.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Zdeňka je z Kladenska a trošku mlsala.
0: Takže dortíček.
1: No, úplně dortíček to nebyl.
4: Spíš... Dobrý den.
0: Dobrý den, Zdeni. Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jistě.
0: To říkáte téměř jako v tom ve znění znělky.
1: My si vás nahrajeme a budeme to pouštět.
0: My už tady trochu naznačujeme, za co jste utrácela. Týká se to sladkého.
1: Právě, že úplně jako... Spíš mlsání se to jako týká.
0: No tak mlsá se sladký, ne?
1: No mlsá se i slaný.
4: Ne, i slaný, já mám radši slaný.
0: Jo, takhle, já mlsám sladký. A co jste si dávala?
4: Sladký moc nemusím.
0: Aha, tak počkejte, tak co se dá? Co jste kupovala?
4: Ježiši, tak něco v lahůdkách?
1: Ano, ano, je to dlouhá účtenka z lahůdek.
0: Lahůdka.
1: Ale vy jste opravdu jako gurmánka, tak ten obchod, kde jste nakupovala, má gurmán v názvu, jo, ale...
4: Ano, já vím.
1: To tvarůžkový salát.
4: Ano, ten je výborný.
1: Obložené vejce. Matěsy, pepřenky.
4: Ano, ano, máme rád.
1: Chlebíčky, makrely.
0: A to jste něco slavili, nebo jen tak jako běžný nákup?
4: Tak jen tak běžný nákup.
1: Na sváču do práce.
0: Umíte si to udělat hezký.
4: Já už jsem v důchodu.
0: Aha, tak jste si prostě udělali hezký den. A kolik lidí to snědlo?
4: Já si tak průběžně, když někdo přijde, tak dostane ochutnat a tak.
1: Prostě jakmile přijde, tak je Zdeňce na návštěvu, tak dostanete makrelou.
0: Vy jste prostě vždycky připravena. Kolik sál tenhle nákup?
4: Ježiš, já už si přesně nepamatuju.
1: Já vám to řeknu přesně, 842 korun.
0: A tyhle peníze vám Frekvence 1 vrátí. Tak moc gratulujeme, mějte se moc hezky. Zase někdy.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, já už jsem to naznačoval
1: v otvíráku,
0: v prvním vstupu v této hodině, že se budeme bavit o skautingu, konkrétně o skautském slibu. Proč se o tom budeme bavit? Já jsem vás chtěl totiž zítra pozvat, pokud byste měli čas a chuť, tak zítra odpoledne v Brandýse nad Labem vodní skauti pořádají soutěžní neckyjádu.
1: Ježiš, to je hezký.
0: Je to úplně skvělá akce. Já mám tu čest to moderovat zítra. A když jsem se domlouval, on totiž, náš soused je jakoby skautský vedoucí.
1: Má největší necky.
0: No to má bazén na zahradě. Takže vodní skaut prostě, no.
1: Tak kde trénovat má?
0: A on mi napsal z kraje týdne, jako jestli to platí, a posílali jsme si nějaký scénáře a tak dále, a on mi napsal, a jestli chceš, tak si můžeš na mikrofon obnovit skautský slib.
1: Na mikrofon? Jo, ale na ten tamten jejich.
0: Jo, no.
1: Dobře.
0: Protože já jsem skaut. Ne, že jsem byl skaut, ale jako jsem skaut, byť technicky jsem byl skaut, protože nejsem evidován. Skauti jsou evidováni, jo. Tak možná mě zítra zaevidují a pronesu ta vzletná slova, jo.
1: Tak povídej. Máš to z hlavy?
0: No, učím se to už od úterka, nějak mi to tam neleze, budu si to muset vytisknout. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.
1: Amen.
0: To je skautský slib, prosím by.
1: To je hezký, no.
0: Je to moc hezký.
1: Kdyby to bylo ve verších, líp se to pamatuje.
0: Já jim to převeršuju.
1: Nesmíš.
0: A možná to skončí nějakou písničkou od Nedvědu ještě.
1: Teď je to nějaká ta básnička, nemůže mi to tam naskočit. Co to je za básničku? Není totiž vůbec skautská.
0: No, myslíš si jiskerský slib? No. Slibuji dnes především jako jiskra jasná. To si taky pamatuju, tuhle blbost.
1: Že má mysl je úplně jasná.
2: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix. Aktuální.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
0: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku

otáčím se k tobě, lucerny září, už se zpívá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí.

0: zprávy na frekvenci 1 nás čekají a předpověď počasí na víkend.
1: Ano, jak to o víkendu o počasí? No, prostě pátek.
0: Prostě Dagmar Honcová.
1: No, jasně. Jako ne, že bych jí nemohla přijít na jméno, to já jsem to jméno věděla, ale nějak jsem se do toho zamotala. Já jsem totiž chtěla mluvit o něčem, co vám řeknu až po zprávách.
0: No tak nám to řekni až po zprávách.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Tady jsou krátké zprávy v půl čtvrté a jednu minutu. Dobré odpoledne. Krajský soud v Brně se musí znovu zabývat vleklým sporem kvůli hluku ze silnice druhé třídy v 602. Ta prochází brněnskými Bosonohy a Veselkou. V dubnu krajský soud nařídil hygienikům, aby do 15 dnů zahájili řízení o omezení hluku. Rozsudek ale teď částečně zrušil Nejvyšší správní soud. Zlínský kraj přispěje na přípravu proměny Pusteven v Beskydech. Na turisty hojně vyhledávaném místě by měla být přehlednější doprava i parkování. Kvalitnější cesty, nové osvětlení, mobiliář a taky zeleň. Velké stěhování na severu Čech, základní škola Kaplického v Liberci Doubí se už podruhé za několik týdnů stěhuje. Nejdřív se musela vystěhovat ze svých prostor kvůli přestavbě a teď i z těch náhradních v sousední čtvrti. Tam ale končí požární výjimka, tak se zase musí vrátit jinam, přestěhovat a vrátit do původního místa. Pracovníci na to mají jen několik dní.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Opatrní buďte teď aktuálně na Vsetínsku u Dolní Bečvy. Máme na silnici 35 vážnou dopravní nehodu osobního auto s motorkářem. Silnice je zavřená na místě policie, hasiči a záchranka. 35 u Dolní Bečvy na Vsetínsku. Bezpečně dojeďte s Janou a Vojtou.
5: Žít podle počasí na frekvenci 1.
1: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na poslední prázdninový víkend. Ten přinese relativně klidný a také příjemný charakter. Zatímco v sobotu ráno a dopoledne ještě budou na Moravě a ve Slezsku ustávat přehánky a oblačno se protrhávat, tak na zbytku území už bude polojasno, přechodně oblačno. Nejvyšší sobotní odpolední teploty se zastaví do 27, v neděli ale na jižní Moravě budeme atakovat hranici 30 stupňů Celsia. Takže pokud ještě chcete vyrazit k vodě, nechte to na neděli, ta přinese až 12-hodinovou délku slunečního svitu a teploty nás budou lákat právě k vodě. Frekvence 1 zprávy za námi, tak informace o počasí a je to důležitý vědět, protože my jdeme zítra na Millera.
0: Na Richarda.
1: My jdeme na Richarda Millera.
0: Já myslím na víno, že jdete.
1: To tam podle mě taky teče proudem a poteče proudem, ale my jdeme na nějaký švestkový festival, se to nějak jmenuje, já už moc nevím jak. Důležitý je, že ten line-up je velice jako bohatý a hraje tam právě Miller a hrajou tam taky Rybičky 48, na to se strašně těším.
0: Jo, a budete všichni jak švestky na konci, co?
1: No tak s tím se počítá, že?
0: No jasně, no. Ale to si hezky užijte jako Richarda Millera naživo.
1: No pozor, my ho tady budeme mít naživo.
0: Ano, my ho tady budeme mít jako host. Za pár týdnů.
1: To my jsme mohli klidně propálit, že jo?
0: To jako slíbíme, no.
1: No,
0: ale kdy přesně to vám neřekneme, páč si to nepamatujeme.
1: Já si to asi pamatuju, myslím, že to je 12. září, ale nejsem si jistá, takže prostě možná kecám.
0: Počkej, já to najdu.
1: Ne, je to 12. září.
0: Jo, je to 12.
1: Je to 12. září, tady Richard Miller přijde k nám do vysílání a popovídáme si o jeho současné muzice a o tom, co chystá,
0: ne,
1: co
0: pozor,
1: má za sebou.
0: 12. října.
1: Juhu, no vidíš to.
0: Vy jste měsíc čekali.
1: Tak furt lepší dřív než pozdě.

0: páteční vysílání, které teď prožíváte s frekvencí 1, přichází taky sobotní vysílání.
1: Ano, v sobotu všeho necháme a od 19 posloucháme českou hitparádu frekvence 1. To už samozřejmě všichni víme, máme to naučený, je to v podstatě takový reflex.
0: To je takový, no, to jako všeho necháme a k rádiovému přijímači spěcháme.
1: Spěcháme, ano. Takže máte to i ve verši.
0: Hlavně dneska položil táta takovou docela zajímavou otázku. Aha. Říká, my jsme se nějak bavili, že v týdnu o těch komparzech.
1: No.
0: A on
1: no.
0: v tom komparzu jednom hrál.
1: To se říkala, no.
0: A on mi říká, hele, já jsem to neslyšel. Můžu se k tomu někde vrátit?
1: No.
0: Říkám, to ti nemůžeš se... No a jak to, že k filmu se můžu vrátit a ve vysílání, nebo to, co odvysíláte v rádiu, že k tomu nelze jít zpátky?
1: Protože nemáme podcast odpoledního vysílání.
0: No, to je pravda. No. Takže...
1: Takže pokud nás teď slyší někdo z vedení, což je dost nepravděpodobné...
0: Takže tenhle nápad úplně vyšumí.
1: Jistě. Tak vyzýváme k akci.
0: No, tak jsem... A on se hrozně podivoval. Jak to, že teda není nikde záznam? Já si přece chci občas poslechnout něco, co jste třeba říkali o mně, nebo... Tati není, no, prostě není. Ale třeba bude... Není, může být.
1: Takhle můžeme to vznést jako námitku nebo jako požadavek, který bude úspěšně zapomenut 5 minut po vznesení.
0: Takže je to úplně bezpředmětný.
1: No, nicméně.
0: Ano.
1: Hitparáda. My si teď pustíme jednu písničku, kterou určitě zítra v české hitparádě uslyšíte. A je to píseň, která vás může minimálně překvapit.
0: Jako mě to překvapilo dost. Já tu písničku totiž v tom originále, respektive, to není jako přespívaný song, ale podle mě se jenom inspirovali tou melodií, že? No. Femme Like You.
1: Ano, ano. Znáte, určitě znáte.
0: Určitě znáte.
1: A až uslyšíte tu českou verzi, tak si řeknete, no jo, teď to znám a je to anglicky, že jo?
0: Já dám tady takovou ochutnávčičku.
1: No.
0: Jo, s dovolením, abyste jako měli představu. Super, že jo?
1: To je skvělý.
0: To je strašně skvělý. No a pak se našli tací, kteří se rozhodli tuhle muziku tak trošku zneužít, nebo využít.
1: Nebo použít.
0: Nebo...
1: nebo užít.
0: Stačí prostě přesně změnit.
1: Prostě užili tu melodii k tomu, aby na ní naroubovali český text.
0: Ano.
1: A ta píseň se jmenuje Víc než to.
0: Tak a tahle ta písnička bude takovým lákadlem k té české hitparádě, kterou pro vás máme zítra po 19. hodině. Vy tam uslyšíte, takže pro ní klidně můžete samozřejmě hlasovat. A nebo taky nemusíte podle toho, jak se vám bude líbit.
1: No, rozhodně, ale teď si pustíme Tobias Freja a Chiara a jejich Víc než to.
0: A česká hitparáda zítra po 19. hodině.
2: Česká hitparáda Frekvence 1.
3: Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je pátek odpoledne, určitě už máte nějaký plán na víkend.
1: No, nebo... já myslím, že víc než plány, hlavně řešíte nákup do školy. Já jsem dneska byla v obchodě a...
0: Povídej mi o tom.
1: No, víš, co je šílený, jak je to jako drahý, že jo? Tak každý rok je to stejně drahý, nebo možná i dražší, ale teda nemám moc představu.
0: A každý rok se všichni bijou v prse, jak to příští rok bude levnější.
1: No, ale říkala jsem si, proč se to jako kupuje teď, ne? Teď přece ten seznam těch věcí dostaneš až v té škole.
0: No, my právě jako takovej ten nákup
1: už
0: typu
1: máte,
0: obaly na sešity. A
1: to už ve na střední škole nemusíš mít, ne?
0: Ne, takhle, my jsme museli koupit notebook.
1: Jo, tak to je ten největší obal na sešit.
0: Náš kluk jde na IT gymnázium a když tam máte v názvu to IT, tak jo. Prostě jako tam přijít s počítadlem a ořezávátkem není úplně jako v pořádku, bych řekl.
1: Že byste mu pořídili jenom takový ten Tetris třeba. Mamka s taťkou nepochopili, kde ty to studuješ.
0: A umím hrát hada.
1: Ale já jsem se chtěla vrátit k těm věcem, které jsou teď jako na pultech, které se nabízejí. No. Já jsem se úplně zamilovala do designu těch sešitů. Ale až tak, že jsem si sama normálně koupila sešit, který samozřejmě nepoužívám.
0: A nalinkovala jsi z okraje?
1: No, nenalinkovala.
0: No,
1: ale
0: my jsme si museli dělat okraje.
1: My taky jsme si museli dělat okraje a bylo mi hrozně, to sejřilo.
0: A z jedné strany museli být 5 cm na poznámky a na opravy.
1: No. Ale viděl jsi to, jak teď vypadají ty sešity? To není tak, takový monotónní, jako jsme to měli my, ale to jsou nádherný vizuály. To jsou vizuály moře, vizuály hor, vizuály lesů.
0: Je to super, ale kup to 16-letému klukovi. Tomu radši koupíš obyčejný za pár korun, protože on sebe nádhernější design.
1: Měli tam vlastně sešit i s kozama.
0: Jako se zvířátkama.
1: Třeba to ocení.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1. Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: 16. hodina se blíží, po 16. pro vás máme nálož další skvělé muziky. Co vám zahrajeme?
1: Phila Collinsa. Taky třeba Vohnouty. A bude i Belinda Carlisle. Budou zprávy za chvilku.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera, objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
2: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
4: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Sláďu Jakubem, hezké odpoledne.
13: Krásný páteční den, čtvrtina dospěláků v Česku nechodí na žádné preventivní prohlídky. Nejna hlavních tazích jsou policisté, kteří teď kontrolují hlavně dálnici D2 a přibývají města i obce, která zřizují dopravu pro důchodce. Čtvrtina dospělých Čechů nechodí na žádné preventivní prohlídky. Vyplývá to z průzkumu Stada Health Report 2026. O možnosti motivace lidí k prevenci se zajímá i ministerstvo zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch prosazuje, aby zdravotní pojišťovny finančně odměňovaly ty, kteří na prevence chodí. Ti, kteří se o své zdraví starají, by se tak mohli dočkat bonusu v řádu 1000 korun. Nejen na hlavních tazích by měli být řidiči během posledních prázdninových dní obezřetní a jezdit ukázkově. Na mnoha místech bude opět víc policejních hlídek. A opatrní by měli být i v okolí škol na začátku školního roku, jak říká koordinátor prevence policie České republiky v Jihomoravském kraji Miroslav Michura.
14: Co se týká posílení u škol, tak samozřejmě v součinnosti s městskými policiemi bude zvýšený dohled. A to vzhledem k tomu, že zase končí prázdniny, děti jsou ještě takové rozjařené, tak tady bychom chtěli apelovat na samotné řidiče, aby byli obezřetnější a pozornější na ty děti a zvláště v blízkosti právě těch škol.
13: V 89 letech po vleklých zdravotních potížích zemřel ráno nejstarší evropský královský panovník, norský král Harald V. Ten byl od minulého pondělí v nemocnici v Oslu. O jeho skonu informoval Královský palác. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Lítost nad jeho úmrtím vyjádřili panovníci Velké Británie, Španělska, švédský král Dánska, královna Nizozemsko či Belgie. Po Haraldově smrti se novým norským králem stal jeho 53-letý syn Hákon. 8. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout i oblasti, které už před dvěma dny poničil příval vody. Češi v Nepálu by měli být mimo postižené oblasti. Radnice ve východočeském Hradci Králové testuje své zaměstnance. Reaguje tak na podvod, který město připravil o téměř 50 milionů.
15: Město odstartovalo podrobné prověrky, testy a posílá i falešné hrozby. To vše má za cíl minimalizovat riziko tohoto typu útoku, kterému se říká phishing. Paradoxem celé situace je fakt, že úřednice na správě městského majetku, kterou falešní bankéři a policisté přesvědčili k odeslání 47 milionů korun, sama školila podřízené a vytvářela bezpečnostní příručky pro podobné případy. Kauza se stala rekordním varováním pro všechna města u nás. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
13: Přibývají města i obce, které zřizují dopravu pro důchodce, třeba i na východní Moravě. V Napajedlech na Zlínsku začne v září fungovat senior taxi. Službu bude možné využít třeba i při cestách k lékaři nebo na úřady. Jedna jízda bude stát 40 korun. Napajedla se tak připojují k projektu, který od loňského roku funguje třeba v sousedních Otrokovicích.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
13: Teploty 28 až 32 stupňů Celsia máme, ale blíží se k nám bouřky. Třeba teď řádí na Chomutovsku a Karlovarsku a taky na Děčínsku. Za malou chvíli by měly taky začít na západní Moravě a postupně se přesunou téměř do všech našich krajů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
13: A ještě rychle na naše hlavní tahy D1 před Brnem od Prahy od 176. kilometru hlásí kolony, stojí se 40 minut, to tedy osobní auta, kamiony můžou stát až 2 hodiny. D1 u mostu Šmejkalka z Prahy na Brno 9. až 24. kilometr, tady jsou taky kolony na 30 minut. No a stojí námi Pražský okruh ve směru k dálnici D1 na 23. kilometru, je to tam na 20 minut. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 Janou a Vojtou.
0: Posloucháte Frekvenci 1. V pátek odpoledne, možná už pro někoho na večer, poslední prázdninový víkend před námi, dost možná naposledy letos o prázdninách vyrážíte na svou milovanou chatu či chaloupku. Ne, že zazimovat, ale rozloučit se sezónou.
1: No, takovým tím lážo-plážu žitím bytím.
0: No a mě by zajímalo, viděla jsi seriál Osada?
1: Neviděla.
0: Neviděla.
1: A víš, co je zajímavý? No. Že to je hrozně zajímavý, že to zmiňuješ, protože ten víkend předtím jsme seděli právě s přáteli a strašně moc hlášek používali z tohohle seriálu Osada. No. Ale je to úplně minulo.
0: Já jsem to chtěl použít jako odrazový můstek k tomu, o čem jsem chtěl hovořit. Jestli třeba mezi našimi posluchačemi není někdo, kdo je v nějaký chatový osadě a žijou tam ten komunitní život, že mají toho náčelníka té osady, který se stará o to, aby všechno bylo v pořádku a všechno šlapalo.
1: A jako když to šlape a ty lidi mezi sebou jsou schopní domluvit, tak je to prostě balzám na duši. Já myslím, že tohle musí být naprosto skvělý. No. Když přicházíš nebo přijíždíš, třeba moje jakoby tchyně nebo maminka mýho kluka, tak ty mají taky zahrádky tam v klášterci a všichni se tam znají. Když se dělají buřty, všichni jdou.
0: Všichni se znají a blázně a zpívají, že?
1: No, ale a mně to přijde hrozně sympatický.
0: A to si právě myslím, že tenhle víkend jakoby spousta ohňů vzplane, jo? Že prostě v těch komunitách, v té chatařské oblasti se prostě zapálí ten oheň, ten nejopilejší přinese kytaru, ostatní budou pít z buřty.
1: Dojedou se všechny ty buřty, co jsou v těch mrazácích.
0: No jasně,
1: že jo?
0: Protože se toho nakoupilo v akci hodně v červnu.
1: No a ty žaludeční vředy můžete strávit spolu.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. My už jsme to během toho dnešního vysílání zmiňovali, nebo aspoň Vojta to vzpomenul. Je to den vzpomínky na Duhový most, což připomíná zvířátka, která už odešla. Jo?
1: Ano.
0: To je vždycky jako těžký, že jo. Zrovna nedávno jsme se potkali s jedními známými a oni koukali na toho psa, říkali si, že to je tak skvělý, že máte tu fenečku, ale my jsme prostě měli psa a nějak jsme ještě teď po třeba 10 letech neskousli ten odchod a nejsme schopní si toho psa jako pořídit.
1: Zrovna v pondělí, když jsem se viděl s Radkem, s mým kámošem, tak jsme se o tom nějak bavili, protože tam byla u toho našeho setkání i známá, která přivedla pejska. Krásnýho, 7letýho, prostě plného života. A ona se bavila, co ten váš pes? Já říkám, on tak už mu přes 11 let, už je to takovej dědula, jako, ale pořád jako se těší, musím zaklepat, jako dobrému zdraví.
0: Kolik mu bylo?
1: 11 mu bylo našemu. A právě Radek říkal, že to, že on byl u odchodu svých dvou psů a že už prostě doma nic živýho nechce, protože to prostě nedal.
0: A já myslím, že ale to štěňátko je jako takový lék, nebo vnímám to tak, nevím.
1: Je, no, ale stejně prostě je tam ta...
0: Jako jasně, máš tam vzadu, že tě tohle čeká.
1: Že prostě tě to nemine. Přijde. Jako ona je to vlastně přirozená součást života, jako život nepřežijeme nikdo, no. Že jo, co si budem povídat.
0: Ale je, prostě... nebo jednou vím.
1: Pro boha nestraš.
0: Ne, ale já jenom teďka úplně odbočíme, protože zrovna tenhle ten mezinárodní den mi připomněl tady jeden příspěvek na Instagramu. Představte si, že na světě žije pes, který mu je 31 let. 31 let je psovi.
1: A to je jako nějaký jako speciální plemeno? Nebo
0: ne, úplně,
1: prostě jako...
0: úplně normální plemeno. Já jsem si to tady takhle udělala screenshot, to je prostě takový, já myslím, že to je nějaký voříšek, jako, že to je taková, jo, nějaká směsice.
1: Ale pozor, jako tady ty vetaje, ty vesnický tajemství, to jsou vlastně nejzdravější psy.
0: Jo.
1: Oni mají ten genofond tak zprskaný,
0: no,
1: že jim tak něco neporazí. No,
0: takže 31 let. To je takový hustý. To si vlastně nedokážu představit, nebo takhle já si to chci představit.
1: Tak jako 31 let, to je jako kdybych si v 15 pořídil psa, on tady se mnou pořád byl.
0: No, 31 let.
1: A to je vlastně zase hrozně hezký, že ten pes jde takovou dobu s váma, tím životem. Tak kéž mu to ještě vydrží.
0: Dalších 31 let. Ať máme o čem mluvit.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Půlové zprávy nás čekají. Po půlových zprávách to, na co všichni čekáte, přilepšit si na víkend.
1: No, myslím, že zrovna se začátkem školního roku se každá koruna hodí.
0: Samozřejmě.
1: Ona se teda hodí jako během celého roku, že?
0: No to vždycky se hodí,
1: no,
0: každá
1: vždycky
0: koruna.
1: Se to hodí. Takže my vám za chvilku peníze nabídneme v rámci naší soutěže Poslední slovo.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Je 5:30, k tomu tady jsou krátké zprávy s Láďou. Policie v souvislosti s pádem větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku pracuje s několika vyšetřovacími verzemi a prověřuje, jestli mohlo jít o protiprávní jednání. Následně rozhodne, jestli zahájí úkony trestního řízení pro konkrétní trestný čin. Multifunkční hala v Ostravě Zábřehu, která je s kapacitou 11 000 diváků, jednou z největších v České republice, změní od září název z Ostravar Arena na Mustang Arena. Litoměřice dnes ožily filmovým festivalem. V pořadí 26. ročník Fifely nabízí letos nové místo pro produkci, odpočinkovou zónu pro rodiče s dětmi a oproti minulosti přibyly další hudební večer. Do nedělního večera můžou přijít návštěvníci na novinky uváděné v předpremiéře i oceněné starší filmy. A kanoista Martin Fuchsa po silném finiši obhájil světový titul na 1000 metrů.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Kolony sám se nám tvoří z Prahy na Brno na D1 u mostu Šmejkalka. Je to na 20 minut zhruba zdržení. Na 40 minut zdržení až 2 hodiny na vás čeká před Brnem od 176. kilometru. Hlavně kamiony si postojí až 120 minut. Pozorní buďte také na severu Čech, na Děčínsku. Ve Varnsdorfském a Šluknovském výběžku máme problémy v Rumburku. Tam máme vážnou nehodu v ulici na Valech. Je tam policie, hasiči a záchranná služba. Tak s tím počítejte, bezpečně dojeďte. A to taky s Janou a Vojtou.
1: Přátelé, volejte 27 409 999, to je číslo sem k nám do studia Rádia Frekvence 1 a vy ho potřebujete z jednoho jediného důvodu.
0: Abyste se nám dovolali, doplnili poslední slovo a za to správné poslední slovo dostali nějaké ty penízky.
1: Tak držíme pěsti.
6: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se dovolal takhle při pátku? Dobrý den.
3: Krásné odpoledne vám přeji, tady je Eva z Ostravy.
2: Vám taky, Evi, krásné odpoledne. Tak my tady pro vás máme, teď se posaďte, i když vy to máte asi spočítaný, že jo? Nebo?
3: No, já jsem neslyšela v poledne, takže nevím, jestli to uhodli.
2: Neuhodli. 45 500 korun.
3: Wow!
2: Wow, to by bylo wow. No. Tak potřebujeme to jedno jediné slovo, tak držíme pět.

0: Posloucháte Frekvenci 1, takové hezké povídání na víkend. Já jsem se dočet jednu takovou zajímavost, jo? Že rozvod je nakažlivý.
1: Fakt?
0: Ano, ano, rozvod je nakažlivý, respektive rozvod někoho v nějaký skupině přátel může způsobit jakoby krach vztahů ostatních.
1: No.
0: Že je to normálně jako taková ta stádní psychologie.
1: Hele, když se nad tím zamyslíš, tak je, víš, jako, že třeba seš ve skupině několika lidí, jsou to páry, znáte se, kamarádíte se a teď prostě kámoš vidí, že jeho kámoš do toho bouchnul, řekl si tak dost, jako já prostě nemám to zapotřebí, bude mi líp, když budu sám. Říká, tak když on má odvahu, tak mě tam moje taky pije krev, tak já budu mít taky odvahu.
0: No ale to je přesně ono, o čem mluví, že vlastně jakoby tady ty psychologické pochody, ten rozchod někoho, koho máte v tom nejbližším okruhu, může spustit, jo. A já si jako říkám, takhle, my jsme v takovém společenství, kde ty svazky drží.
1: Jo. To máte dobrý, to je dobrý.
0: Takhle, jednou jsem byl u setkání žen z naší skupiny a já tam byl, protože ostatní si zrovna někam odešli na něco dívat a mě to nezajímalo, tak jsem byl chvilku u jejich povídání a myslím si, že kdyby se dámy takhle odvázaly před náma všema, tak stádní efekt nastane.
1: Tak už je po rozhodě, jo? Co řešili? To by mě hrozně zajímalo.
0: Co řešili? No to se neříká
1: ne,
0: do rády.
1: Ne, to je škoda, no. To je, jako některé věci by se měly, ale...
0: Já jsem jim to komentovala, oni mi řekli, ať jdou za nima taky. No, ne, prostě pozor na to, jako je to o tom, že když...
1: Přesně, až se kámoš začne rozvádět, tak se s ním přestaňte kamarádit.
0: No, anebo se rozveďte taky, ať ta statistika nemala
1: je
0: nesmysly.
1: Pravda.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a po...

svědomí nastává k ruce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás

0: chvilku zprávy.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
8: No tak pojď zapel!
9: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
8: Tak dobře.
9: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
10: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
9: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
11: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Honzou Humolkou, hezké odpoledne.
12: Hezké odpoledne. Ministerstvo plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor. K objasnění a smrti a Masaryka má přispět exhumace a Sparta a Plzeň znají soupeře v evropské lize. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. K objasnění okolností a smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka by mohla přispět exhumace jeho ostatků. Proběhnout by měla na počátku září. Masaryk je pohřben v rodinné hrobce v Lánech. Policisté pátrají po vězni, který dnes odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. 38letý Petr Kocek je odsouzený za majetkovou trestnou činnost. Na webu středočeské policie o tom informuje mluvčí Barbora Šnévajsová. Ministr vnitra Lubomír Metnar se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem shodl na potřebě posílení ochrany vnějších i vnitřních hranic Unie. Tématem je také nelegální migrace. Ministr vnitra Metnar to řekl po schůzce v Centru policejní a spolupráce Mikulov Drazenhofen.
13: Další vize, co se týče boje proti nelegální migraci, je třeba se zaměřit samozřejmě na monitorování tady těch migračních tras, protože dochází k poměrně rychlým změnám k těm trasám a my musíme na to reagovat a efektivně rychle si vyměňovat informace.
12: Oba ministři zároveň ocenili více než 20-leté fungování centra. Do budoucna ho chtějí dále rozvíjet. Fotbalisté Sparty a Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají s Lillestrémem a Bournemouthem. Pražané narazí také na další anglický tým, vítěze konferenční ligy Crystal Palace, Olympiakos Pireus, Rennes, Salzburg, Ararat Arménia a zopakují si březnový souboj s Alkmárem. Viktorii už ve třetí sezóně po sobě čeká Ferencvároš Budapešť. Nastoupí také proti Unionu Saint-Gilloise s českým hráčem Ondřejem Krečfalušim, Benfica Lisabon, San Sebastianu, Bialyštuku a Levski Sofia.
11: Frekvence 1.
9: Počasí.
12: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména na horách, s přeháňkami na východě území ráno a dopoledne. Zataženo s doznívajícím deštěm, nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.
9: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: A aktuální informace z hlavních tahů má Adam.
14: Se zdržením přes 15 minut počítejte od 15. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna. Důvodem je omezení na mostě Šmejkalka a hustší provoz. Hustší provoz komplikuje příjezd do Brna po dálnici D1 ve směru z Prahy. Nákladní vozidla zpomalují od 180 80. kilometru. Osobní je nárazově a zdržení je pro ně 10 minut. Zdržení 15 minut je i na pražském okruhu, a to od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Aram.
12: Tolik zprávy na frekvenci 1 po 17. hodině s vámi Velké hlavy.
15: Ať počítám, jak počítám, jsme tady všechny čtyři velké hlavy.
16: Nazdar,
17: prázdniny skončily. No je bude, ještě jsou vlastně, co je dneska pátek?
16: Dneska je pátek, nekratím ty dny. Já jsem si taky myslela, že už jdou od
17: pondělí. Krátit nebo
16: Nekradím to, no, kradi, ale oni mají ještě v pondělí volno, hadi.
18: No právě, a já k tomu mám to, že infarkty velmi často prichádzajú do 2 týždňov po dovolenky, takže prichádzajú infarkty.
16: Patrne. Tak pánové, co dnes budeme řešit?
17: Místo strážníků budou hlídat silnice roboti.
15: A máme zaručený návod, jak vyděsíte lidi u moře.
11: Velké hlavy, frekvence 1.
16: Pojďme ale začít z jiného soudku. Nový průzkum odhalil některé z nejhorších zlozvyků hotelových hostů.
15: Ne, já to nechci slyšet.
16: No.
17: Já jo.
16: Čtvrtina lidí si odnáší jídlo ze snídaně na potom, známe.
15: To mě nevadí, to a dělají.
16: Asi tak 16% někdy sáhlo po kosmetice z vozíku pokojský. A absolutním vítězem je to teda 5% respondentů a ti přiznali, že si v hotelovém kávovaru perou spodní prádlo.
15: Já to nechtěl slyšet.
16: A v tom samým přístroji si pak ráno udělej kafe.
18: Jani, děkujem ti. Od teraz si do hotela vozím vlastní kávovar.
15: Možná i vlastní pokoj.
17: Ale chceš ty trenky s cukrem i s mlíkem? Překapávaný.
16: Nebo radši kakao.
11: Velké hlavy.
19: Jana a Mikeš.
11: Kučera a Bobák.
20: Rád bych si koupil cukrem.

0: Robot stojí na križovatce a riadí dopravu.
1: Co je příběh ze Slovenska?
2: Na rušných křižovatkách čínského města Hangzhou začalo policistům pomáhat 15 humanoidních robotů. Umí řídit dopravu, gestikulovat na řidiče, upozorňovat chodce na přestupky a díky kamerám dokonce sledují provoz. Zatýkat nebo rozdávat pokuty ale ještě nemůžou.
3: No Krista pána, čeho jsem se to dožil?
2: No, to je.
0: Počkej, my na Slovensku za toho nedožijeme nikdy například. No.
2: Takže... Vy zaniknete.
1: Přátelé, někde jsem četl takový zajímavý průzkum, myslím, že v časopise 100+1 světový zajímavost. 9 z 10 lidožroutů je přesvědčeno, že robot nikdy nenahradí člověka.
3: A co ten jeden blbec?

0: Je to 106 let, co Československo, tehdy jsme ještě byli opravdu ve fotbale velmi dobří, odehrálo první mezinárodní zápas.
1: Hralo se proti Belgicku, hralo se v Belgicku. A jakým výsledkem skončil zápas ČSSR Jugoslávia?
2: No, já si právě myslím, že trošku ti to vyvrátím. My jsme nebyli v té době možná.
0: Jugoslávci byli určitě
2: byli lepší,
0: dobrý.
2: Lepší
3: byli. Nebyli, bylo to 7-0.
2: No, pro Jugoši.
0: Pro Jugoši, no.
1: Jani, ty mi vidíš do papíra.
3: Jako já pak jsem to trefila.
1: Československo, Jugoslávia 7-0.
0: Čekaj, který rok to byl?
2: My jsme vyhráli.
1: Před 106 rok mi to bylo nějakých 1919.
0: My jsme porazili bylo Jugoši. 9, Jani.
2: Nebo napískala.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl ty

0: Můj brat bol na dovolenke v Egypte a taký zážitok mi povedal, že ho musím pustiť do rádia.
1: Kolik toho pro... A...
2: Cože bylo pro psa?
3: Kolik toho pro co?
2: Já se tomu nerozumím.
1: Rozeberem to potom.
3: Já jsem myslel, že probudil Tutanchamon.
0: No posadil si na záchodě, posadil.
3: Nebo se v něm probudil.
1: No tak.
2: Víc se dozvíte za chvilku.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
7: Frekvence 1. Doprava.
3: Se zdržením přes 15 minut počítejte od 15. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna. Důvodem je omezení na mostě Šmykalka, hustší provoz. Hustší provoz komplikuje příjezd do Brna po dálnici D1 ve směru z Prahy. Nákladní vozidla zpomalují od 180. kilometru. Osobní je nárazově a zdržení je pro ně 10 minut. Zdržení 15 minut je i na Pražském okruhu, a to od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
7: Velké hlavy frekvence 1.
2: Jeden slovenský příběh z českého rádia od bratra tady našeho Slováka.
0: Ano, můj brat byl v Egyptě na dovolenke a stala se taká věc. Dobře počúvajte, hej. On tam ležal a na tu pláž plno lidí přišel český chlapík a asi hledal manželku, protože se otočil směrem k moru a začal vykrikovat: "Šárko! Šárko!" Behom minuty v mori nikdo nebyl. Protože
2: šark, ona se volá.
1: No jasně.
0: Šárko, to je neuvěřitelné jméno. To je jméno, které vyženě každého z mora.
1: No, prostě. To nemůžeš k moře.
3: Ne, nemůžeš do moře poslat šárku a pak jí volat. To nejde.
1: Ty krásně
3: nejde.
1: To můžeš aplikovat třeba, když jsi někde v bazéně, tam hodně lidí, že jo?
0: Tak. V bazéně.

0: Dnes je den rozhlasové reklamy. Velké hlavy,
1: frekvence 1. Prečítám vám reklamný text z roku 1932. Nechal si to uverejniť istý doktor Miroslav Kemény. Krém Ideál Mixtur je ideální volba. Nepěkné prohlubeniny a vystouplé kosti zmizí. Krk zkrásní a slabá lýtka dosáhnou plné formy. Ideál Mixtur je tu pro...
2: ženy.
3: Muže.
1: Jsou to dvě slova.
3: Pro ženy a muže.
2: Vás všechny.
1: Je to pro konkrétnu část na těle.
3: Pro svaly.
2: A že údy.
1: Jani, už si blízko.
2: Vaše končetiny.
1: No.
3: Vaše ústa.
2: No tak.
1: Tak to. My to nemáme, Jana to má, takže ideálně.
2: Vaše prsa, vaše ňadra.
1: Pro bujná ňadra.
2: Ňadra.
4: No. Ježišmarja.

0: A vy to taky máte.
1: Já mám bujné dvojky. Neposlušte.
0: Ale... Počkej, ale proč mluvíš o kotníku, když je to na ňadra?
2: Ne, on prostě urobil taky to text, že to ideální volba pre. Aha. Kosti,
1: no, prostě,
2: ale záda, lítka.
1: Já mám taky takovouhle reklamu z roku asi 1932. Fakt? A je na ní takhle zubní pasta, je tam napsána, se jmenovala Doramat, ta pasta. Uh-huh. Je tam radioaktivní zubní pasta Doramat pro vaše zuby.
3: Hele, jak se jmenoval ten doktor?
2: Kemény.
3: Kemény. Já si myslím, že ta reklama nefungovala, protože www.kemény.cz to si nikdo
1: nezapamatuje. Pozor, co si pleteš, to je kemény.hu.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Já jako dítě miloval strýčka Jedličku.
1: Já ne.
2: Já nevím.
1: Jenom jako dítě ti.
3: Děsil
1: tě?
3: Jsem se ho
1: bál trošku. Úplně pil krev ten člověk, ale jako opravdu.
2: Ty jsi z něj podle mě
1: Miloš necítil? Než svatba a on.
2: Jo. Člověče, ty jsi z něj necítil, on totiž neměl rád děti, že?
1: On totiž, já ti řeknu co, on mluvil a furt jenom vydával zvuky. Já bych vám rád.
0: Já jsem blázen. Miloval.
4: Mohli se potkat.
0: Tak dneska už je to pár let, co zemřel.
2: Tohle děláš ty po třech pivek.
3: No. A já se pýtám, mohl být Antonín Jedlička aspoň na jednom koncertě kapely Krištof?
0: Asi ne.
1: Ne.
0: Krištof jsou kolik? 30 něco?
2: Ne, Krištof jsou...
3: 30 něco?
1: Ty jo, tak to je dost už.
2: 2000...
3: Já ani pod nižší.
2: No tak asi, když je to 30, no, tak 1900.
1: Dobrý.
2: Já myslím, že mohl, klidně mohl.
3: Mohl, ne. Protože... Kapela Krištof, oni byli úspěšní až okolo roku 2000, ale vznikli už v roku 92. A Jedlička zomrel dnes v roku 93, takže mohol.
1: Ale to je vznik Krištof, to nie je.

0: tři.
1: Tak teď jdeme do finále.
2: Tak v první řadě máme nový zvuk. A závěrečnou myšlenku dne, tentokrát v ženském podání.
0: Karle, já vůbec nechápu, proč si furt stěžuješ. Vždyť si můžeš dělat, co chci.
3: No,
2: tak právě. Který je lepší, řekněte.
0: V obojí, já bych to střídala.
2: Tak já to budu dělat. Takhle, ale sereš mě v obojí.
0: Mějte se krásně a hlavně si dělejte, co chcete.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Slovo dostává Honza Homolka.
11: Hezký podvečer. Blíží se silné bouřky. Výlov Rožemberka se nemůže konat a Sparta má před derby nového kapitána. Pásmo silných bouřek se silnými nárazy větru přes 60 km v hodině se nachází nedaleko českých hranic v Bavorsku a putuje do Česka. Přes hranici by měly bouřky přijít večer a mohly by postupovat přes celé Čechy. Před silnými bouřkami varuje výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Klasický a velmi oblíbený výlov největšího českého rybníka Rožmberk u jeho české Třeboně letos nebude. Kvůli suchu. Je tam jen 40% vody. Už v minulosti se oblíbená akce na Jindřichohradecku nekonala kvůli povodním nebo covidu. Více k letošku říká ředitel rybářství Vladimír Kukačka.
12: V současné době potřebujeme Rožmberk využívat k nějakému převádění vody na níže ležící soustavy, na Dějskou například a tak dále. Nejsme schopni garantovat termín výlovu, pakliže vůbec nějaký výlov letošního podzima bude.
11: Rybník Rožmberk, který vznikl na konci 16. století, má při běžné hladině 6 milionů metrů krychlových vody a zabírá 647 hektarů. Jeho slavnostní výlov patří mezi oblíbené akce. Výskyt onkologických onemocnění u dětí je stabilní, přibývá ale mladých dospělých s těmito diagnózami. Malé děti nejčastěji trpí různými formami leukémie nebo takzvanými nezralými nádory, například jater, ledvin a nebo nervové tkáně. U mladých dospělých například narůstá počet nádorů střev, rakoviny tlustého střeva, konečníku a nebo rakoviny prsu u žen pod 40 let. Bouřka s rychlostí větru až 142 km v hodině vyvracela ve Švýcarsku stromy i betonové stožáry elektrického vedení. Až 6-centimetrové kroupy zranily na 40 lidí. Jednu ženu vážně zranil padající strom, píše agentura DPA. Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. Pražené to oznámili před derby na svých internetových stránkách.
9: Frekvence 1.
0: Počasí.
11: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména pak na horách ojediněle s přehánkami, na východě území ráno a dopoledne zataženo s doznívajícím deštěm a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
0: Frekvence 1.
9: Doprava.
11: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Adam.
13: Se zdržením okolo 10 minut počítejte od 15. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna. Důvodem je omezení na mostě Šmejkalka. Hustší provoz komplikuje příjezd do Brna po dálnici D1 ve směru z Prahy. Nákladní vozidla zpomalují od 185. kilometru. Osobně nárazově a zdržení je pro ně do 10 minut. Zdržení okolo 15 minut je stále na Pražském okruhu a to od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
11: Tolik zprávy po 18. hodině. Na Frekvenci 1 takhle při pátku s vámi Milan Bílek.
2: Hezký večer vám přeji na ten poslední prázdninový pátek, který tady máme, tak slyšeli jste ty hezké zprávy. Hezká zpráva hlavně o tom, že až se nám vyprší a vybouří, což už teď máme na západě Čech, tak nás čeká hezký polojasný víkend, tak si ho pojďme užít. Já vás do něj doprovodím za chvilku Coolio Team a David Guetta teď Gone, Gone, Gone.

0: See You When You Get There. To byl Coolio, jeho účes byl nezapomenutelný. Vzpomínáte takové dredaté anténky, měl na hlavě. Byla to velká hvězda 90. let a de facto nám startuje ten dnešní večer, který bude plný hitů, a tenhle jsme mohli slyšet v epizodě populárního seriálu Chůva k pohledání, takže další slavný filmový hit, i když myslím, že ten nejslavnější od Coolia se objevil v roce 1995 ve filmu Nebezpečné myšlenky, Dangerous Minds. To bylo Gangsters Paradise. Tak v 90. super slavný chlapík, který měl dva velké hity a my na ně nezapomínáme tady na Frekvenci 1. Tak jaké události padají na ten dnešní den 28. srpen, který doufám, že vám klapnul. Povím za chvilku, dáme si Wem nebo Leony a Don't Worry.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Frekvence 1.
4: To je to nejlepší z muziky.
3: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
4: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: ze stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratuluju.

Take Me a Before You Go Go, to byly Lemon na Frekvenci 1. Tak od příštího týdne se k nám taky vrací preskluby, všechno se po prázdninách dává do tak zvaného normálu, to znamená po 18. hodině, zejména velké osobnosti z oblasti politiky, tak kdyby náhodou začínáme hned v pondělí. No a třeba Karel Halvíček, Jan Skopeček, případně komentátor Tomas Kulidakis budou těmi prvními hosty v našich už zářijových presklubech, které jsou na spadnutí. Takže začínáme po víkendu. Už za malou chvíli Madonna, New Kids on the Block Tonight, a teď jeden z těch největších letních hitů téhle sezóny, to je ten malinový sirup, a tady jsou Mirai.

Další krásný letní hit Madony z let 80. Tak dívám se, co nám nabízí ten 28. srpen napříč dekádami. A svého času to bylo opravdu převratné věci, které se děly. Tak třeba v roce 2003, 28. srpna, došlo ke skandálnímu polibku Madony a Britney Spears. A to během úvodního vystoupení na předávání cen MTV Music Awards. A byl to velký šok a byl to vlastně jeden z těch nejslavnějších momentů pop kultury nultých let. O tom se hodně, hodně psalo. Pak tady máme taky zaznamenaný konec kapely Oasis. Stalo se tak v roce 2009 a bylo to po ostré hádce, kdy jeden z členů Noel Gallagher po velké hádce v zákulisí oznámil, že definitivně opouští skupinu

Tak já vám ještě nabídnu dnes večer samozřejmě další výročí, případně víkendové narozeniny, které nás čekají. Za chvilku nové zprávy a teď Tej Maginába, Alvaro Soler.

0: is the life a Jimmy McDonald před 19. No a dál si to užijeme taky. Dance jako Duro, vzpomínáte? A po 19. Born in the USA a Bruce Springsteen.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: No tak pojď zapel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Brno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
6: Hezký večer. Ministerstvo plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor. K objasnění smrti Masaryka má přispět exhumace a Sparta a Plzeň znají soupeře v evropské lize. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od letna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. K objasnění okolností smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka by mohla přispět exhumace jeho ostatků. Proběhnout by měla na počátku září. Masaryk je pohřben v rodinné hrobce v Lánech. Ministr vnitra Lubomír Metnar se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem shodl na potřebě posílení ochrany vnějších i vnitřních hranic Evropské unie. Tématem je i nelegální migrace. Ministr vnitra Metnar to řekl po schůzce v Centru policejní spolupráce Mikulov-Drazenhof.
7: Další vize, co se týče boje proti nelegální migraci, je třeba se zaměřit samozřejmě na monitorování tady těch migračních tras, protože dochází k poměrně rychlým změnám k těm trasám a my musíme na to reagovat a efektivně rychle si vyměňovat informace.
6: Oba ministři zároveň ocenili více než 20-leté fungování centra. Do budoucna ho chtějí dále rozvíjet. V Nepálu je po ničivé povodni pohřešováno 1924 lidí. V aktualizované bilanci to podle agentury AFP uvádí tamní úřad pro zvládání katastrof s tím, že počet obětí vzrostl na 579. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Srbský prezident Aleksandar Vučić kritizoval Haagský soud, že nepropustil kvůli chatrnému zdraví z vězení Ratka Mladiče, odsouzeného za válečné zločiny na doživotí, který ve čtvrtek ve věku 84 let zemřel. O propuštění Mladiče z humanitárních důvodů několikrát žádala jeho rodina i srbská vláda a poslední žádost byla zamítnuta před týdnem. Fotbalisté Sparty Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají s Lillestrémem a Bournemouthem. Pražané narazí také na další anglický tým. Vítěze konferenční ligy Crystal Palace, Olympiakos Piraeus, Rennes, Salzburg, Ararat Arménie a zopakují si březnový souboj s Alkmárem. Viktorie už ve třetí sezóně po sobě čeká Ferencváro, že Budapeště nastoupí i proti Unionu Saint-Gilloise s českým hráčem Krečpalušim, Benfica Lisabon, San Sebastianu, Bialyštuku a Levski Sofia.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména na horách, pak ojediněle s přehánkami na východě území ráno a dopoledne zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 26.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má Adam.
8: K nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 24. kilometru Pražského okruhu na trase Modletice Ruzině. Místo je průjezdné jen s minimálním zdržením. A k nehodě osobního vozidla a dodávky došlo na 120. kilometru dálnice D35 na trase Hořice Hradec Králové. Zde je průjezd bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic RA.
6: Tolik zprávy na frekvenci 1 po 19. hodině s vámi i dál Milan Bílek.
0: A už vám to vezu, hezký večer. Tak já vím, že to zatím tak nevypadá. Na polovině území máme podstatné přehánky a bouřky, ale do soboty se budeme probouzet se sluncem a zítra má být víceméně jasno a velmi hezké prázdninové počasí. Tak doufám, že máte velké plány a doufám, že aspoň kousek my v nich taky figurujeme tady na frekvenci jedna s pozitou muzikou a tím, co pro vás budeme mít celý víkend. Tak za malou chvíli no name a činasky, mám pro vás jedno tajemství, které se týká posledního slova. To vám prozradím už za chvilku. Don Omar a teď End of the World. A to je Miley Cyrus. Today.

0: Again, večer páteční a byla tady taky Dua Lipa na Frekvenci 1. Ale budou i No Name, dělali nám společnost a my se za touhle výbornou slovenskou kapelou dnes ohledneme naposledy za jejich 30 úspěšnými lety na scéně pop music. No a příští týden v tomto čase poprvé Xindlix, který pro změnu chystá velké oslavy svých 20 let pop music. A také o nás exkluzivně nechá nahlédnout do zákulisí vzniku svých největších hitů. No ale vraťme se k No Name, tečku za jejich rubrikou 30 let, 30 hitů udělá song, který v roce 2009 natočili společně s populární českou skupinou, a to s kapelou Činasky. Čili, jak se dali dohromady, jak vznikl jejich společný hit, o tom Igor Tymko už za minutu, speciálně pro vás na Frekvenci 1.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: No tak pojď zapel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Brno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na Frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
6: Ahoj, som Igor Tymko a dnes vám prezradím niečo o pesničke Na, na, na. Písal sa rok 2009 a za nami došiel dnes už nebohý kapelník kapely Činasky Pavel Grohman s tým, že by boli Činasky radi, keby sme spolu vymysleli nejaký duet. Spolu s Činasky sme mali za sebou aktuálne československé turné, ktoré sa volalo geniálne. Citujem, Kláro, preťal som si žili túr. Takže sme sa skamarátili a dodnes máme s Činasky perfektné vzťahy. Začali sme komponovať. Myšlienka bola jasná a výzva obrovská. Priateľstvo medzi Slovákmi, Moravákmi a Čechmi je niečo tak úžasné a nadčasové, že si to vypýtalo pieseň. S bratom Dušanom sme napísali hudbu a text a vydali sme sa do Prahy prezentovať pesničku kolegom z Činasky. Dodnes si pamätám, ako si v jednej miestnosti sadla celá kapela Činasky a my s Dušanom sme sa cítili jak na konkurze. Skrátka, jedna šanca, buď to vyjde, alebo nie. Reakcie boli úžasné a výsledok už pozná každý poslucháč rádia Frekvence 1. Dosah piesne Na, na, na je tak silný, že dodnes platí pravidlo. Ak vieme, že sa No Name a Činasky stretnú na nejakom festiáku alebo koncerte, Michal Malátny má vždy pripravený mikrofón, aby sme si naše spoločné Na, na, na dali znova naživo. Pre túto chvíľu zdravíme poslucháčov rádia Frekvence 1 a naša pieseň Na, na.

On in the USA a Bruce Springsteen. Tohle byl vždycky parádní verbál a myslím, že to je taková to zásadní, jak se říká, podpisová píseň tohodle symbolu americké identity, jak řekl jednou jeden novinář, a to se mi strašně líbilo. A nějak si to pamatuju. Půl osma je tady, hezký večer vám přejeme, pátek, a můžeme říkat, že víkend. Máme pro vás krásné peníze na to pondělní ráno. No a když jsem říkal, že vám prozradím jedno tajemství, tak se týká nápovědy. Vy jste dnes v rámci hádání posledního slova nebudovali ani jednou, měli jste čtyři možnosti. No a my vám vezeme po víkendu na 31. srpna na po víkendové ráno 46 tisíc korun. A pozor, právě od pondělí začínáme dávat nápovědy. Takže budete blíž a možná to příští týden padne. My se stále ptáme, co si Petra Hřebíčková přivezla ze své dovolené v Dánsku. Vy jste dneska typovali magnetku, těhotenství, lodičky, sůl, něco jiného. A my vás ke správné odpovědi přiblížíme, takže v pondělí vlastně od rána už budete znát tu první nápovědu. Tak vám držím palce, no a na pondělí 46 tisíc korun, tady vidím krásné peníze, držím vám na to palce. Get in the girl, a to je Meghan Trainor.

0: a to byly Lighthouse Family, vždycky do pohody, vždycky do klidu, máme je tady rádi na Frekvenci 1. Máme 9 minut po půl osmé. Já vám přeji taky šťastnou cestu na víkend, na, doufám, že vám to nekomplikuje počasí. Aktuálně pásmo srážek i bouřek zasahuje od jihu Čech až zhruba do severozápadních Čech, hlavně v té jižní části Česka dochází k mírnému zesilování, tak ještě počítejte v dalších hodinách zhruba do půlnoci, že bude Českem procházet pásmo bouřek a velmi silných přeháněk, ale jak nám Honza připomene už za chvilku ve zprávách o 20. hodině, bude to taková večerní nebo noční hodně vydatná sprška, která doufáme, že žádné škody nenadělá, ale sobota by od samotného rána měla být slunečná a zítra by měl být počasí bez problému, tak si užijte zejména ty teploty, které nás čekají zítra, protože to bude ryze prázdninové kolem 25 stupňů Celsia. Tak opatrně na silnicích v rámci deště a doufám, že vám ta sprška taky nepokazila třeba nějaké to loučení s prázdninami pod pergolou, případně někde u ohně. Zdravíme, posíláme Heart, Lone, Veronu a nebo Lady Gaga na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Po svět je Hollywood. A věm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký večer, bouřky dorazily do Česka. Rusům zase dochází benzín a Sparta má před derby nového kapitána. Pásmo silných bouřek se silnými nárazy větru přes 60 km za hodinu již dorazilo z Bavorska do jižních Čech a v následujících hodinách se prožene zejména jižní polovinou republiky a v noci se rozšíří dál k severovýchodu směrem k Vysočině a západní Moravě. Před silnými a velmi silnými bouřkami varuje výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Plzeň dokončila první etapu rekonstrukce hlavního náměstí republiky. Opravená je téměř třetina plochy na západní části v pásmu. Mezi katedrálou a biskupstvím až k ulici Bedřicha Smetany bude mít po celé délce stromořadí 8-metrových jilmů, které sázejí arboristé do betonových van, řekl na místě primátor Roman Zarzický.
4: Sem sázíme 14 rostlých jilmů, bude osazeno všech 14, zhruba po 5 letech dosáhnou těch rozměrů, které ukazovala architektonická studie. Je tady také nový mobiliář, který ještě postupně bude do 1.9. přibývat. Lavičky, bude tady nějaká houpačka z mlžítky, myslím si, že to bude hezký.
3: Stavba trvala 5 měsíců a přišla na 61 milionů. Evropská unie poskytne 2 miliony eur pro okamžitou humanitární pomoc povodní zasaženou Nepálu. Dnes to na síti X oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajina provedla od začátku srpna 21 úderů na ruské rafinérie, což je rekordní počet za jediný měsíc. Ukrajinské drony přitom zasáhly 4 z 10 největších zpracovatelů. Jejichž úkolem je zásobovat nejhustěji osídlené a průmyslově rozvinuté regiony Ruska. Ty se tak letos potýkají už s druhou vlnou nedostatku pohonných hmot během letní motoristické sezóny. Fotbalisty Plzně posílil obránce Adam Gabriel. 25-letý pravý bek s jedním startem za nároďák přestoupil do Viktorie z dánského Midtjyllandu a v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. A novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. Pražené to před derby oznámili na svých internetových stránkách.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména na horách. Přehánky, nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Marcela.
6: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna si dejte pozor za sjezdem na chodce Rady. Na 31. kilometru blokuje stoupací jízdní pruh osobní auto. Na dálnici D35 ve směru z Olomouce na Mohelnici opatrně. Na 245. kilometru u exitu Mladeč se vyšetřuje nehoda. Místem s opatrností projedete bez zdržení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
3: Tolik zprávy na frekvenci 1. Po 20. hodině s vámi i dál Milan Bílek.
2: Hezký večer vám přeji, výjimečně v pátek míříme do víkendu a k nám naopak si to namíří velmi úspěšná a velmi pohledná kapela Pussycat Dolls. Tak už za chvilku připomenu její blížící se koncert, ale teď David Guetta, I'm Good.

0: Vondra, to byla Jana Kiršner, tady je páteční večerní frekvence. Jedna dobrá zpráva, pokud máte rádi velké koncerty a koncerty velkých hvězd, blíží se to Pussycat Dolls, dorazí do Prahy a ve středu 23. září budou k mání v O2 aréně. Také formace v čele s Nicole Scherzinger se do Česka vrací v rámci svého velkolepého turné PCD Forever Tour, které vlastně oslavuje 20. výročí od vydání jejich legendárního debutového alba. Jako speciální hosta předskokani se na pražském koncertu představí Lil Kim a Deja Vu. Tak navodíme atmosféru, aspoň doufám, protože tenhle hit, který tady pro vás teď mám, bude jeden z těch hlavních. Haš, haš. A už se okamžik Pussycat Dolls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

Nada Long, to byl Michael Jackson ve své královské baladě, 23 minut po 20. hodině. Tak na víkend se můžete těšit třeba i kvůli neděli, kvůli tomu, že bude Petr Jablonský a jak dobrý bývá, případně jak to vypadá, když si chcete rezervovat nějakou známou osobnost, tak jeden takový okamžik neboli vstup si dáme už za malou chvíli. Ale teď Horatnex, Aneta Langerová a taky Martin Garrix a Ed Sheeran spolu. Je to Repeat It.

0: Shiver Here, byli to Rednecks po půl deváté na frekvenci 1. Tak večer je před námi, doufám, že si užíváte už za chvíli Donna Lewis, taky Ozzy Osbourne. Na víkend vám vezeme i Petra Jablonského a bude tady v neděli po 13. hodině. A jak to zpravidla vypadá v jeho show?
1: Tady frekvence 1, Petr Jablonský, kdo je na druhé straně?
2: Honza, dobrý den, pane Jablonský, já vás zdravím.
1: Dobrý den, tak Honzo, povídejte.
2: Já bych si rád popovídal s panem Zemanem, bývalým prezidentem.
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
2: Já vás taky zdravím, pane prezidente.
3: No.
2: Já mám takovou otázku, jak se máte?
3: Dobrý, a vy?
2: No, dobrý je za tři.
3: No, tak dobrý. Tak jsme si popovídali výborně, máte ještě nějakou ducha plnou otázku?
2: No, mám takovou otázku. Já nemůžu pochopit do dneška, jak jste se vůbec vypořádal vy a Václav Klaus, když jste v 90. tady vládli, s tím, že jste sanovali české banky, takzvaně jste očistili od dluhů.
3: Jo.
2: Prakticky jste ukradli 730 miliard z důchodového fondu a tím jste vlastně ty banky, když to řeknu, zalepili a prodali to do zahraničí.
3: Já se napiju.
2: Spořitelnu do Erste Bank, Komerční banku jste prodali, myslím, že do Belgie, ČSOB, taky do Belgie.
3: No, děkuji vám za výčet, takže vy se ptáte, jaký jsme se s tím vypořádali.
2: No.
3: No, tak s tím se vypořádáte snadno. Takzvaně 50-50. Jo, já 50, vašich 50. A pak jsme si vyměnili i prezidentské úřady a užívali si to, jo?
2: No,
3: tak s
2: Bohem. Víte, co je problém?
3: No.
2: Víte, co, že lidi v České republice snadno zapomínají. Zapomínej na to, co se stalo.
3: Jo.
2: Ale tohle byla krádež za bílýho dne.
3: Aha, a o čem jsme si to povídali?
2: Jasně, Alzheimer, jo. Tak pozdravujte pana Alzheimera.
3: Naschle.
2: A, no, tak naschle, no. Frekvence 1.

0: Anna Tebele, Robert Miles na frekvenci 1. Tak 21. hodina a my si dáme právě teď nové zprávy, pojďme na to.
1: 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, do Česka dorazily bouřky. K objasnění smrti Masaryka má přispět exhumace a přibývá non-stop obchodů. Pásmo silných bouřek se silnými nárazy a větru přes 60 km za hodinu v podvečer dorazilo z Bavorska do jižních Čech a prochází jižní polovinou republiky. V noci se nadále rozšíří k severovýchodu směrem k Vysočině a západní Moravě. Před silnými bouřkami varuje výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. K objasnění okolností smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka by mohla přispět exhumaci jeho ostatků. Proběhnout by měla na počátku září. Masaryk je pohřben v rodinné hrobce v Lánech. V Česku opět přibývá obchodů, které mají otevřeno non-stop. Jde o samoobsluhy s potravinami a drogérií na menších městech a vesnicích. Mají otevřeno nepřetržitě, ale často se stane, že v nich budete sami. Jsou velmi často bez prodavaček.
3: Jde nejčastěji o družstevní prodejny, do kterých se dostanete díky aplikaci v mobilním telefonu. Žádnou obsluhu ale vevnitř často nenajdete. Zboží si vyberete a namarkujete na samoobslužné pokladně. Všude jsou kamery, čidla a čipy, takže zloději tu nemají šanci. I na konci světa, třeba v horách, si můžete nakoupit třeba ze soboty na neděli ve 3 ráno. Otevřeno mají i na svátky, kdyby mohli mít zavřeno, protože jsou většinou menších rozměrů, na které se ani nevztahuje zákon o prodejní době. Láďa Jakub, frekvence 1.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nařídil armádě, aby zvýšila počet úderů dronů dlouhého doletu na cíle na ruském území na tisícovku denně, ze současných zhruba 300. V Nepálu je po ničivé povodni pohřešováno 1924 lidí. V aktualizované bilanci to uvedl tamní úřad pro zvládání katastrof s tím, že počet obětí vzrostl na 579. Fotbalisté Dukly v úvodním utkání 6. kola 2. ligy porazili Jihlavu 3-1. V neúplné tabulce se posunuli na 5. příčku 2 body za vedoucí Karvinou. Pražené uspěli po 2 porážkách. V předchozích kolech se Sláví B a Ústím nad Labem. Vysočina zůstává 7.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude polojasná až oblačno, zejména na horách pak ujedinělé s přeháňkami. Nejvyšší deň teploty 21 až 26 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Marcela.
4: Dálnice jedou plynule, jen si dejte pozor, pojede tady po dálnici D3 ve směru z Prahy do Budějovic. Za sjezdem na Hlubokou nad Vltavou na 128. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Zasahuje do pravého jízdního pruhu, projíždějte proto velmi opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Tolik zprávy a po 21. hodině s vámi i dál v rámci pátečního večera na frekvenci 1 Milan Bílek.
0: Je to tak, hezký večer po 21. Připomenu nové filmy, které máme v kinech, případně nové diáky, které se budou ucházet o vaši pozornost v tom dalším, tedy novém měsíci, ale teď Pornoblond, Bossen a taky Krištof Hollywood.

WhatsApp, a to byly Fon & Blondes ve svém zásadním hitu na frekvenci. Jedna, kterou si ladíte, kterou jedete, a to mi dělá radost. Tak za chviličku je Whitney Houston a Ivana Dance with Somebody. Ano, slíbil jsem vám taky film, respektive filmy, které dorazily k nám do českých kin, a máme tady jeden, který za to stojí, jmenuje se Vzlížet ke hvězdám. Je to taková postapokalyptická novinka hollywoodského velikána Ridleyho Scotta. Neviděl jsem, ale tenhle režisér mě neuvěřitelně baví, tak doufám, že to bude stát za to. Jinak v nabídce je taky válečné dokudrama Osamělý vlk. Pak tady máme thriller, Spoura nebo dobová romance, Nedosažitelná láska, no a máme tady obnovené premiéry. Máme tady znovu tedy Harry Potter, Kámen mudrců, a kdybyste si chtěli dopřát velkou nostalgii, tak Terminátor 2, Den zúčtování z roku 1991, znovu v kinech, tak si to užijte. Už za chvilku Whitney Houston, taky Lucie Panic, a teď All I Know, a tady je Lucas and Steve.

Houston před 9:30 na frekvenci 1. Tak vy jste celý den i v našem zpravodajství poslouchali ta varování před bouřkami. A že to dorazí večer, jak to vypadá právě teď, tak tu aktuální pásmo srážek a bouřek se rozprostírá. Jak se dívám přes Vysočinu až nad velkou část východních Čech a silnější bouřka postupuje taky v okolí Znojma, kde pozor může přinášet taky přívalový déšť, narazy větru a menší kroupy, tak ať to u vás dobře dopadne právě tam. No a další srážky a bouřky postupují od jihozápadu, jejich přibližný směr se dá tušit ještě, takže i v těch následujících hodinách to může být právě v této oblasti s přeháníkami. Tak ať to u vás dobře dopadne. Každopádně on za nám o 22. hodině ve zprávách přidá jistotu, že sobota by měla být hezká, slunečná, prázdninová a vyladěná, tak si ji užijte. Už za chviličku, Mandraže, teď Kygo, Save My Love.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Bouřky dorazily do Česka. Rusům zase dochází benzín a Sparta má před derby nového kapitána. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Pásmo silných bouřek se silnými nárazy větru přes 60 km. Za hodinu večer dorazilo z Bavorska do jižních Čech a poté se prohánilo zejména jižní polovinou republiky. V noci se rozšiřuje dále k severovýchodu směrem k Vysočině a západní Moravě. Před silnými a velmi silnými bouřkami varuje výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Plzeň dokončila první etapu rekonstrukce hlavního náměstí republiky. Opravená je téměř třetina plochy na západní části v pásu mezi katedrálou a biskupstvím až k ulici Bedřicha Smetany. Bude mít po celé délce stromořadí 8-metrových jilmů, které sázejí arboristé do betonových van, říká primátor Roman Zarzický.
2: Sem sázíme 14 zrostlých jilmů, bude osazeno všech 14, zhruba po 5 letech dosáhnou těch rozměrů, které ukazovala architektonická studie. Je tady také nový mobiliář, který ještě postupně bude do 1.9. přibývat. Lavičky, bude tady nějaká houpačka s možítky, myslím si, že to bude hezký.
1: Stavba trvala 5 měsíců a přišla na 61 milionů. Evropská unie poskytne 2 miliony eur pro okamžitou humanitární pomoc povodní zasaženému Nepálu. Na síti X to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajina provedla od začátku srpna 21 úderů na ruské rafinérie, což je rekordní počet za jediný měsíc. Ukrajinské drony přitom zasáhly 4 z 10 největších zpracovatelů. Jejichž úkolem je zásobovat nejhustěji osídlené a průmyslově rozvinuté regiony. Ruska. Ty se tak letos potýkají už s druhou vlnou nedostatku pohonných hmot během letní motoristické sezóny. Fotbalisty Plzně posílil obránce Adam Gabriel. 25-letý pravý bek s jedním startem za nároďáka přestoupil do Viktorie z dánského Midtjyllandu a v novém působišti podepsal na 3 roky. Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal před derby ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, jinak déšť výjimečně, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
3: Hezký večer vám přeji, máme tady poslední prázdninový pátek 28. Rád vám představím taky novinku Jamesa Blunta, ta má velkou náladu, tak už za chvíli Taste Like Summer. Ale teď po zprávách je Tony Braxton nebo Anaka na malou chvíli.

0: Neverending Story, to bylo hodně vzpomínek a hodně nostalgie, to byl Imál tady na Frekvenci 1. Už za chvilku oproti tomu jedna z novinek, která vyšla doslova před pár dny, Taste Like Summer hit Jamese Blunta. Jinak tenhle hit a tahle skladba zaujala takovým chytlavým popovým rytmem, ale taky svým netradičním doprovodným klipem. Dejte si ho klidně někde na síti. Natáčel se na Ibice pod režisérským vedením Jacka Howarda a je silně inspirovaný estetikou filmových hororů a James Blunt v něm stvárňuje velmi nečekanou večeři pro jednoho. Já říkám, to se povedlo a teď myslím song, který je tady už za pár sekund. James Blunt, Taste Like Summer.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz pro muže,

Blue Savannah Song, vzpomněli jsme si na Erasure na Frekvenci 1. Tak vy si po tom víkendu, který si upečte, jak potřebujete k vaší spokojenosti, taky vzpomeňte, že hned po ránu začínáme s posledním slovem a hlavně nápovědami a hlavně máme pro vás už více jak 40 tisíc korun. Tak se nám ozvěte do toho prvního ranního kola, ozvěte se Lubce a Mírovi mezi 7 a 8. První výkop a od samotného rána taky nápovědy. Teď je Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Když je dvou rain down, to byl Phil Collins. Ode mě dnes vše přeji vám dobrou noc až do rána. Hezky si žijte. Parádní víkend vám samozřejmě přeji. Užijte si to a těším se na vás právě na finále víkendu v neděli po 19. Za malou chvíli Plain Whiteys, Eva Farná, Ticho.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Posílá ho do nálad, do slova.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Ministerstvo plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor. K objasnění smrti Masaryka má přispět exhumace a Sparta a Plzeň znají soupeře v Evropské lize. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. K objasnění okolností smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka by mohla přispět exhumaci jeho ostatků. Proběhnout by měla na počátku září. Masaryk je pohřben v rodinné hrobce v Lánech. Ministr vnitra Lubomír Metnar se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem shodl na potřebě posílení ochrany vnějších i vnitřních hranic Evropské unie. Tématem je i nelegální migrace. Ministr vnitra Metnar to řekl po schůzce v centru policejní spolupráce Mikulov Drazenhofen.
3: Další vize, co se týče boje proti nelegální migraci, je třeba se zaměřit samozřejmě na monitorování tady těch migračních tras, protože dochází k poměrně rychlým změnám k těm trasám a my musíme na to reagovat a efektivně rychle si vyměňovat informace.
2: Oba ministři zároveň ocenili více než 20-leté fungování centra. Do budoucna ho chtějí dále rozvíjet. Nepálu je po ničivé povodni pohřešováno 1924 lidí. V aktualizované bilanci to podle agentury AFP uvádí tamní úřad pro zvládání katastrof s tím, že počet obětí vzrostl na 579. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Srbský prezident Aleksandar Vučić kritizoval Haagský soud, že nepropustil kvůli chatrnému zdraví z vězení Radka Mladiče, odsouzeného za válečné zločiny na doživotí, který ve čtvrtek ve věku 84 let zemřel. O propuštění Mladiče z humanitárních důvodů několikrát žádala jeho rodina i srbská vláda a poslední žádost byla zamítnuta před týdnem. Fotbalisté Sparty Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají s Lillestrémem a Bournemouthem. Pražané narazí také na další anglický tým, vítěze konferenční ligy Crystal Palace. Olympiakos, Rennes, Salzburg, Ararat Arménia a zopakují si březnový souboj s Alkmaarem. Viktorii opět čeká Ferencváros. Nastoupí také proti Unionu Saint-Gilloise, Benfice Lisabon, San Sebastianu, Bialyštuku a Levski Sofia.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: V sobotu bude polojasná šoplačno, zejména pak na horách ojediněle s přehánkami, na východě území ráno a dopoledne zataženo. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Dávno už vím, že chodím jak ti. Jsem čudný tvor, tak zachráň nás skôr.

0: si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Bouřky dorazily do Česka. Rusům zase dochází benzín a Sparta má před derby nového kapitána. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Pásmo silných bouřek se silnými nárazy větru přes 60 km. Za hodinu večer dorazilo z Bavorska do jižních Čech a poté se prohánilo zejména jižní polovinou republiky. V noci se rozšiřuje dále k severovýchodu směrem k Vysočině a západní Moravě. Před silnými a velmi silnými bouřkami varuje výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Plzeň dokončila první etapu rekonstrukce hlavního náměstí republiky. Opravená je téměř třetina plochy na západní části v pásu mezi katedrálou a biskupstvím až k ulici Bedřicha Smetany. Bude mít po celé délce stromořadí 8-metrových jilmů, které sázejí arboristé do betonových van, říká primátor Roman Zarzický.
3: Sem sázíme 14 rostlých jilmů, bude osazeno všech 14, zhruba po 5 letech dosáhnou těch rozměrů, které ukazovala architektonická studie. Je tady také nový mobiliář, který ještě postupně bude do 1.9. přibývat. Lavičky, bude tady nějaká houpačka z možítky, myslím si, že to bude hezký.
2: Stavba trvala 5 měsíců a přišla na 61 milionů. Evropská unie poskytne 2 miliony eur pro okamžitou humanitární pomoc povodní zasaženému Nepálu. Na síti X to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajina provedla od začátku srpna 21 úderů na ruské rafinérie, což je rekordní počet za jediný měsíc. Ukrajinské drony přitom zasáhly 4 z 10 největších zpracovatelů. Jejichž úkolem je zásobovat nejhustěji osídlené a průmyslově rozvinuté regiony. Ruska. Ty se tak letos potýkají už s druhou vlnou nedostatku pohonných hmot během letní motoristické sezóny. Fotbalisty Plzně posílil obránce Adam Gabriel. 25-letý pravý bek s jedním startem za nároďák přestoupil do Viktorie z dánského Midtjyllandu a v novém působišti podepsal na 3 roky. Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal před derby ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: V sobotu bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, jinak déšť výjimečně, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministerstvo plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor. K objasnění smrti Masaryka má přispět exhumace a Sparta a Plzeň znají soupeře v Evropské lize. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. K objasnění okolností smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka by mohla přispět exhumaci jeho ostatků. Proběhnout by měla na počátku září. Masaryk je pohřben v rodinné hrobce v Lánech. Ministr vnitra Lubomír Metnar se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem shodl na potřebě posílení ochrany vnějších i vnitřních hranic Evropské unie. Tématem je i nelegální migrace. Ministr vnitra Metnar to řekl po schůzce v centru policejní spolupráce Mikulov Drazenhofen.
2: Další vize, co se týče boje proti nelegální migraci, je třeba se zaměřit samozřejmě na monitorování tady těch migračních tras, protože dochází k poměrně rychlým změnám k těm trasám a my musíme na to reagovat a efektivně rychle si vyměňovat informace.
1: Oba ministři zároveň ocenili více než 20-leté fungování centra. Do budoucna ho chtějí dále rozvíjet. V Nepálu je po ničivé povodni pohřešováno 1924 lidí. V aktualizované bilanci to podle agentury AFP uvádí tamní úřad pro zvládání katastrof s tím, že počet obětí je vzrostl na 579. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Srbský prezident Aleksandar Vučić kritizoval Haagský soud, že nepropustil kvůli chatrnému zdraví z vězení Radka Mladiče, odsouzeného za válečné zločiny na doživotí, který ve čtvrtek ve věku 84 let zemřel. O propuštění Mladiče z humanitárních důvodů několikrát žádala jeho rodina i srbská vláda a poslední žádost byla zamítnuta před týdnem. Fotbalisté Sparty Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají s Lillestrémem a Bournemouthem. Pražané narazí také na další anglický tým, vítěze konferenční ligy Crystal Palace. Olympiakos, Rennes, Salzburg, Ararat Arménia a zopakují si březnový souboj s Alkmárem. Viktorii opět čeká Ferencváros. Nastoupí také proti Unionu Saint-Gilloise, Benfice Lisabon, San Sebastianu, Bialyštuku a Levski Sofia.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude polojasná šoplačno, zejména pak na horách ojediněle s přeháňkami, na východě území ráno a dopoledne zataženo. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1. Yeah.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Bouřky dorazily do Česka. Rusům zase dochází benzína. Sparta má před derby nového kapitána. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Pásmo silných bouřek se silnými nárazy větru přes 60 km. Za hodinu večer dorazilo z Bavorska do jižních Čech a poté se prohánělo zejména